Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je pátek 15. května a svátek má Žofie. Je to jméno pocházející z řečtiny. Představuje obdobu jména Sofie. Jeho základem je řecké Sofia, což znamená moudrost. Významem jména Žofie je tedy moudrá. Jméno může být chápáno i jako zkrácená verze výrazu Hagia Sofia, svatá moudrost, který se užívá pro označení Krista, potažmo Panny Marie. Žofím a taky Sofím přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší. Teď už na Blaníku další pohodové písničky.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Tak když spolu spíš,

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Momentálně máme zataženo, může se objevit i déšť a déšť se sněhem. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Páteční obloha bude ráno a dopoledne zatažená na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Na horách bude kolem 6. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
5: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkase, když jde o peníze.
3: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
6: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
3: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
6: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
7: Ve vlaku či autobusu.
8: V čekárně u lékaře.
7: A nebo na procházce v lese.
8: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
7: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
8: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledínský. Je pátek 15. května a svátek má Žofie a taky Sofie. Kulaté narozeniny dnes oslaví například písničkář, textař, skladatel a herec Tomáš Klus. Je mu 40 let. Kulatiny má taky politik Mirek Topolánek, tomu je 70 a oslavencem je i anglický multiinstrumentalista a skladatel Mike Oldfield a tomu je dnes 73. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo, může se objevit i déšť a déšť se sněhem. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Páteční obloha bude ráno a dopoledne zatažená na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Na horách bude kolem 6. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Spárkase, když jde o peníze.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: Posloucháte Rádio Blaník a ze studia vás zdraví a pěkné ráno přeje Martin Ledinský. Je pátek 15. května a svátek má Žofie. Teď pojďme zpátky do minulosti. Před 57 lety vyšlo první číslo komiksu Čtyřlístek. Ten je pro české děti, dá se říct, kultovní záležitostí. První číslo Čtyřlístku vyšlo 15. května roku 1969. Dnes je to 30 let, co proběhla premiéra českého oscarového filmu Kolia, režiséra Jana Svěráka. Psal se tehdy rok 1996 a před dvěma lety byl spáchán atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Bylo to v roce 2024. Tolik výročí a teď už další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: očekávané události. Rádio
1: Vlny. Krásné ráno, je pátek 15. května, dnes má svátek Žofie a Sofie a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Uchazeči o studium na středních školách se dozví, zda a kam byli přijati. 19. ročník akce Den Skelty startuje v muzeu v Novém Strašecí a to v 9 hodin dopoledne. Dnes se také koná Den otevřených dveří na hvězdárně Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově. V Českých Budějovicích proběhne zahájení stavby kavárny, nízkoprahového centra a komunitního zázemí, které se stanou součástí Salesiánského střediska mládeže. Dnes se také konají Valdštejnské slavnosti v Jičíně, pokračují až do neděle. V 6 večer začíná muzejní noc v Teplickém muzeu, nabídne návštěvníkům příležitost projít si všechna oddělení muzea a to formou zážitkové trasy. Festival Open House Brno zpřístupní lidem zajímavé stavby, letos celkem 132 budov. A pražský veletržní areál hostí prodejní výstavu stanů, spacáků, karimatek, batohů, oblečení a dalšího outdoorového vybavení. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Ty nejoblíbenější, které znáte.
4: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
3: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
4: Ráno od 5 do 6.
3: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
4: Hezky česky na Blaníku.
5: Rádio Blaník.
6: Dobré ráno, pátek je tady, 5. hodina před námi a to znamená, že na Blaníku si budeme hrát jenom hezky česky. Česká hodinka je připravena, tak ať se skvěle poslouchá.
7: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
6: Dnes čekáme většinou zataženo až oblačno a teploty, které vystoupí na 11 až 15 stupňů. Odpoledne a k večeru by mělo srážek i oblačnosti ubývat. Na horách očekávejte pouhých 5. Hezké ráno.
7: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
6: Je pátek a to se skvěle poslouchá. Pátek 15., kdy svátek mají Sofie, ale také Žofie. Tak přejeme všechno, jen to nejlepší dámy a my si pojďme hezky česky hrát.

15. květen, hezké ráno, před námi je páteční den a víkend už klepe na dveře. Včera Slavia oslavila titul, ano, vyhrála ligu, ale pozor, dnes začíná hokejové mistrovství světa. A právě naši pod vedením Červenky nastoupí dnes proti Dánsku. Já si myslím, že ten zápas nemůžeme podceňovat, naši kluci by měli vyhrát, ale Dánové ten hokej poslední dobou nehrají taky vůbec špatně. Takže sledujte určitě hokejové utkání, my na Blaníku tak činit budeme a budeme přinášet samozřejmě i ve vysílání aktuální hokejový servis. Já vám přeji krásné ráno a posílám další pohodové české, jen a jen pro vás, tady u nás. Posloucháte Rádio Blaník a my jsme za to rádi.

0: Už za pár minut bude 17:30, vy posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník. Česká hodinka i dnes mezi 17:30 a taky česky vám budeme hrát mezi 12:00 a 13:00. Další ranní zprávy už jsou připraveny, podíváme se krátce na počasí a já hlavně popřeji krásný páteční den. Je 15. května, svátek slaví kdo? No dnes je to Žofie a taky Sofie. Tak dámy, všechno nejlepší.
1: Jágr. Červenka.
2: Každá doba má své hrdiny.
3: Pojďte s námi držet palce těm současným.
1: Fandíme hokeji, fandíme našim.
3: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
4: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: Ale a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
6: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
5: Počkej. Castle.
6: Castle video. Sakra. Castle video.
7: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
6: Zamkni video.
7: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel. Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisku levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
14: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
13: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
14: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
13: zážitků
14: a zábavy.
13: Táta sviští po okruhu,
14: děti si užívají spolu jízdu
13: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
15: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
14: Adrenalinovou jízdu najdete na
16: firmanazážitky.cz.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: No proto.
0: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
3: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Rádio Blaník. Zprávy.
7: Rádio Blaník.
8: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Policie zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Zároveň získala informace, kde se lebka nachází, a více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Plzeňský kraj začíná stavět most přes Otavu v Dlouhé Vsi za Sušicí na Klatovsku. Práce přijdou na 137 milionů. Nový most nahradí současné tři mosty. Jeden je v havarijním a zbylé ve velmi špatném stavu. Město Holice na Pardubicku vyčistí artéský vrt na náměstí TG Masaryka. Je z části zavalený, ale radnice chce zachovat historický unikát z konce 19. století a zároveň ochránit podzemní vody v okolí. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily na turnaj v Římě do semifinále. Ve dvouhře uspěl domácí Jannik Sinner a 32. výhrou v řadě na Masters překonal rekord Srba Nova Djokoviče. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes nás čeká velká oblačnost s deštěm anebo přehánkami. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo, na Moravě, ve Slezsku a postupně i v jeho východní polovině Čech s občasným deštěm. Výjimečně taky zabouří. Na Šumavě může ráno v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem anebo sníh. A pak se pásmo s deštěm přesune k severu a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

Pohodové ráno, páteční, krásný, dobrý den přeji všem. 7 hodina, nebo krátce po 7, tam je to jasné, v dobrém ránu s Petrem Slívou a Adélou Zahradničkovou se zase bude proplácet něco.

0: nějaký ten účet, tak co, už jste poslali textovou zprávu? Mám jednu takovou zkušenost. Včera jsem tady ve studiu byl, nahlédnul jsem a bylo krátce po 6:00 a představil jsem, kam vyrazí Krajánek, Rádia Blaník, a kolega Petr Slíva s Adélkou už tady vybírali, jakáže SMS-ka to bude. Takže pokud napíšete teď, já si myslím, že je to víc než aktuální, ale hlavně to neříkejte, že jsem vám to prozradil. A víte co? Vždyť je to vlastně fuk, ví tomu, že dneska, pondělí příští týden, anebo třeba ode dneška za týden. Každé všední ráno po 7:00 to přichází. Já vám přeji krásný den a ať se při pátku všechno daří. Loučí se Martin Císař, užijte si víkend a také dnešní poslední pracovní den.
1: Chci do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe. Na Blaníku oslavíme další velké kulatiny.
2: Tomáš Klus má 40. narozeniny.
1: A

0: poslední desku.
1: A k tomu si budeme hrát jeho nejlepší písničky.
0: Tak laďte blaník
1: a užijte si víkend s Tomášem Klusem.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
5: Tak děti, pojďte domů.
6: Ale my jsme doma tady.
7: A je nám tu dobře.
8: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
13: CZ.
15: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
16: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Srdcebít a Krištof, tak to byl náš blanický srdcebít. A už se pustíme do toho pátečního rána, které začíná, no už začalo vlastně, ale to dobré ráno na Blaníku začne co by dub. A čekejte v něm třeba tuhle písničku od Olympiku. Po 6. hodině si dáme i Michala Davida. A bude i Anaka. Já to taky začínám chápat, že už je pátek s datem 15. května. Tak se do toho dáme už za chvilku. Je 5.53. Rádio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
5: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
6: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
7: Gapa. CZ. Rohožky pro každého.
8: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
9: Blaník, počasí.
10: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Severočeská obloha bude dnes po celý den převážně oblačná až zatažená. Během dne se objeví také přehánky, ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Toliko počasí a teď Monika a s ní zprávy.
9: Rádio Blaník.
11: Nejvíc pohody
9: a nejvíc českých písniček.
11: Za každého počasí.
9: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Policie má podezřelého z krádeže vzácné relikvie. Obce by mohly mít víc pravomocí při plánování větrníků. Češi vstoupí do mistrovství světa proti Dánsku.
13: Rádio Blaník.
12: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je v rukou policie. Je mu 35 let a zadržen byl v podvečer ve Středočeském kraji. Víc informací k samotné relikvii řekla v České televizi mluvčí policie Libereckého kraje Ivana Baláková.
14: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie s vysokou pravděpodobností nachází ještě dříve, než podezřelý dokončil plán, který s ní zamýšlel.
12: Policisté také při pátrání požádali o pomoc i kolegy ze zahraničí. Koaliční rada jednala o akceleračních zónách pro větrné elektrárny. Měly by zjednodušit jejich povolování ve vybraných oblastech. Řešili i větší pravomoci obcí při plánování výstavby větrníků. Obce nebo kraje by tak podle návrhu Filipa Turka mohly hranice zpřesnit v územním plánu. Od obydlených ploch by měly být vzdáleny nejméně 900 metrů. Dálnici D11 uzavřela v podvečer vážná dopravní nehoda. Došlo k ní ve směru na Prahu na 14. šestém kilometru, při které nákladní auto srazilo tři lidi. Všichni stáli u auta stojícího v odstavném pruhu, kde měnili pneumatiku. Na místě zasahoval i vrtulník. Dálnice byla tři hodiny zavřená.
15: Fandíme hokeji.
16: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
12: Ve Švýcarsku dnes startuje hokejové mistrovství světa. Zápasy budou probíhat nejen v Curychu, ale taky ve Friburku, kde základní skupinu B odehraje i česká hokejová reprezentace. Ta si včera poprvé vyzkoušela i let v hlavní hale, kde dnes od 8:45 nastoupí proti Dánsku. Kdo se objeví v bráně, zatím není jasné, nicméně vedení týmu včera na soupisku zapsalo dva brankáře a 20 hráčů do pole. Více dozvíte v hokejovém speciálu po 8:30. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
17: Dobré ráno, Rádia Blaník.
15: S Petrem Slívou.
0: Přesně jak říkala Monika, hokej se budeme samozřejmě dneska ráno taky věnovat. Věnovat se budeme ale i vašim dobrým zprávám, na které čekáme. Klidně už teď posílejte dobré zprávy, co vám udělalo radost v poslední době. Posílejte na 600 318 118, protože mezi 8 a 9 hodinou se dneska bude opět odměňovat. Zase tady pro někoho z vás máme balíček z našeho e-shopu, takže autora nebo autorky jedné dobré zprávy odměníme. Budou se odměňovat i vaše účtenky, respektive budeme vracet na vaše účty peníze, které už jste jednou utratili, a bude toho mnohem víc a do toho se bude samozřejmě hrát. Olympika, 8. den na Blaníku. Teď tady máme ten 5. den, ten nejoblíbenější. Tady pátek, 15. května. Dobré ráno, za minutu bude 6.

0: Fate Ophelia. Taylor Swift na Blaníku 6 minut po 6. hodině. Tak tady máme 5. pracovní den týdne. To znamená, že ještě jedna účtenka nám chybí. Ke štěstí, vaše účtenka.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: 5 pracovních dnů, 5 účtenek, které proplácíme. 3 už jsme v tomto týdnu proplatili, jednou to nevyšlo, protože na druhé straně byl zřejmě vybitý telefon, prostě jsme se nedovolali, ani to nezazvonilo. Včera jsme se dovolali a včera jsme se dovolali Soně a tam to dobře dopadlo. Jaká písnička, respektive kdo dospíval písničku, která před chvílí dohrála?
3: Petr Muk.
0: Petr Muk, slyšel jsem dobře. A vy taky. To znamená, že vám do Uherského Hradiště posíláme 4450 korun. Tak Soně, z Uherského Hradiště jsme proplatili zapůjčení šatů na školní ples pro dceru. No a další účtenka, to je otevřené téma, protože tu budeme vybírat zase po 7. hodině a někomu z vás zavoláme. Zeptáme se, kdo právě na Blaníku dospíval a pokud to všechno klapne, tak vám proplatíme peníze, o které jste si napsali. A o ty se nejdříve tam musíte napsat tou SMS-kou, do které napište, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 603 118 118. Tak pokud jste si třeba koupili, já nevím, kolu, klidně tam napište, kola. 5,50, no, ona stojí víc. Michal David, kolu pijeme kolu, teď na Blaníku.

0: Kolu nebo jiný nápoj budete moci brzy s Michalem Davidem popíjet osobně už, no, za dva týdny a jeden den. Je tady Blanické konopiště, kde vám Michal David letos zaspívá. Je vyprodané, ale i dneska se bude ještě hrát o vstupenky a v 8 hodin vám představíme další hvězdu konopiště, kterou budete hledat v našem vysílání. No a doufejme, že na tom konopiště bude lepší počasí, než je v plánu dneska, i když třeba to nebude tak špatné.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Krásné páteční ráno a jak to dnes bude s počasím, tak to nám prozradí Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá momentálně?
3: Dobré ráno. Aktuálně máme oblohu převážně zataženou a prší nám na Moravě, ve Slezsku, také částečně ve východních a jižních Čechách. Na Šumavě se teď ráno dokonce mohou objevit i sněhové vločky. Teploty ty jsou poměrně rozdělené, nejčastěji mezi 9 až 4 stupni Celsia, ale na východě území je i přes 10 stupňů. Naopak v západní polovině Čech je chladněji, zde až 0 na Karlovarsku.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: To počasí bude rozdělené stále. Čekáme, že bude ráno a dopoledne většinou zataženo. Odpoledne ale to dešťové pásmo postoupí dále k severu. Oblačnost se částečně protrhá a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky. Nejvyšší denní teploty budou většinou mezi 11 až 16 stupně Celsia. Tisíce metrech na horách pak bude teplota kolem 6 stupňů.
2: Ještě mi prozraďte, na co se těšit o víkendu.
3: Stále nám zůstanou ty rozdíly mezi západními a východními částmi našeho území. Ty východní budou deštivější a někde může pršet i poměrně vydatně. Sobotu čekáme převážně zataženo na Moravě, ve Slezsku a opět v jeho východní polovině Čech s deštěm i trvalejším. Ojediněle se také mohou vyskytnout bouřky. Naopak severozápadní polovina Čech, tam budou přehánky jen výjimečné a hlavně na západě a severozápadě se může oblačnost dokonce protrhávat. Později večer pak budou srážky v Čechách většinou ustávat. Noční teploty čekáme mezi 9 až 5 stupni Celsia, na západě Čech budou až 2 stupně. Ty nejvyšší denní zítra 9 až 13, v Čechách může být až 16 stupňů. Neděle tam opět čekáme rozdíly, zataženo až oblačno ráno na západě a v severozápadě Čech i polojasno a hlavně ve východní polovině území očekáváme déšť, který může být opět někde i trvalý a lokálně vydatný. Naopak v západní polovině Čech je pravděpodobnost srážek jen malá. Nejvyšší denní teploty čekáme většinou mezi 12 až 16 stupni, ale tam, kde bude pršet trvalej, bude jen kolem 10 stupňů.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak já bych to ukončil asi takhle, ať už bude jakoliv, vždycky se budeme smát. Ale tahle písnička se jmenuje Vždycky se budeme znát. Anaka na Blaníku, za 2 minuty bude 6:45. Dobré ráno.

0: Sara Perke, ti amo a Ricky je povery na Blaníku. Já si teď pomůžu touhle písničkou.
1: Mě láká velice pochod Praha Prčice.
0: Češi jsou prostě národem turistů. Jakmile někdo řekne, jdeme pěšky, tak polovina národa si automaticky obuje pohorky a druhá hledá, odkud jede vlak. A právě vlaky i pohorky budou o víkendu opravdu potřeba. Legendární pochod Praha Prčice totiž hlásí obrovský zájem. Na 59. ročník se chce vydat kolem 26 tisíc lidí. Některé trasy už jsou úplně plné a České dráhy proto nasazují posilové spoje i mimořádné vlaky. Do Prčic zítra povede víc než 20 tras pro pěší, cyklisty, děti i vozíčkáře. Největší borci mohou vyrazit z Prahy na trasu dlouhou přes 70 kilometrů a pozor, tam už člověk nepotřebuje jenom svačinu, ale skoro i psychickou podporu. Pořadatelé říkají, že lidé nejvíc chtějí trasy s dobrým vlakovým spojením, takže právě tam bývá největší nával. Z Heřmaniček navíc budou večer jezdit i speciální posilové vlaky zpátky do Prahy skoro každou půl hodinu. No a i letos bude v cíli taková ta tradiční plastová botička. A příští rok jubilejní 60. ročník. Takže zítra se jde do Prčic a za chvíli krátké zprávy na Blaníku. Teď je 6.20. Radio
2: Blaník. Tak schválně, jak si představujete ideální dovolenou?
3: Pětihvězdičkový hotel u moře s all inclusive, ale za

0: Slaníku.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondy.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
7: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
8: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
9: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
10: Service Plus.cz.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
12: Obchodní centrum pro celou rodinu? To je Plaza Liberec. Zveme vás nejen k pohodovým nákupům v mnoha našich obchodech, ale také na skvělé jídlo nebo posezení u kávy. I na vaše děti u nás čeká spousta zábavy. Zkrátka pro každého něco. Příjemné zážitky vám přeje OC Plaza Liberec.
13: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
14: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
13: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
14: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
15: Izomat stavebniny.
16: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
17: Cemix fasáda, trvalá paráda.
16: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
18: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
19: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
18: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Říkal si
13: Gala koncert pod širým nebem, Dalibor Janda a skupina Prototyp. Zahrada Lidové sady Liberec, pondělí 15. června od 19 hodin. Předprodej v síti Go Out.

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny. S úctou k tradici.
2: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Na postu politické náměstkyně ministra práce Aleše Juchelky končí Kateřina Jirková. Na funkci rezignovala kvůli dlouhodobým mediálním tlakům. Vrací se na pozici ředitelky odboru dávek. Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu za 20 milionů korun. Hasiči zásah večer přerušili a místo požáru dál kontrolují. Nebezpečí z plodin tak už nehrozí. Krajský soud v Brně dnes vyhlásí rozhodnutí v případu Igora Krajčoviče. Ten podle obžaloby prodával námořní jachty, které mu ale nepatřily. Škoda je asi 82 milionů korun, z toho část na úvěrových podvodech a část na podvodech. Znojmo dnes hostí celostátní zahájení 22. ročníku festivalu muzejních nocí. Do ní se pak postupně zapojí 208 českých a moravských měst a taky 656 institucí. Akce potrvá do 13. června. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Svýbou.
5: Tak dobré ráno ode mě i od Adelky. Adelka mi teď vyprávila krásnou historku o tom, jak si její máma pořídila úplně náhodou dvě bílé slepice, tak tímto zdravíme paní Zahradníčkovou. Já říkám teda, dvě slepice jsou málo, že byste to měli doma trošku rozšířit. Zdravíme samozřejmě i je, přejeme jim krásné ráno. I slepice vám proplatíme v účtenkách, tak nám klidně pište, protože po 7 hodině se bude zase proplácet. Ale teď nás čeká repríza včerejšího ranního hosta na telefonu. Za dvě minuty bude 6:30. Pěkné páteční ráno.

0: Volcaj, a David, v dobrém ránu na Bleníku, minutu po půl sedmé. Neslyšeli jste včerejšího ranního hosta na telefonu, nevadí, dáme si opáčko právě teď.
1: Ranní host, Radio Bleník.
2: Zpěvák, herec, moderátor Milan Peroutka je dnešním ranním hostem na telefonu. Dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno přeju všem.
2: A taky jedna z hvězd kultury pod hvězdami, muzikálových a divadelních představení pod širým nebem, které budou letos opět křižovat republikou. A vy tam budete s Rebeli, je to tak, Milane?
3: Je to tak a moc se na to těším, protože Rebeli miluju, miluju písničky ze 60. let, textově, hudebně, miluju ten film a dokonce to představení hrajeme i nakladně, takže jste mě právě zastihl, že jsem tady na zkoušce, ale samozřejmě kultura pod hvězdami má ještě jinačí rozměr, protože hrajeme open air, hrajeme v krásných scénériích a hlavně v létě, takže těším se na to moc.
2: Co hrajete v Rebelech?
3: Hraju tam Šimona, což je ten klučina z té ústřední dvojce, no, který tam zpívá třeba Stín katedrál, nebo Já budu chodit po špičkách, takže nová role a krásné písničky.
2: To je jeden z těch, kteří se potom snaží utéct za kopečky.
3: Ano, to je jeden z těch tří, jsou tři kluci, tři holky, přesně tak. A ano, no nebudu prozrazovat, ale no, já myslím, že to stejně všichni známe, jak to dopadne.
2: No výborně, takže kdo nebude mít čas třeba jet na Kladno, tak potom v létě bude mít možnost na Kultuře pod hvězdami, více na kulturapodhvězdami.cz. Milane, když už vás mám takhle po ránu na lince, jaká jsou vaše rána, v kolik tak vstává Milan Peroutka?
3: Moje rána jsou dlouhá a komplikovaná, ale vždycky se vzpomenu na to, že i já jsem moderoval ranní televizní relaci a tam jsme museli stávat asi ve 4 hodiny ráno. Takže když vstávám třeba na zkoušku, já nevím, před 8 hodinou ranní a nejde mi to, tak si vždycky říkám, zvládl jsi i tamto, zvládneš i tohle. Ale je pravda, že třeba hned po ránu jít na kameru nebo na foťák, tak člověk si prostě musí udělat nějaký rituály, aby to proběhlo. Takže nejsem úplně ranní ptáče, ale zaplať pán Bůh za to, protože většina mé práce se soustředuje spíš na ty večery, kdy třeba další členové naší domácnosti už trošku umírají, tak já tam naštěstí mám tu správnou energii, takže večer funguju. A na Kultuře pod hvězdami budu fungovat taky, slibuju, to je večer.
2: Věřím tomu, jinak ty ranní rituály potvrzuju, protože vstávám taky ve 4 a chce to i ten mikrofon, nejenom kamera teda, aby se člověk trošku probudil.
3: Přesně tak.
2: Slyšel jste v poslední době je nějakou dobrou zprávu, která vám udělala radost, která vás potěšila, a může to být cokoliv, může to být úplná malichernost, prostě nějakou dobrou zprávu.
3: 100% ano, já dobrý zprávy miluju, není jich nikdy dost, takže já jsem měl například teď, no to je takový hezký setkání spíš, ale není na to, když dobrou zprávu vám řekne ještě někdo cizí, kdo je na vás třeba milej, takže já jsem měl před chvílí tady setkání hraní v divadle právě s diváky, s fanoušky a to mě vždycky nabije, protože zpětná vazba hezká, to se vždycky vítá. Občas mají diváci pocit, že tý hezký zpětný vazby je asi nadbytek a že by spíš měli říct třeba tu kritiku, ale ať se nenechají zmílit, já myslím, že jí všude na těch internetech vždycky dost a klidným slůvkem nikdy nikoho samozřejmě neurazíte, takže pro mě je dobrá zpráva každý pozitivní slůvko.
2: Potvrzuji a razítkuji. Milane, přeji vám hodně štěstí, jak na Kultuře pod hvězdami, tak i teď nakladně. Mějte se krásně a krásný den, naslyšenou.
3: I vy moc děkuju a krásný den všem posluchačům.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Milan Peroutka byl včerejším ranním hostem na telefonu. Video záznam tohoto rozhovoru najdete opět na mém instagramovém účtu Petr Slíva Official. Mrkněte se tam a mrkněte.

0: 9 to 5 Morning Train a Sheena Easton na Blaníku. Dneska je pátek, 15. května a slavíme Den rodiny a možná je to ten nejlepší důvod zavolat rodičům, obejmout děti nebo si alespoň společně dát večeři bez mobilu. Mezinárodní den rodiny připadá každoročně právě na 15. května a připomíná, že právě rodina je pro většinu z nás tím nejdůležitějším zázemím. A protože vy jste naše rodina, chceme být vaším zázemím, kde vždycky najdete dobré zprávy. A o těchto na Blaníku bude za chvíli a Adélka se teď bude snažit, aby i předpověď počasí vyzněla jako dobrá zpráva.
1: Tak dobrá zpráva je, že to je stabilní.
0: No vidíš, ono to půjde.
1: Jsme na podobné vlně, jako jsme byli v těch předchozích dnech. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na horách bude okolo 6. Jinak teď po ránu a dopoledne bude většinou zataženo, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Tady se můžou objevovat přehánky, výjimečně i zabouří. Na Šumavě může ráno v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem nebo sníh. Naopak v té západní části tady je sice chladněji, ale těch přeháněk se tady vyskytuje pomálu.
0: No vždycky může být hůř, takže je to vlastně dobrá zpráva. Doufejme, že na konopi bude daleko lépe.
2: Konopiště hlásí vyprodáno.
3: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
2: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
3: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
2: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
3: Každý všední den
2: u nás na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Jak na úsporné rekonstrukce. S Buřinkou na Rádiu Blaník.
7: Zdraví vás Iva Lecká. Uteklo to jako voda. 6 týdnů jsme si povídali o tom, jak správně a úsporně rekonstruovat svoji nemovitost. Na co si dát největší pozor a kde správně ušetřit. Pojďte si se mnou a s Milanem Pospíšilem z Buřinky připomenout ty nejdůležitější zásady. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
6: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90 a Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90 až do 19. května. Kaufland.
10: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
11: Fakt? A kam pojedeme?
10: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
11: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
13: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
14: Hele, vyšla nová kaplinka.
15: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
14: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
15: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
14: Jasně, romantický útěk v praxi.
16: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
17: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne od objednání. Planého.
18: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
19: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
18: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
20: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
21: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
22: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny přikoupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
23: Co se tady děje?
24: Co se chystá?
25: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
26: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
25: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: To byla Půlnoc od Poetiky, srovnejme si čas, teď je 6.51.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: A tohle je znělka, kterou uslyšíte zase po 8. hodině, protože opět budeme vybírat někoho z vás, komu dáme balíček z našeho e-shopu. Je pátek, to je samo o sobě dobrá zpráva. Po těch dvou zkrácených pracovních týdnech už to vypadalo, že se ho ani nedočkáme. A další dobré zprávy nám opět posíláte vy. Jaké třeba?
3: Třeba Eva nám napsala: zdravím, Blaníček, dcera se dostala na vysněnou střední školu, na kterou moc chtěla, takže super.
0: Gratulujeme.
3: Přidám podobnou SMS-ku, napsal nám Mateš Chebu: ahoj, co mě dnes potěšilo, je, že se nám podařilo dostat se na střední školu, na kterou jsme chtěli, teď 4 roky na intru, to budou nervíky.
0: No to asi jo, ale to půjde, ono to půjde.
3: A pak nám napsala ještě Zuzka z Prahy: včera mě potěšila další výhra našeho týmu v hospodském kvízu, díky kterému jsme opět na prvním místě ve středočeské lize.
0: Velká gratulace, velká gratulace, tak třeba po 8. vybereme někoho z vás, ale pište nám dál na 603 118 118, jak tomu přidám ještě jednu dobrou zprávu. Ve Švýcarsku začíná dneska letošní hokejové mistrovství světa, hned na začátek nás čeká v základní skupině Dánsko. To utkání začíná ve 20:20 a vzhledem k tomu, že letos je to bez těch největších hvězd NHL, tak bookmakeri sázkových kanceláří to nevidí úplně růžově, ale když sáhneme do historie, tak český nároďák vždycky nejvíce překvapil, když se s ním moc nepočítalo. Já bych to bral jako dobrou zprávu. Tak už brousíme nože.

0: No tak už brousíme nože. Tak ať to tam těm Švýcarům dneska pěkně rozebereme s tím Dánskem. No, budeme držet palce, uvidíme, doufejme, že to dobře dopadne. Miraj, chci tančit na Blaníku v té příští hodině. Bude i Karel Zich. A čeká vás ještě jeden Karel. Hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6.55. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz. Říkal jsi
4: hurikán. Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp. Zahrada Lidové sady Liberec, pondělí 15. června od 19 hodin. Předprodej v síti Go Out.
5: Masožrouti pozor, když stejky, tak Steak Grill Hammer na jezeře. Ribeye steak, strip loin, manina, ram steak, stejky z krokodýla, pštrosa, zebry, bizona, prostě 16 flákoc ohně. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer, stejkárna, jak má bejt.
6: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
9: CZ. Náplně hned.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
11: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
12: Radio Blaník, počasí. Radio
13: Blaník. Pohodové ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Severočeská obloha bude dnes po celý den převážně oblačná, odpoledne a k večeru se mohou vyskytnout i přehánky a výjimečně čekáme také bouřky. Teploměry vyšplhají až k 16 stupňům. Tolik o počasí a teď už dopravní servis.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Blaník za volantem.
13: Komplikace vás potkají na dálnici D8 na 42. a půltém kilometru ve směru na Drážďany. Tady si dejte pozor na nepojízdnou dodávku. Na Lounsku ve Vinařicích srazilo osobní auto zvěř, tady projedete s omezením. A na trase z Železného Brodu směrem na Turnov za Malou Skálou bourala dvě osobní auta, provoz je tu částečně omezen. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy a teď zprávy s Monikou.
18: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Sever. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
12: Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
20: Studenti se dozví výsledky maturit i přijímaček. Poslanci budou řešit novelu o veřejných rozpočtech. Trump končí návštěvu Číny.
21: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Už dnes bude jasné, jak dopadly státní přijímačky na střední školy. Uchazeči o studium se tak dozví, zda a na jakou ze zapsaných škol byli přijati. Informace by měly být ráno v elektronickém systému DPSI, ale zveřejní je také školy. CERMA dnes také ředitelům střední škol předá výsledky státních maturit. Maturanti se dozví nejpozději v pondělí. Sporná novela o veřejných rozpočet je v závěrečném schvalování. I dnes by o tom mohla znovu jednat sněmovna. Ve finále jsou ale také dvě sociální předlohy. Jedna z nich mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Americký prezident Donald Trump dnes zakončí dvoudenní návštěvu Číny. Poobědval už s prezidentem Xi Jinpingem, pak by měl Trump z Pekingu odletět zpátky do Washingtonu. Šéfa Bílého domu doprovázela v Číně početná skupina podnikatelů z předních firem. Byl mezi nimi také Elon Musk. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek se nestotožňuje s vyřazením Chorého a Důděry z kádru Slávie. I proto je zařadil do předběžné širší nominace na mistrovství světa. Navíc se za ně prý postavili i spoluhráči. Víc tomu řekl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
0: Diskuse byla velká, dlouhá. Ze začátku byla dost negativní, protože si myslím, že byli všichni naštvaní a hlavně teda Chorase, protože člověk ví, že to udělal už po několikátý, ale zase na druhou stranu si myslím, že všichni jsme se uklidnili a myslím si, že jsme nechtěli trestat hráče za něco, co provedli v klubu a chtěli jsme udržet tu soudržnost toho týmu, která vznikla před tou baráží.
21: Trenér Koubek také poznamenal, že má s Chorým dobré zkušenosti z Viktorie Plzeň a věří, že se s Douděrou v národním mužstvu pro hřešku vyvarují. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník
22: s Petrem Slívou.
23: Dobré ráno ode mě i od Adelky, pátek 15. května, den velkého juchu, jak říká naše kolegyně Ivalecka. Taky žofím přejeme všechno nejlepší, protože mají dneska svátek. No a přejeme hodně dobrého i vám všem, kdo jste poslali soutěžní SMSky, protože za chvíli budeme vybírat a bude se tady zase vyplácet. Takže hlášení, Adel, máme dost SMSek, je z čeho vybírat.
24: Poslušně hlásím, že máme dost SMSek a mám z čeho vybírat.
23: Poslušně hlásí Adelka, tak uvidíme už za pár minut, teď je 7, dobré ráno.
25: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.

0: není všechno paráda, to byl Karel Zich na Blaníku, což jste asi poznali, ale klidně to zopakuju ještě jednou. To byl Karel Zich.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože na to, kdo právě na Blaníku rozpíval, se už za chvíli někoho z vás zeptám, ale nejdříve rekapitulace tohoto týdne. I tento týden jsme propláceli účtenky, jak to dopadlo?
3: No, dopadlo to víceméně úspěšně. V pondělí jsme propláceli školné v základní umělecké škole. V úterý se to nepovedlo, to jsme se nedomluvali. Ve středu jsme propláceli motorovou pilu a včera to bylo půjčení šatů na ples.
0: A dneska je vybráno?
3: Já už mám vybráno.
0: Je vybráno. Ale já už to vidím. No, to je zajímavý výběr. No tak uvidíme, já ještě nebudu nic prozrazovat. Pojďme volat. Dneska to bude asi dobrodružné trošku, tak uvidíme. Výborně, zvoníme, to je dobrá zpráva. To se nám tento týden už jednou nestalo.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva a Adéla Zahradníčková. Je tam Standa?
4: Ano.
0: Standa z Nebovit?
4: Ano.
0: Stando, my už jsme vám tento týden jednou volali, že jo? Vy to nevíte asi vůbec. My jsme vám volali v úterý a vy jste měl vypnutý telefon, nebo jste nebyl na signálu.
4: Aha.
0: Adélka se rozhodla, že to zkusíme ještě jednou.
4: To je hodná.
0: Adélko, co to teda proplácíme?
3: Já si tady dovolím přečíst celou SMS-ku. Prosím proplatit 3210 korun. Útrata za manželky pobyt na mém rehabilitačním pobytu, za což jí děkuji. Děkujeme za vaši pohodovou náladu a zdravíme.
0: Tak abych to přeložil, prostě vy jste byl na rehabilitačním pobytu a manželka přijela na návštěvu, je to tak?
4: Ano, je to tak.
0: Musela se někde ubytovat. Stando, posloucháte teď Blaník?
4: Poslouchám Blaník.
0: A kdo dospíval?
4: No, Karel Zich.
0: Je to tak?
4: Jo.
0: 3210 korun posíláme do Nebovit u Kolína. Tak to nakonec tento týden dobře dopadlo, i když vy jste o tom vůbec nevěděl, že jsme vám volali. Co jste měl v úterý s telefonem, že jsme se nedovolali?
4: Ty jo, nevím.
0: Vůbec nevíte, možná jste opravdu nebyli jenom na signálu. Tak, že zdravíme manželku, přinesete domů peníze, to se vždycky počítá, že jo? Užijte si víkend, zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
4: Děkuju vám, děkuju.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Melgen Tousden, Hany a Roxette na Blaníku, tak jsme to dneska riskli. V úterý jsme se nedovolali Standovi znebovit, protože Standa měl vypnutý telefon a jak jsme zjistili před chvílí, o tom ani nevěděl. A protože tu SMS-ku soutěžní poslal znovu, tak jsme mu dneska zavolali. A tentokrát jsme se dovolali a proplácela se účtenka. Stando, posloucháte teď Blaník?
1: Poslouchám Blaník.
0: A kdo dospíval?
1: No, Krazy.
0: Je to tak?
1: Jo.
0: 3210 korun posíláme do Nebovit u Kolína. A to je částka, kterou stál pobyt manželky na rehabilitačním pobytu Standy. Takže proplaceno, další účtenky zase v pondělí po 7 hodině. Pište na 600 318 118, svěřte se, co byste chtěli proplatit, přidejte jméno, příjmení, odkud jste, odešlete a v pondělí po 7 dobře poslouchejte. A když budete dobře poslouchat i teď...
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Tak se dozvíte, jaký ten pátek s datem 15. května bude.
3: Dnes nás čeká podobné počasí jako v těch předchozích dnech. I ta uplakaná Žofie dostojí svému jménu. Dnes nás čeká většinou zatažená obloha, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Tady se objevuje už teď občasný déšť nebo přehánky. Výjimečně i zabouří. Na Šumavě může teď ráno padat i dokonce nějaká ta vločka. Na té západní polovině území tam je chladněji, nicméně tam se bude během dne ta oblačnost postupně rozpouštět. Nejvyšší denní teploty v maximech 11 až 16 stupňů a na horách bude okolo 9.
0: Co si budeme ale povídat, přírodě ten déšť určitě pomůže. Já jsem si byl včera zaběhat a prášilo se úplně ze všech stran. Takže každá kapka dobrá si v tuto chvíli. Zůstanu svůj a Karel Gott na Blaníku je 4:08.

0: Zůstanu svůj a Karel Gott v Dobrém ránu na Blaníku, teď jiné slavné jméno, Jules Verne. Ten by měl totiž radost. V Pelhřimově včera totiž vzlétla vzducholoď inspirovaná jeho románem Robot dobyvatel. A nebyla to žádná dekorace, tenhle ten létající albatros, tak se ta vzducholoď i jmenuje, se skutečně odlepil od země a rovnou se zapsal mezi české rekordy. Model vytvořili nadšenci z Tetína a Králova dvora na Berounsku. Ta vzducholoď je dlouhá skoro 3 metry, váží 14 kilo a do vzduchu ji dostává 1,80 vrtulí propojených se 43 motory. A její tvůrci na ní pracovali více než 6 let a inspirací byla slavná Verneovka i legendární vystřihovánka z časopisu ABC z 80. let. A na to si moc dobře pamatuju, protože jsem ji tehdy dával dohromady a jsem rád, že se to někomu povedlo lépe než mě. To byl tehdy Herkules a Kanagom úplně všude. Krátké zprávy už za chvíli, teď je 7:20. Radio
1: Blaník. V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
2: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
3: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
4: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
5: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
6: Maria, nebere, no, nebere, zase nebere. A nebere.
7: Dobrý den, Damel Elektro. Pokud to nezvedáme, tak se všichni věnujeme našim zákazníkům na prodejně.
6: No jo. A stejně je lepší tam přijet osobně. Mají obrovský výběr a hlavně dobře poradí.
8: Damil. Elektro, které poradí. Na Milady Horákové v Liberci. Když elektro, Damil Elektro.
9: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
10: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
9: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
10: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
11: Tak tohle nevyvětrám.
12: Zase všude tolik vody.
11: To je puch.
13: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
14: Ventilatory.cz.
15: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.

0: Doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz
3: Yeti Electro.

0: vás na kliknutí.
1: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
2: Benátka!
3: Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
4: Nové výtahy, servis a modernizace. To je Vitservis. Volejte 800 112 001. Vitservis.cz a výtah jezdí.
5: Jídelna. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelna. Od pondělí do neděle.
6: Hostr. Oficiální partner vaší pohody a profík na hydraulické hadice a těsnění. Protože my víme, jak udržet věci v pohybu. Hostr.cz.
7: Blaník za volantem.
8: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. V Mostě v Bělehradské ulici poblíž křižovatky s ulicí U stadionu havarovala 3 osobní auta. Na místě je aktuálně blokovaný 1 jízdní pruh. A na trase z Mostu na Chomutov u sjezdu na Litvínov došlo ke střetu 2 osobních aut. Počítejte s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. A teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Monika.
9: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
7: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
10: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Výrobce dopravní zabezpečovací techniky bude testovat experimentální bateriovou vlakotramvaj. Už je proto přepravil na svou železniční trať Kopydlnka na Jičínsku. Městská policie Ostrava zvyšuje dohled nad dětskými hřišti. Ke změně dochází i v souvislosti s blížícími se letními prázdninami, kdy se hřiště stávají centrem volnočasových aktivit dětí. 3 středočeská divadla Kladenské, Příbramské a Mladoboleslavské dostanou od kraje mimořádnou dotaci. Na provoz dostane každé 1 000 000 korun. Peníze jim pomůžou zaplatit rostoucí náklady na energie i mzdy. Česká fotbalová reprezentace chce za týden zveřejnit zhruba 30 členů nominaci na sraz před mistrovstvím světa. Pak bude následovat přípravné utkání doma s Kosovem, které odehraje 31. května v Praze na Letné. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď je tu Petr Slíva.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník.
7: S Petrem Slívou.
12: A za délkou i dnes čekáme na vaše dobré zprávy. Pište nám je na 6318. Je pátek, po 8. hodině nás čeká šťastná hodinka se speciálním výběrem dobronáladových písniček vašimi dobrými zprávami a jednu dobrou zprávu zase odměníme. A za chvíli se vrátíme ještě do středečního odpoledne, protože to tady byl další Pepův parťák. Tentokrát dorazil David Matásek a co nám mimo jiné řekl, dozvíte se za chvíli. Za 3 minuty bude 7:30.
7: Pohodové české rádio.

0: er mir zwock.
1: Vzpomínka na básníky Václav Neckář a Křídla iluzí na Blaníku a David Matásek, legendární Candy z básníků, byl ve středu hostem Blaníku, protože se stal dalším Pepovým parťákem. Dozvěděli jsme se, že básníci už jsou opravdu definitivně uzavřená kapitula, s Pavlem Křížem to slíbili i Dušanu Kleinovi a došlo i na Davidovi koníčky, třeba na to slavné včelaření.
2: Tak musím to uvést na pravou míru, já o těch včelách hodně mluvím, ale dělá to samozřejmě moje žena.
3: Jasně.
2: Která o tom nemluví, ale koná.
3: A ta to i vymyslela, jako?
2: Ano, to byl její nápad. Nějak jsme se jako o tom bavili, co budeme podnikat. Nám padaly různý věci, lamy, slepice a tak dále. Prostě užiteční domácí zvířata. No a nakonec žena řekla včela a já říkám, no ale já jsem viděl tvůj kontakt s pavoukem a to nedopadlo úplně dobře. No ale včela má o jeden pár nohou míň, takže těch se nebojím.
1: Takže včelaření Davida Matáska a jeho manželky, celé středeční povídání můžete nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanále. Další parťák zase příští týden ve středu po 16. hodině a tohle už je hrobař.

0: Las Ketchup a The Ketchup Song a neb Asa Rehe v Dobrém ránu na Blaníku.
1: Dobré ráno, Hrani a Blaník.
0: Adel, chtělo by to nějakou dobrou zprávu a nejlépe od našich posluchačů.
2: Tak já ti jednu přidám.
0: Tak třeba jo.
2: Napsala nám třeba Eva, moje dobrá zpráva je šťastně probuzená do nového dne, bez bolestí, starostí a s úsměvem.
0: No, to je krásná zpráva. Děkujeme, děkujeme Evo, třeba i vám v příští hodině zavoláme a odměníme balíčkem z našeho e-shopu. Pište nám dál na 63118118. Teď tomu přihoď počasí.
2: Dnes nás čeká den, který bude dost podobný tomu včerejšímu. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo. Ty teploty jsou poměrně rozdílné. Na západě dnes bude chladněji, naopak v té východní polovině Čech tady bude častější déšť, ale budou tady ty teploty o něco výš a výjimečně tady i zabouří. Nejvyšší denní teploty v maximech odpoledne 11 až 16 stupňů, na horách pak okolo 6.
0: No, tři zmrzlí a dneska Žofie ukázali prostě svou sílu, ale jsou místa, kam jejich moc nesahá a dostane vás tam cestovní kancelář Blue Style. Egypt už teď hlásí teploty až 32 stupňů, průměrná teplota vody až 27. Co třeba pětihvězdičkový hotel Pic Albatross Sands s nejbližším odletem už v pondělí 18. května. Ten hotel se nachází v Marsa Alam a je kousek od letiště, má soukromou pláž, velký akvapark a proto je vhodný i pro rodiny s dětmi. 8 dní na 7 nocí s all inclusive už od necelých 13 000 korun na osobu. Máte ještě čas zbalit kufry. Od pondělí létá Blue Style do Egypta každý den, klidně na 3, 4, 5, 6, 8 dnů. Za super last minute ceny doporučujeme právě oblíbený pětihvězdičkový hotel Pic Albatross Sands. Podívejte se na stránky bluestyle.cz, kde najdete nabídku super last minute s odletem do 3 dnů. Navíc z Blue Class začíná pohodová dovolená už na palubě letadla. Takže léto konečně nabírá ten správný směr.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Datart pořádá Maxi Výprodej.
13: Cože? Maxi Výprodej?
12: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
13: To je mazec.
12: Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
13: Garantované...

0: Ručení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
0: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
0: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Tak děti, pojďte domů.
7: Ale my jsme doma tady.
8: A je nám tu dobře.
9: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
13: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
13: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Jen pár dnů Hanka Zagorová, Vlastimil Harapes v dobrém ránu na Blaníku, 8:02.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A nás teď čeká jedna velká improvizace, protože já něco zkusím. Já zkusím někomu zavolat. Jo, tak schválně. Doufám, že mám dobré telefonní číslo teď. Tak, jdeme na to. No, komu asi teď voláme? Já to ještě rychle kontroluju, snad jo, snad to na druhé straně někdo vezme.
3: Haló.
0: Haló, haló, tady je Rádio Blaník. Petr Slíva a Adéla Zahradničková, je na druhé straně Tomáš Klus.
3: Ahoj, dobré ráno, je to tak. Dědek Klus?
0: Je, Tomáši, moc děkujeme, že jsi nám to po ránu vzal. Všechno nejlepší, to.

0: a hlavně to zdraví a to potřebuješ, jak jsem si všiml na sociálních sítích.
1: Moc děkuju, vy jste hodný.
0: Tomáši, čerstvý čtyřicátník, jak se cítíš po ránu?
1: Hele, dobře, no tak děti, když mi přáli, tak se mě ptali, jestli už mi musí říkat dětku.
0: No takže, promiň, takže mě 49.
1: No tak buď rád, že nemáš mý děti.
0: No já mám svý a to mi úplně stačí, ale vím, o čem mluvíš.
1: Je to krásný. Hele, mám pocit, že jsem se tak jako probral do nový krásný éry svého života.
0: Tak ať to stojí za to, ti přejeme.
1: A děkuju moc.
0: Mimochodem, v kolik jsi dneska vstával jako čerstvý čtyřicátník? Teď to bude horší a horší.
1: Hele, v 17:30.
0: No, teď říkám, že to bude horší a horší.
1: A překvapilo mě, kolik mých známých a kamarádů už je taky vzhůru, který jsou v podobném věku.
0: Takže už máš plný telefon.
1: Už mám plný telefon, jsem moc šťastný, že na mě ještě lidi nezapomněli a že takhle můžu se radovat toho, že na mě někdo myslí. A děkuji i vám, moc si toho vážím a přeju nám všem, aby jsme byli šťastní a abychom byli zdraví, hlavně protože si to zasloužíme.
0: Tak hlavně to zdraví a Tomáši, užij si ty narozeniny, měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, mějte se krásně taky, pa, pa.
0: Ahoj.

0: zasažen.
1: Když si tě dívko představím, a Tomáš Klus na Blaníku, zpěvák, písničkář, herec a taky člověk, který dokáže během koncertu pobavit i dojmout, má dneska kulaté 40. narozeniny. Tomášovi jsme před chvílí zavolali a připomínám, že Tomášovi písničky uslyšíte z Blaníku celý ten nadcházející víkend a navíc můžete vyhrát jeho nejnovější album Tady Tomáš. Tak poslouchejte Blaníky o víkendu a poslouchejte i v příští hodině, protože už pro vás chystáme šťastnou hodinku a v ní dneska uslyšíte Motýly. Dáme si Jiřího Korna. I Michala Davida. Hezky česky na Blaníku i ve šťastné hodince, teď je 7.53. Rádio Blaník.
2: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Grilovací sezóna je tady. Grily Weber pro všechny typy grilování. A pozor, uděláme z vás šéfkuchaře v naší grilovací akademii. Je spousta důvodů, proč koupit grill právě u nás. Grilybradáč.cz.
3: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Metalové legendy v Hodkovicích 22. května. Revivaly Halloween, Ozzyho, Judas a AC. 22. května, koupaliště Hodkovice.cz.
9: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
10: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
11: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.
12: Rádio Blaník, počasí.
13: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. V severních Čechách bude dnes po celý den převážně oblačno. Během odpoledne a k večeru čekáme místy také přehánky a výjimečně se objeví bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
12: Kdy bude to správné počasí na výlet?
14: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
12: Za volantem.
13: Nehodu máme v Litoměřicích v Liškově ulici poblíž křižovatky se Šafaříkovou u kruhového objezdu. Tady bouralo osobní auto s dodávkou, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, zdržení je minimální. A na Děčínsku v České Kamenici u Benaru včetně mostu je silnice zcela uzavřena. Zvolte proto raději jinou trasu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy a teď už zprávy s Monikou.
15: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
12: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Státu hrozí sankce za nedodržení kvót. Na Jičínsku hořelo bateriové úložiště. Tunelem Blanka v Praze budou jezdit i autobusy MHD.
18: Blaník.
17: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Českým firmám chybí ženy ve vedení velkých firm. Na pořad dnes se tak vrací kvóty, které by se měly v tomto ohledu týkat společností, s jejichž akciemi se obchoduje na burze. Evropskou směrnici mělo Česko zavést už před 2 lety. Parlament ji ale nestihl projednat. Pokud to neudělá co nejdřív, hrozí mu sankce od Evropské komise. Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu za 20 milionů. Hasiči ještě večer monitorovali teplotu baterií, aby znovu nevzplály. Během dopoledne do Nové Paky dorazí také odborný tým zaměřený na elektro, který bude zjišťovat příčiny požáru. Pražským tunelem Blanka budou od léta jezdit autobusy. Tato novinka propojí 8. a 6. městskou část. Zavedení linky tak urychlí spojení mezi oběma lokalitami a víc tomu dodává mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
0: Pod číslem 145 vytvoří v trase sídliště Čimice, Bohnice, Kobylis, Dejvická výkonnou alternativu k trase metrem přes centrum města i individuální automobilové dopravy. Cestu mezi Kobylisy a Dejvickou by měl zvládnout pod 20 minut.
17: Úsek Kobylisy-Dejvice by měl zvládnout pod 20 minut. Kluby hokejové extraligy chtějí od roku 2028 obchodovat s marketingovými právy na soutěž sami. Nově by je chtěli prodávat po jednotlivých balíčcích. APK také odmítla nabídku majitele extraligových Pardubic Petra Dětka, který by rád získal práva na extraligu i práva hokejového svazu na dalších 10 až 15 let. Nabízí za to 10 miliard. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
6: Šťastná hodinka na Rádiu Blaník.
1: No a na Blaníku otevíráme šťastnou hodinku. Ta je tady každý pátek mezi 8 a 9 se speciálním výběrem písniček s vašimi dobrými zprávami a i dneska jednu z vašich dobrých zpráv odměníme balíčkem z našeho e-shopu. A pozor, i dneska nás čeká tohle.
6: Hvězdy konopiště na Rádiu Blaník.
1: Protože za 2 týdny a 1 den je tady Blanické konopiště, oslava 27. narozenin Blaníku. Vstupenky jsou vyprodané, takže už je nekoupíte, ale pozor, i dneska si můžete 2 vstupenky vyposlouchat. Dobře poslouchejte Blaník, protože když na Blaníku uslyšíte interpreta, který je dnešní hvězdou konopiště a ve chvíli, kdy dospívá, vy se jako první dovoláte na číslo 800 109 109, tak vyhráváte 2 vstupenky. A dnešní hvězdou konopiště je tahle hvězda konopiště.
18: Starosta.
1: No, tak kdo zpívá o starostovi v písničce? Tak dobře poslouchejte a přejeme hodně štěstí.
6: Koncert pro všechny bezva lidi.
19: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
20: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
21: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
1: Tak hodně štěstí a tohle je taky letošní hvězda konopiště. Bude tam vůbec poprvé Jiří Korn a Hotel Ritz. Já vám tuhle tu písničku strašně rád. Tak teď si užij společně s vámi. Je 8, dobré ráno.

0: Mandraže a motýly na Blaníku ve šťastné hodince.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tak a na Blanickém dobrometru další dobrá zpráva. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads, takže Danielovi gratulujeme a čekáme další výsledky, dobré výsledky, stejně jako od našich hokejistů dneska. A Adel, jaké máš dobré zprávy ty?
3: Já mám od našich posluchačů, napsala nám třeba Jiřina. Dobré ráno, pro mě je ta nejlepší zpráva, že náš malý pejsek se dnes už cítí docela dobře, včera byl pod narkózou.
4: To je dobře, děkujeme.
3: Potom přidám Janu spod Krkonoší, krásné ráno, Blaníčku. Pro mě je dobrá zpráva, že jsem se úspěšně vrátila z dovolené v Turecku, bylo tam krásně.
0: Díky, díky.
3: A potom přidám ještě zprávu od Mirky. Dobrý den, já jsem během 4 měsíců po 3 menších operacích a jediné, co mě drží, jste vy, můj Blaníček, ráda vás poslouchám.
0: Vždycky rádi slyšíme, hodně zdraví, děkujeme a čekáme i na vaše zprávy. Dobré zprávy, rozdělte se, o to budou lepší. Pište na 63118, na konci hodiny někoho odměníme. Teď už Dan Bárta a snowboardáci, on my head v 8 hodin a téměř 8 minut.

0: On My Head a Dan Barta na Blaníku, písnička ze snowboardiáků. Dneska nás teda spíš než sníh bude zajímat asi ten dešť, protože je žofie a žofie, té se týká takových pranostik, že bych je všechny nepřečetl, tak třeba žofie vína upije a svatá žofie políčka často zalije a dešť svaté žofie švestky ubije.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A doufejme, že to bude o poznání lepší.
2: Dnes nás čeká den, který bude odpovídat, řekla bych, té uplakané žofy. Nicméně tak hrozné to nebude. V maximech bude 11 až 16 stupňů Celsia, na horách okolo 6. Teď po ránu je většinou zataženo, hlavně v té jihovýchodní polovině Čech se objevují přehánky. Výjimečně tady i zabouří. Na západě tady se bude postupně ta oblačnost rozpouštět, ale bude tady chladněji. A jak bude vypadat ten víkend, tak to ví Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Stále nám zůstanou ty rozdíly mezi západními a východními částmi našeho území. Ty východní budou deštivější a někde může pršet i poměrně vydatně. Sobotu čekáme převážně zataženo, na Moravě, ve Slezsku a opět v jeho východní polovině Čech s deštěm i trvalejším. Ojediněle se také mohou vyskytnout bouřky. Naopak severozápadní polovina Čech, tam budou přehánky jen výjimečné a hlavně na západě a severozápadě se může oblačnost dokonce protrhávat. Později večer pak budou srážky v Čechách většinou ustávat. Noční teploty čekáme mezi 9 až 5 stupni Celsia, na západě Čech budou až 2 stupně. Ty nejvyšší denní zítra 9 až 13, v Čechách může být až 16 stupňů. Neděle tam opět čekáme rozdíly, zataženo až oblačno ráno na západě a severozápadě Čech i polojasno a hlavně ve východní polovině území očekáváme déšť, který může být opět někde i trvalý a lokálně vydatný. Naopak v západní polovině Čech je pravděpodobnost srážek jen malá. Nejvyšší denní teploty čekáme většinou mezi 12 a 16 stupni, ale tam, kde bude pršet trvalej, bude jen kolem 10 stupňů.
0: Říká Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu. Já bych to asi ukončil takhle. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Posloucháte Šťastnou hodinku na Blaníku. Tady je Veruna.

0: Čičková. Jmenuje se Čičková.
1: A kdo je to vlastně ten nevěřící Tomáš?
0: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: za 100 let.
1: Tak tohletou písničkou jsme před 8 lety přáli republice ke stoletému výročí nebo ke stoletým narozeninám. Dneska už jsme také naživo přáli Tomáši Klusovi k 40. narozeninám. Dneska se slaví ale také Mezinárodní den rodiny. To už jsme taky zmiňovali, takže všechno nejlepší všem blanickým posluchačům, protože vy jste naše rodina. A když navzdory předpovědi počasí vyrazíte do práce na kole, tak oslavíte i Mezinárodní den jízdy na kole do práce, který se globálně slaví vždy třetí pátek v květnu. U nás je to spojeno teda ještě s takovou tou celoměsíční výzvou do práce na kole. A pokud se vám nechce na kole do práce, ale jindy si rádi vyjedete, tak 3. června můžete ještě oslavit Světový den jízdního kola. Tak hlavně, že je co slavit, za chvíli už krátké zprávy a vy posloucháte Šťastnou hodinku na Blaníku. Je 8:20. Rádio
2: Blaník. Víc nebo míň.
3: Tipněte si a vyhrajte dárky od Sedity.
2: Sušenky, oplatky, sladké pečivo a voucher na nákup v Poten a Panen.
3: To vše v krásném dřevěném šuplíku.
2: Víc nebo míň.
3: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
5: Já nový plot mám.
6: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
8: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Vy jsem přeci králík.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Ale a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
10: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
9: Počkej. Castle.
10: Castle Video. Sakra. Castle Video.
11: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
10: Zamkni video.
11: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
12: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
13: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
14: Yeti Electro.

0: vás na kliknutí.
1: Hrádecký pohárek je zpět. V sobotu 23. května zažijete kousek Moravy v zahradě Šubertovy vily v Hrádku nad Nisou. Čeká vás 8 vinařství, živá hudba i bohaté občerstvení. Přijďte si pro svou sklenku pohody na 4. ročník Hrádeckého pohárku. Více na jarovino.cz.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
4: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
5: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
6: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
5: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
6: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
5: zážitků
6: a zábavy.
5: Táta sviští po okruhu,
6: děti si užívají spolu jízdu
5: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
7: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
6: Adrenalinovou jízdu najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
10: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
13: Chcete vyzkoušet zahradní techniku Honda a Ego? Prémiové sekačky, traktory, křovinořezy a mnoho dalšího. Zastavte se tuto neděli u hlavního parkoviště sportovního areálu Vesec u Liberce. Celý den vám budou k dispozici stroje Honda a Ego. Neděle hlavní parkoviště sportovního areálu Vesec u Liberce.
14: Blaník za volantem.
15: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Nehodu máme v Litoměřicích v Liškově ulici poblíž křižovatky se Šafaříkovou u kruhového objezdu. Tady bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Zdržení je zatím minimální. A na Lounsku v Říškově na místní silnici u úřadu probíhají stavební práce. Provoz je tady omezený. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. A teď už jsou tu zprávy a s nimi Monika.
16: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
14: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
17: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Sněmovna se postavila proti sjezdu sudetských Němců v Brně a žádá jeho zrušení. Akce se podle organizátorů uskuteční příští týden podle plánu. Konání sjezdu podpořila i Česká biskupská konference. Policie zadržela ve středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Zároveň získala informace, kde se lebka nachází. Bližší informace zatím ale známy nejsou. Správa železnic nasadila na trati mezi Prahou a Berounem speciální měřící vůz, zkontroloval trolejové vedení na této trase. Jde o reakci na opakované poruchy sběračů vlaků z minulých týdnů. Online jeho české tržiště pomáhá školním jídelnám na jihu Čech také s biopotravinami. Do systému je zaregistrováno 50 jídelen, z toho 29 zřizovaných krajem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
14: Šťastná hodinka
0: na Rádiu Blaník.
18: A pokračuje páteční šťastná hodinka s vašimi dobrými zprávami. Odol přihod nějakou dobrou zprávu.
19: Napsala nám Renča ze Studence. Hezký den, Blaníčku, vy jste léčitelé. Poslouchám a paní psala, že je po operacích a vy vlastně tím těšíte a uzdravujete. To je velmi hezká zpráva a přeji paní brzké uzdravení.
18: No to mi taky, ale vidíš, to mě vůbec nenapadlo, že bychom mohli působit na někoho jako léčitele.
19: Ale je to krásné. To je nejlepší zpráva mého dne.
18: A vy pro změnu zase dodáváte tu energii a dobré zprávy nám. Pokračujte v tom, v té příští půl hodině někoho odměníme. A teď jsou 2 minuty před 8:30. Dobré páteční ráno.

0: name, ale k nám v dobrém ránu na Blaníku, to je náhodička. Oni tam budou taky.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaník.
0: Haló, haló, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Petr.
0: Petře, odkud voláte?
2: Z Prahy.
0: A proč voláte?
2: No, že slyším no name.
0: Že slyšíte no name. Z Prahy na Konopiště to máte kousek, co? To je kousek za Benešovem. D1 si jedete na Benešov a potom už se dáte na Konopiště. No, no name. Že by to byla kapela, kterou jste slyšel v těch dnešních ukázkách?
2: Ano.
0: Jo, já to zkusím jenom.
3: Starosta.
0: Co by mohlo být ono? A víte co, Petře? Vy jedete na Konopiště!
2: Je, paráda!
0: 30. května za 2 týdny v sobotu se tam uvidíme a uslyšíte tam právě i ty no name. Kolikrát jste byl na Konopišti?
2: Dvakrát.
0: Dvakrát, takže teď to bude po třetí šťastná trojka, jo? Tak dáme pivko někde u stánku, co?
2: Přesně tak.
0: Zůstaňte nám na lince, krásný víkend vám přejeme, naslyšenou.
2: Nasadou.
0: A k tomu ještě dodám jednu důležitou informaci. To no name jsou dnešní hvězdou Konopiště a dnešní hvězdu Konopiště můžete slyšet ještě kdykoliv. Do 19. hodiny.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
4: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: No a tohohle člověka na tom Konopišti uslyšíte taky. Tady je Michal Davida. Po cestách růžových ve šťastné hodince na Blaníku.

0: Šťastná hodinka na Blaníku, Michael Jackson a Black or White. Tak dneska už to přijde, dneska začíná hokejový šampionát a hrajeme hned ten první den. A více už Monika Holubová.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezké ráno, ve Švýcarsku dnes startuje 89. mistrovství světa v ledním hokeji. Skupina A odehraje svá utkání v základní části v Curychu, kde pak bude i 31. května finále. Skupina B, ve které je i Česko, bude hrát ve Friburku, a to už dnes od 20:20 proti Dánsku. Po roce si tak zopakují Češi vzájemné střetnutí ve skupinové fázi, kdy nakonec český tým bez větších potíží zvítězil 7-2. Podle bývalého útočníka a nynějšího trenéra Vladimíra Martince máme velkou šanci uspět.
3: Na tom velkým příští, o kterém se mluví, že se to bude hrát. Takže to jsou všichni hráči, kteří by to měli ubruslit úplně v pohodě. A máme tam ještě další Červenka Sedlák, nebo Tomášek, Možucha, nebo Flek, kteří by měli dávat ty goly, by to měli rozhodovat.
2: Český tým ale ví, že Dány nemůže podceňovat, protože zatímco loni Češi vypadli ve čtvrtfinále, Dánsko se postaralo o jedno z největších překvapení historie šampionátů. Vyřadilo Kanadu a dostalo se poprvé mezi nejlepší čtyřku. Kdo se dnes postaví do české branky, zatím není jasné, nicméně gólmani už ví, jak se v prvních dvou zápasech prostřídají. Zřejmě to bude dvojice Kořenář Pavlát. V útoku pak tým bude nejvíc spoléhat na Romana Červenku, který si připíše už 13. start na světovém šampionátu. První dnešní duely obstarají o 16:20 Finsko s Německem a Švédsko s Kanadou. Kromě nás budou večer hrát i domácí Švýcaři proti Spojeným státům. Tolik hokejový speciál, další uslyšíte před půl druhou.
0: No, je to pravda, Dánsko loni hodně překvapilo, neradno podceňovat, tak kluci, držíme palce.
1: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.

0: a úsporné rekonstrukce. S Buřinkou na Rádiu Blaník.
1: Zdraví vás Iva Lecká. Uteklo to jako voda. 6 týdnů jsme si povídali o tom, jak správně a úsporně rekonstruovat svoji nemovitost. Na co si dát největší pozor a kde správně ušetřit? Pojďte si se mnou a s Milanem Pospíšilem z Buřinky připomenout ty nejdůležitější zásady. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
0: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
12: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Datart pořádá Maxi výprodej.
19: Cože? Maxi výprodej?
18: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
19: To je mazec.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Tak nějak málo tančím a Krištof na Blaníkov 8.50.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tak to rozsekneme dneska, co říkáte?

0: Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. Můžu se zeptat jenom na vaše křestní jméno?
0: Markéta.
1: Markéta, Markéto, vy jste nám posílala SMSku s dobrou zprávou. S dobrou zprávou, je to tak,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano, je to tak.
1: Máte na nás teď chvilinku?
0: Ano, mám.
1: Adélko, přečti prosím tě tu zprávu od Markéty.
2: Přečtu. Zdravím na Blaníček. Moje dobrá zpráva je, že i když dceři vyhořel dům, její vesnice udělala sbírku oblečení a nutných věcí pro ní a dítě a ještě finanční sbírku, na které je už přes 300 tisíc. Úžasní lidé i sousedé velmi pomáhali a pomáhají dál.
1: Nám to udělalo strašnou radost, ne ten vyhořelý dům,
0: no,
1: samozřejmě, ale to, co udělali sousedé.
0: Ano, teda taky, protože ty vesnice, tady když se děje, to bylo něco tak úžasného, že by se mi z toho tady jde. To jste úplně skvělý.
1: Markéto, my moc děkujeme za tuhle tu dobrou zprávu a naše porota se shodla na tom, že by měla být odměněna. Takže my vám posíláme balíček z našeho e-shopu, jsou tam klasické blanické věci, je tam pikniková deka, jsou tam krýmky, je tam plecháček a tak dále a tak dále. A třeba tenhle ten telefonát pomůže tomu, že těch peněz bude víc.
0: Třeba.
1: Markéto, mějte se krásně, zůstaňte nám ještě na lince a naslyšenou.
0: Děkuju, nashledanou.
3: Blanický dobrometr.
4: Blanický dobrometr.
1: Tak dneska je vybráno, ale my se samozřejmě těšíme i na další vaše dobré zprávy, protože příští týden v pátek mezi 8 a 9 opět budeme odměňovat. Teď Iveta Bartošová, Málo mě zná, na Blaníku. Dobré ráno.

0: Málo mě zná Iveta Bartošová na Bleníku 5 minut před 9 hodinou. Dnešní šťastná hodinka za námi a hledání tajemného roku před námi a tajemný rok nám budou mimo jiné připomínat i písničky, samozřejmě jako každý den. Dneska to budou tyhle písničky. Z tajemného roku je i tahle. A nebo tahle. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.55. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Masožrouti, pozor! Steak Grill Hammer to nejsou jen hovězí a exotické stejky. To jsou také medová žebírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
6: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
8: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
9: Metalové legendy v Hodkovicích 22. května. Revivaly Halloween, Ozzyho, Judas a AC. 22. května, koupaliště Hodkovice.cz.
10: Jídelna. Restaurace pro každého v Plaze v centru Liberce. Česká klasika, burgery i pizza za atraktivní ceny. Jídelna. Jídla sebou v obalech zdarma. Minutky i hotovky po celý den. Jídelna v Plaze. Denně od 7:30 do 8 večer. Jídelna. Tady si pochutnáte. Mňam.
11: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
12: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude v severních Čechách převážně oblačný. Během odpoledne a k večeru čekáme přehánky, výjimečně také bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni. Toliko počasí a teď už se podíváme na silnice.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Za volantem.
12: Komplikace vás potkají na dálnici D8 na 45. kilometru směrem z Drážďana na Prahu. Tady stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. A na obchvatu mostu směrem na Žatec u odbočky na Vtelno u kruhového objezdu budou na krajnici probíhat práce údržby. I tady si dejte pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. A teď už jsou na řadě zprávy a s nimi opět Monika.
17: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
11: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Cermat oznámil počty přijatých žáků na střední školy. V Kladně způsobil požár škody za desítky milionů. V Dánsku řeší nález mrtvé velryby. Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Systém DIPSY hlásí krátkodobé výpadky. Od rána, kdy začal ukazovat výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, je přetížený. Na webu DIPSY se chvílemi objevuje informace, že aplikace momentálně nedostupná. A už jsou také k dispozici výsledky přijímaček. V prvním kole uspělo 93,3% deváťáků, což je o 0,3 víc než loni. S velkým požárem bojovali hasiči v Kladně. Hořet začalo kolem 2. ráno v pekárnách v ulici u Kožovy hory, kde plameny zasáhly technologie. Škody jsou tak velké, hasiči je odhadli zatím na 100 milionů. Příčinu už na místě zjišťuje vyšetřovatel požáru ve spolupráci s policií a technickým ústavem požární ochrany. Na Klatovsku vznikla nová cyklostezka. Dlouho budovaná trasa Klatovy chaloupky je průjezdná ode dneška, co dalšího město chystá, to už dodává mluvčí Radmila Nagovská.
14: V dalších letech je plánována navazující etapa projektu, která zahrnuje rekonstrukci místní komunikace směrem na chaloupky, včetně bezpečného napojení cyklostezky. Cílem budoucího řešení je zajistit, aby cyklisté nemuseli nebezpečně překonávat frekventovanou silnici.
19: Cyklistům i chodcům má především usnadnit pohyb mezi těmito lokalitami. U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Leží zhruba 75 metrů před pobřežím a uhynulé je zřejmě už nějakou dobu. Německá média spekulují, že by se mohlo jednat o keporkaka s přezdívkou Timmy. Úřady by se měly při odlivu pokusit odebrat zvířeti vzorek DNA. K identifikaci by mohla pomoci taky fotografie ploutve. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
11: Tajemný rok a Petr Slíva
18: na Rádiu Blaník.
0: No a poslední tajemný rok tohoto týdne je tady. 800 109 109 telefonní číslo telefonu, který už je připravený na vaše telefonáty, takže sem volejte vaše tipy a vaše vzpomínky, nebo to dejte do SMSky a pošlete na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift a Blank Space, písnička, se kterou si Taylor Swift vysloužila 3 nominace na cenu Grammy.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: A časopis Rolling Stone je zařadil mezi 500 nejlepších písniček všech dob. Tak to je jedna z písniček, které pocházejí z tajemného roku. Ještě jste slyšeli jednu, a to Magdalénu od Jelenů. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobré ráno, tady je Jana Steplej zase. A chtěla bych si tipnout dneska rok 2014.
1: Podle čeho?
4: Podle Jelenů Magdaléna.
1: A co jste dělala vy?
4: No, my jsme měli krásnou dovolenou na podzim v Tunisu s přáteli, takže to byl hezký rok.
1: No to věřím tomu. Moc vám děkuju, mějte se krásně,
4: naschledanou. Taky, naschledanou.
1: Adel, máme už SMSky?
0: Máme, napsala nám třeba Blanka z Černilova, ta si dnes myslí, že jde o rok 2013.
1: Děkujeme, Blanko.
0: Pak nám napsala Zdeňka od Brna, krásný pátek, hledáme rok 2014 a to jsme tenkrát ještě s přítelem hledali byt pro společný život.
1: Tak zdravíme ku Brnu.
0: A Jelen a písnička Magdaléna napověděla Žanetě ze Sedlčan, ta typuje rok 2014 a to je rok, kdy se jí narodila dcera.
1: Děkujeme, zdravíme do Sedlčan a jdeme teda na první slovní nápovědu, jestli s tím schválně nějak zamíchá s těmi vašimi typy. V tajemném roce, a to konkrétně 25. prosince, má premiéru film Tomáše Svobody, ze kterého pochází tahle ukázka.
5: Rozumíš, já se k ženské chovám jako prase. Jako prase.
6: Ajo, holky moje.
7: Krize tvýho manželství spočívá v tom, že si myslíš, že se ti rozbila manželka.
5: Já mám ženu jenom jako želičku, ledničku, myčku. Slušných 7? 6.
1: V tom filmu si zahráli David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek a tak dále a tak dále. Ještě jedna ukázka.
8: Víte, já po vás budu chtít takový netradiční výkon.
9: Na netradičné výkony jsem zvyknutý.
1: Taky Nina Divíšková si tam zahrála, jak jste právě teď slyšeli. A ten film Tomáše Svobody se jmenuje Hodinový manžel.
10: To, co teď odešlo, bylo z hygieny.
11: To bylo z hygieny, ty vole, co jich dáváš 6, to je 2 max.
12: Co to je ty vaše 5 a 7? Není to žádný hazard, že? Jinak vás musím vyhodit.
11: Taký hazard.
10: Ne, to je normální měřitelná veličina, jako hmotnost nebo tlak.
1: Hodinový manžel má premiéru v tajemném roce. Volejte na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118 a zkuste si tipnout, ve kterém roce se nacházíme. Je to stejný rok, kdy Hanka Zagorová vydala tuhle písničku.

0: Mrčtí Coldplay a Magic, je tohle vzpomínka na tajemný rok.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Další vzpomínkou může být komedie Tomáše Svobody s názvem Hodinový manžel, protože tohle je film, který měl premiéru o Vánocích tajemného roku. A tady jsou další typy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Rádio Blaník, tady Míša.
0: Děkujeme, no. Míšo, povídejte, jaký máte typ?
2: No, 2014 podle Aničky ze Znášku, to je prostě nádherná písnička moje.
0: Souhlasím. Co jste takhle dělala, Míšo, v roce 2014?
2: No, to jsme byli v očekávání prvního mnoučete.
0: No tak děkuju za vzpomínku, mějte se krásně, nashledanou.
2: Mějte krásně, hezký víkend, nashled.
0: Adel, přihoď prosím nějaké SMSky.
3: Napsala nám třeba Žaneta ze Sedlčan. Dobrý den, dnes si myslím, že je to rok 2014 podle skupiny Jelena a písničky Magdalena a v tomto roce se mi narodila dcera.
0: Děkujeme, Žaneto.
3: Přidáme čárku k roku 2015. To nám poslali švadlenky ze Svinčan. Tento rok je oblíbený u nás všech, shodli jsme se na tom všechny, až na paní vedoucí květu, ta miluje 60. léta.
0: Děkujeme.
3: A potom nám napsal ještě Karel z Černovic, ten si myslí, že dnes jde o rok 2014.
0: Tak Karle, i vám děkujeme, 800 109 109, to je to číslo, které když vytočíte, tak se můžete podělit o svůj tip a vzpomínku, prostě si o tom popovídáme, nebo to hoďte do SMSky a pošlete na 600 318 118. Novinku v tajemném roce představila taky skupina Opět a Radeček a naspívala ji společně se zpěvačkou Marií Čírovou. Vloupám se jmenuje.

0: Vloupám se, písnička skupiny Opět a Radeček a Maria Čírová si v ní zaspívala.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: To byla další hudební připomínka tajemného roku a tady jsou vaše tipy a vzpomínky. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, vás a Plzeň. Tipuju rok 2014.
0: Říkáte, Vašku, může být? Co jste dělal v roce 2014?
3: 2014 jsem nastoupil na nemocnice na operaci srdce.
0: A dobře to dopadlo?
3: Dobře to dopadlo, dneska mi 98 let a pořád funguju.
0: Neskutečné, neskutečné. Moc vám děkuju, Vašku, zdravíme do Plzně. Děkujeme, naschledanou.
3: Naschle.
0: Uf, neskutečné. Pojďme na SMSky.
4: Dobrý den, Blaníčku, myslím si, že se jedná o rok 2014 a to se narodil můj první syn Dominik.
0: Děkujeme, zdravíme oba.
4: Tento rok 2014 nám tady začíná trochu dominovat, typuje ho i Mirka z Černova, napsala, to jsem byla zrovna na mateřské s Honzíkem.
0: Dominuje teda i u mě v počtu čárek.
4: A přidám ještě jednu čárku od Jiřiny z Hlinska, bylo mi 35 a byla to taková, nějak se mi moc nevedlo, byl to takový nic moc rok, taková zeď nářku, hezký propršený den.
0: Děkujeme, zdravíme do Hlinska a 800 109 109, to je stále to neměné číslo, na které můžete volat, 6318 18, na to můžete psát své tipy a vzpomínky a další nápověda tady bude za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
5: Ale a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
6: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
5: Počkej. Castle.
6: Castle video. Sakra. Castle video.
7: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
6: Zamkni video.
7: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
8: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise nebo Top Shop Mladé Boleslavi v Bondi.
9: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
10: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
11: Tak to musíme do Spoltexu.
10: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
11: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
10: Tak už pojeď.
11: Spoltex.cz.
12: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
13: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
14: Izomat stavebniny.
15: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
16: Best Beleza.
15: Nádherná zahradní dlažba.
16: Best Bellissima.
15: Dvě úžasné zahradní dlažby.
16: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
15: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
17: Říkal si hurikán.
18: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp. Zahrada Lidové sady Liberec, pondělí 15. června od 19 hodin. Předprodej v síti Go Out.
19: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
20: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
21: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
20: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
21: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
22: Nové výtahy, servis a modernizace. To je Vitservis. Volejte 800 112 001. Vitservis.cz a výtah jezdí.
23: Jídelna. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelna. Od pondělí do neděle.
24: Hostr. Oficiální partner vaší pohody a profík na hydraulické hadice a těsnění. Protože my víme, jak udržet věci v pohybu. Hostr.cz.
25: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
26: A tava!
27: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
25: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
27: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
28: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.

0: Spievačka Sia a vzpomínka na tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Těch hudebních vzpomínek už tady dneska bylo víc. Třeba Rande u zdinářku od Hanky Zagorové, Magdalena od Jelenu, anebo Vloupánce od skupiny Opět a Radeček. Taky jsme tady měli filmovou vzpomínku v podání filmu o hodinový manžel Tomáše Svobody, který měl o Vánocích tajemného roku premiéru a ve kterém si zahráli třeba David Novotný, Bolek Polívka nebo David Matásek. A tady jsou další typy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Zdravím, tady Petr ze Snědovic.
0: Tak Petře, pojďte do mě.
3: No, tak je to rok 2014.
0: Jo, a proč?
3: Já nevím, tak intuitivně.
0: Vám to tak přijde. Dobře, co jste tam dělal v tom roce 2014?
3: No, 2014 jsem se po čtvrtý ženil.
0: A zůstalo to už teda, nebo jste ještě stihnul pár svadeb?
3: Zůstalo to, už jsem konečně našel tu pravou.
0: Výborně, a kam jedete teď?
3: Teď jedu z nákupu, jedu domů.
0: Šťastnou cestu, mějte se krásně, nashledanou.
3: Taky, děkuju, nashle.
0: A teď SMSky, Adel.
4: Napsal nám třeba Dana, ta typuje rok 2015 a napsala, ten rok se mi narodilo první vnouče.
0: Děkujeme, Dano.
4: Napsali nám holky z chráněné dílny, ty typují rok 2014 a napověděl jim Jelen.
0: Díky, holky.
4: A stejný rok, tedy 2014, typuje i Pavlína podle nápověd a písniček a napsala k tomu vzpomínku, v tomto roce se nám narodil syn.
0: Děkujeme, Pavlíno, vážíme si toho, že jste napsala. A pojďme na tu druhou slovní nápovědu. Petra Kvitová. Důležitý rok to pro ní byl, protože získala druhý wimbledonský vavřín a zároveň se navrátila do první světové pětky.
5: Ráda bych se tam ještě jednou podívala. Pamatuješ si, kdo tohle pověděl a jak teď po třech letech se tady na tu větu díváš?
6: Předpokládám, že to byla já samozřejmě a jsem ráda, že nezůstalo jenom plných slov, ale že jsem se opravdu tam chtěla podívat ještě jednou. Ten bál je něco navíc k tomu celému turnaji, je to taky nějaká část té historie a nejdůležitější je to, co se předvádí na tom kurtu.
0: Tak Petra Kvitová získala druhý

0: Britský zpěvák George Ezra, jeho Budapest, další písnička z Tajemného roku. Z roku, ze kterého pochází také film Hodinový manžel, a Petra Kvitová v něm získala svůj druhý wimbledonský vavřín. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Ondra z Brna a zdravím Adélku a dneska se podle mě jedná o rok 2014.

0: 2014, a proč si to myslíte, že zrovna rok 2014?
1: No, podle té slovní nápovědy.
0: Takže hodinový manžel, film.
1: Ano.
0: No, děkuju, co jste dělal v roce 2014?
1: Sám nevím.
0: Hodinového manžela, ne.
1: Ano.
0: Jo, děkuju, krásný den do Brna, naschledanou.
1: Taky naschle.
0: Adelko, pojďme na SMSky.
2: Napsal nám třeba Martin z Krnova, ten zdraví slévárny Krnov a typuje tajemný rok 2015.
0: No to my taky zdravíme slévárny Krnov.
2: Přidám tip od Terky, zdravím, za mě to taky rok 2014, to jsem si našla muže svého života a ke konci roku jsme se dozvěděli, že čekáme miminko.
0: Ať to klape.
2: A přidám další tip na rok 2015 a ten nám poslala Markéta.
0: Tak 2015, zapisuju a jedeme na poslední slovní nápovědu. 20. září tajemného roku se tehdejší náčelník generálního štábu armády České republiky a nynější prezident Petr Pavel stal předsedou vojenského výboru NATO.
3: Rozhodne se zítra na summitu Aliance v litevském Vilniusu. Konkurují mu další dva kandidáti z Itálie a Řecka. Pokud by generál Pavel uspěl, stal by se vůbec prvním důstojníkem ze zemí bývalého východního bloku, který by získal v Alianci takto vysoký post.
0: A ono to klaplo.
4: Při běžné návštěvě u Zubaře prožívám větší nervozitu než teď, protože já jsem v průběhu dlouhých let v armádě si zvykl netrápit se tím, co nemůžu ovlivnit.
0: A to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
5: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
6: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
7: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
8: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
7: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
12: Fakt? A kam pojedeme?
11: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
12: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
14: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
15: Nákupy v online shop CZ.
16: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
17: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
18: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

0: It's a beach, bitch. Nice boy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.

0: Tady jsme doma a Čechomor, písnička z tajemného roku a poslední, podle které jste mohli hádat.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A poslední tipy jsou tady. Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Konečně tě po dlouhé době slyším, David ze Světlé Hory.
0: Ahoj Davide, jaký máš tip?
3: No, co dodat? 2014.
0: 2014, jsi tam dal takový... To udělal dramatické trošku, tak 2014, a co se dělo u tebe v roce 2014?
3: Celkem nic, akorát jsem ještě bydlel o Otrokovicích.
0: Tak děkuju, měj se krásně, zdravíme do Světlé Hory.
3: V prosinci toho roku jsem se zrovna ženil.
0: No, takže důležitý rok, díky moc, Davide, naslyšenou.
3: Ahoj.
0: A co typují posluchači, kteří píšou SMSky?
4: Dobrý den, Blaníčku, podle Petry Kvitové si myslím, že jde o rok 2014. Pozvala jsem budoucího zetě na oběd a během polívky mi vypadlo skrýčko z brýlí rovnou do ní.
0: Chvilka. Stává, no.
4: No, ale nicméně to skončilo dobře, skončilo to smíchem a krásný víkend nám přeje Modřinka z Liberce.
0: Děkujeme.
4: Podle Petry Kvitové tady typuje i Pepa z Nového Boru, typ rok 2014, a napsal, tento rok pro mě nebyl nicméně nějak výjimečný.
0: Díky, díky.
4: A přidám ještě jeden tip od Pavla ze Strakonic a ten typuje rok 2015.
0: Děkujeme. Takže hodinový manžel v kinech, Petra Kvitová získala druhý wimbledonský vavřín a současný prezident Petr Pavel, tehdejší náčelník generálního štábu armády České republiky, byl zvolen předsedou vojenského výboru NATO. A pokud jste typovali rok
1: 2014,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: My se na vás za délkou těšíme zase v pondělním ranním vysílání od 6. hodiny. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem, krásný víkend a ještě jedna hudební vzpomínka na rok 2014.

0: Walk the Moon, i takhle zněl rok 2014. Tajemný rok a je za námi. Karel Zich nám zaspívá v následující hodině.
1: A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří.
0: Taky Karel Gott.
1: Moje slzy vsákne zem, já blázen jsem.
0: I Standa Hložek s Petrem Kotwaldem.
2: Má bílá královno, přestaň chtít.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 3 minuty už bude 10.
3: Rádio Blaník.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
6: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. V severních Čechách bude dnes zamračeno. Čekáme spíše oblačno, místy zataženo. Odpoledne se lokálně vyskytnou i přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
5: Rádio Blaník.
7: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
7: Za každého počasí.
5: Blaník za volantem.
6: Pozor si dejte na dálnici D8 na 89,5 kilometru ve směru do Drážďan. Tady stojí porouchané auto. Při projíždění dejte raději nohu z plynu. A v České Lípě v ulici pod Holým vrchem havarovala 2 osobní auta. Místo nehody je s opatrností průjezdné. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. A teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi Monika Holubová.
4: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Krkonoše zasypal nový sníh. Na trati mezi Prahou a Kolínem budou omezení. USA zrušili plán poslat vojáky do Polska. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Bílo je na Sněžce nebo u hřebenové luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem. A chladno vydrží až do pondělí. Navíc do neděle bude i poměrně deštivo. Víc pršet bude hlavně ve východní části země. Místy může spadnout až 20 mm srážek. Tisíce cestujících čekají na trati mezi Prahou a Kolínem komplikace. Most u Rostoklad vedoucí přes koridor v úseku mezi Úvaly a Českým Brodem totiž čeká demolice. Místo něj pak Středočeský kraj nechá postavit nový. Ještě než dojde k demolice, postaveno bude mostní provizorium. Práce začnou ještě letos. Muzea a galerie po celém Česku ožívají. Ve 2 odpoledne odstartuje 22. ročník festivalu muzejních nocí. A kde k zahájení dojde, to už prozradí předsedkyně Asociace muzeí a galerií Irena Chovančíková.
9: Národní zahájení bude probíhat 15. května v Jihomoravském muzeu ve Znojmě v objektu Alšovka. V ten týden bude ve Znojmě otevřené i některé jiné objekty, Minorický klášter, Znojemský hrad, a nebo také třeba expozice pivovarnictví, která patří Národnímu zemědělskému muzeu.
8: Festival muzejních nocí potrvá až do 13. června. Spojené státy nakonec do Polska 4000 vojáků ze základen USA nepošlou. Rozhodnutí přichází 2 týdny poté, co Pentagon oznámil stažení 5000 vojáků z Německa. Překvapivý krok vyvolává podle agentury Reuters otázky ohledně očekávaného snížení americké vojenské přítomnosti v Evropě. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Moni, je to tak, děkujeme.
5: Pepa Černý.
7: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Čeká nás hodina, která bude plná českých písniček. Sem tam bude nějaký ten světový hit, prostě Blaník. No a taky dorazí Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká, a zahrajeme si víc nebo míň o dobroty, o cecerity. A teď už je tady Karel Zich a Alenka v říši divů. Krásné dopoledne s Blaníkem.
10: Telegram s adresou Svět.

0: Karel Gotta, nápoj lásky číslo 10 na Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A už je tady Samča, řádí jako černá ruka. Samčí, povídej.
3: Frázi, že někdo řádí jako černá ruka, jsem vždycky říkala mámě, když se snažila dělat velký nedělní úklid, kterého museli být všichni součástí. Měla k tomu radikální metody a popravdě, když se teď podívám na ten význam, bylo to celkem trefné označení, které nás zavede tentokrát do Srbska. Okolnosti na reálné řádění černé ruky jsou ale mnohem násilnější než generální úklid. Zavede nás do počátku 20. století. Černá ruka byla tajná srbská nacionalistická organizace a byly známí pro své násilné metody, které stály za řadou spiknutí nebo politických vražd. Dodnes se tak používá pro divoké, destruktivní, někdy i hlučné chování. Organizace Černá ruka po smrti jejich šéfa zanikla. Dnes už neexistuje, stejně tak jako naše nedělní úklidy, protože doma už nějaký ten pátek nebydlím. Tahle fráze tu s námi ale už bude navždy a teď její původ znáte i vy.
0: Děkujeme moc krát. My doufáme, že hlavně ty s námi budeš pořád.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak, a teď si dáme Bon Jovi. Always na Blaníku.

0: Robbie Williams a moje oblíbená Supreme na vlnách Rádia Blaník. Já doufám, že mi Robbie teď odpustí, že mu do toho budu trochu kecat. Ale já mám pro vás důležitou věc. My si jdeme za chvilku zahrát víc nebo míň na Blaníku. Já mám pro vás poslední balíček produktů od Sedity, oplatky, sušenky, polomáčené klubky, ABC sušenky i sladké pečivo v dřevěném šuplíku s voucherem do Poten a Panen za 3000 korun, to celé asi za 5000. Tak přátelé, pokud to chcete, pokud potom toužíte, tak napište přihlašovací SMS-ku na číslo 603 118 118 a napište tam celé své jméno, místo, kde bydlíte, nebo jako obec nebo město, a následně je potřeba heslo, že jo? Tak jak bychom to udělali? Víte co? Dneska dáme heslo Juchu, protože je pátek, tak pište za chvilku Činasky, Abba, Kabát a mějte u sebe telefon, dvěma z vás budu volat.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík. Vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
4: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
5: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
6: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
7: Chcete vyzkoušet zahradní techniku Honda a Ego? Prémiové sekačky, traktory, křovinořezy a mnoho dalšího. Zastavte se tuto neděli u hlavního parkoviště sportovního areálu Vesec u Liberce. Celý den vám budou k dispozici stroje Honda a Ego. Neděle hlavní parkoviště sportovního areálu Vesec u Liberce.
8: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
9: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
8: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
9: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
10: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
11: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
12: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébr marš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnova.
13: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
14: Je ty elektro.

0: pro vás na kliknutí.
1: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
2: Service Plus.cz.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
4: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
5: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
7: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.

0: Kabáti a oni.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: To je ta klíčová otázka. A oni už jsou na telefonu, já jsem jim zavolal a oni to oba zvedli. První to zvedla paní Kateřina, která doufám, že je napřímo. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím.
0: Máte se dneska dobře?
3: Určitě, skvěle.
0: A jste v Neratově, jo?
3: Ano.
0: A jaké je tam počasí?
3: No, momentálně prší tady.
0: Prší, a tak to příroda potřebuje. Na telefonu je taky Pavel, který je z Tachova. Dobrý den, Pavle.
4: Dobrý den, taky zdravím.
0: Děkujeme, jak se máte vy? Taky všechno v pořádku?
4: Všechno v pořádku.
0: Jste v práci, a že jo? Jste v práci.
4: Jsem v práci, přesně.
0: Dobře, tak to urychlíme, ať vás nezdržujeme o práce. Tak, Kateřina hádá jako první. Kateřino, prosím vás, pozorně poslouchejte, jo?
3: Ano.
0: Já si tady musím najít tu vaši klíčovou otázku, teda tu moji klíčovou otázku.
3: Jakou lehoučkou, jo?
0: No, lehoučkou, víte co, to se těžko ovlivňuje, jo? Tak, jdeme na to. Kolik kusů sušenek je v jednom balení klasických klubek? Kolik?
3: 20.
0: 20 říkáte. Pavle, víc nebo míň?
4: Míň,
0: jo. Kateřino, máte krabičku. Pavle, že vy jste si myslel, že Serita na vás šetří.
4: No to ne, ale ne? On to vypadá malý, ty krabičky.
0: To je pravda, no, ale nakonec je jich 25, prej.
3: Ty krása,
0: já jsem se lek, že tam dáte to V, ale nakonec je to S a to
3: ne,
0: je dobře.
3: Ne.
0: Pavle, tak já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
4: Super, díky. Tak a blahopřeju.
0: Děkuju. Výborně, tak jsem to chtěl říct. Za Kateřinu, ale ona si to řekla sama. Pavle, prosím vás, ať vám to dneska odsejpá. Juchu a nashledanou. Děkuju.
4: Díky,
0: nashledanou. Kateřinu, vám moc gratuluju a užijte si výhru. Dneska prostě máte svůj den. Ježiš, já jsem vás stlumil omylem. Mějte se krásně, nashledanou. Děkuju.
3: Taky, mějte se hezky,
0: nashledanou. Tak, zase dva
1: sympatiáci. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu. Sedita. Napečeno pro spokojený život. Více na sedita.cz.
0: Já jsem říct zase dva sympatiáci, no a tady ta hra víc nebo míň o Seditu, ta je za námi. Před námi už je jenom víkend a nebude krásný. Přátelé, taky je před námi Dalibor Janda, ten nám za chvilku zaspívá na Blaníku a taky bude na Konopišti.
1: Jedinečné a vyprodané.
2: Přesně takové bude i letos naše Konopiště.
1: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
2: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
1: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu Konopiště.
2: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s

0: komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
1: Jak na úsporné rekonstrukce. S Buřinkou na rádiu Blaník.
2: Zdraví vás Iva Lecká. Uteklo to jako voda. 6 týdnů jsme si povídali o tom, jak správně a úsporně rekonstruovat svoji nemovitost. Na co si dát největší pozor a kde správně ušetřit. Pojďte si se mnou a s Milanem Pospíšilem z Buřinky připomenout ty nejdůležitější zásady. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
1: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
3: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Pohodové české rádio.

0: Tohle je legenda Olympic, proč zrovna ty na Blaníku? Proč zrovna my? No, protože hrajeme hezky česky, třeba takhle. A umíme to i naživo, na konopišti bude Michal David zpívat určitě i tuhle. V éteru Blaníku bude v následující hodině znít i tahle pohádková. Když ona to vlastně nebyla pohádka, no tak nějak napůl, že jo, jak utopit doktora Mráčka, krásná věc. Anna Zagorová, dnes už to vím, ta je taky filmová. Slunce, seno. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 11. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Pomoc, nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
4: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Spárkase s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Spárkase, když jde o peníze.
5: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Grilovací sezóna je tady. Grily Weber pro všechny typy grilování. A pozor, uděláme z vás šéfkuchaře v naší grilovací akademii. Je spousta důvodů, proč koupit grill právě u nás. Grilybradáč.cz.
6: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně.cz.
9: Náplně hned.
10: Metalové legendy v Hodkovicích 22. května. Revivaly Halloween, Ozzyho, Judas a AC. 22. května, koupaliště Hodkovice.cz.
11: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
12: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
13: Rádio Blaník, počasí. Rádio
14: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. V severních Čechách bude dnes zejména oblačno, místy zataženo a ojediněle se objeví také přehánky, výjimečně bouřky. Teploměry vyšplhají až k 16 stupňům. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
13: Jak bude?
15: A co si vzít na sebe?
13: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
14: Komplikace vás čekají na příjezdu do Liberce směrem od Jablonce nad Nisou na silnici 1/14 před kruhovým objezdem. Tady se srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný je jeden jízdní pruh. A na trase Žatec-Plzeň v Pšově bourala 3 osobní auta. Tady projedete s omezením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. A teď už jsou tu zprávy a s nimi Monika Holubová.
16: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
13: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
17: Maturanti byli letos úspěšní. Na východě země hrozí velké deště. Rezort zemědělství řešil plošný rozhod jedu na polích. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. U státních maturit letos neuspělo 9,5% studentů. Celkem jich ke zkoušce přistoupilo poprvé 80,5 tisíce. Výsledek je srovnatelný s rokem 2023 a o dost úspěšnější než loni, kdy neuspělo 12,3%. Výsledky dnes zveřejnil Cermat spolu s výsledky přijímaček na střední školy. U nich uspělo 93,3% deváťáků. Meteorologové varují před vydatným deštěm. Od zítřejšího rána až do pondělí může napršet až 70 mm srážek. Výstraha platí aktuálně pro Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín na Zlínsku a v Moravskoslezském kraji pro Frenštát, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Jablunkov a Třinec. Případné zvednutí hladin některých toků by se projevilo až během neděle. Rozhoz jedu na hlodavce nakonec povolený letos na polích nebude. Tento plán před několika měsíci oznámilo ministerstvo zemědělství kvůli kalamitnímu stavu hrabošů. V minulém týdnu ale od něho nakonec rezort ustoupil a i také po tvrdé kritice odborníků. Kalamita hrabošů ale navíc v Česku ustupuje. Do Hradce Králové se vrací elektronické kupóny. Loni o ně projevilo zájem 2079 lidí. Radní tak doporučili zastupitelům schválit smlouvu na dalších 5 let. O co jde, to ví mluvčí radnice Kateřina Malá.
9: Město věnuje prvním 1800 registrovaným občanům příspěvek 1000 korun ve formě elektronických korentů. Díky nim mohou ušetřit až polovinu svého nákupu. Například při nákupu za 500 korun zaplatí 250 korun ze svého a zbylou část uhradí 250 korenty.
17: Elektronické platidlo bude možné využít u obchodníků a poskytovatelů služeb, kteří se do projektu zapojí. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
1: Pepa Černý
18: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. 11. hodina právě odbyla. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku tady bude už zpátky ve studiu Petr Slíva, protože objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí. No a v této hodině se podíváme také na jednu zásadní kampaň pro rodinu. Teď je tady Iveta Bartošová o lásce. A jako vždycky, hezké dopoledne s Blaníkem. Už je pátek.

0: Despacito.
1: Je vyloženě letní hit Despacito na vlnách Blaníku a teď se vrhneme s Petrem Slívou na další zlaté české ručičky s datem 15.5.2026.
2: Jsme Blaník.
3: A hledáme zlaté české ručičky.
4: V dnešních zlatých českých ručičkách se budu povídat s Janou. Jano, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Já vím, že vy pendlujete mezi Českou republikou a Islandem. Kam jsem se vám dovolal teď?
5: Teď momentálně do Česka.
4: Do Česka, kam konkrétně, můžu vědět?
5: Do Brna.
4: Do Brna. A vy jste malířka, vy jste performerka, umělkyně, která objevuje základní struktury. Co si pod tím mám představit?
5: Je to vlastně takový způsob komunikace pro mě. Komunikace nejenom mě s mým vnitřním světem, ale i se světem okolo. A to, že vlastně používám víc různých technik nebo víc toho, čemu se říká umělecké odvětví, tak to jsou pro mě takový komunikační jazyky.
4: A jak to funguje v praxi? To znamená, že ty jednotlivé komunikační jazyky nebo kanály propojujete?
5: Často je propojuji. Řekla bych, že takový nejzákladnější médium pro mě je malba, ale protože hodně cestuju a potřebuju se učit víc a víc minimalizovat a zjednodušovat, což už tak bych řekla, že je celkem jako moje silná stránka, to sdělení jako stáhnout do úplné esence, tak pořád při těch cestách mi přijde, že potřebuju i zjednodušovat to médium, ve kterým vlastně přenáším tu informaci. Takže i sama se pořád učím to dělat nějak jednodušeji a reagovat na to, co je přímo kolem a vlastně použít to, co zrovna je aktuální jako materiál nebo jako vlastně ten způsob, jak to sdělit.
4: Něco z toho, o čem jste teď povídala, bude taky na vernisáži ve Valticích?
5: Ve Valticích bude taková kombinace malby a keramiky, protože ve Valticích budeme mít v červnu vernisáž se Sdružením keramiku Brno, což je sdružení, které patří pod Unii výtvarných umělců a bude nás tam vystavovat asi 20, takže tam bude velká škála zastoupení různých keramických technik. A já budu mít kombinaci malby a keramiky a budou to takový instalace z cyklu Esence, kde je taková keramická miska s malou kuličkou skleněnou, která může být esencí oleje. A ten obraz je, jako kdyby se rozlívala ta vůně, kdyby ta vůně byla vidět. Ale teďka třeba zrovna konkrétně mám v Brně výstavu, která se jmenuje Glorious. Tam oslavuju takový přírodniny, které jsou často přehlížený, nebo lidem přijdou i jako ošklivý nebo smrazavý a já je oslavuju zlatou barvou a jsou to chaluhy, mechy, lišejníky, kameny a takové věci, kterých je v té přírodě hodně.
4: Když jsme u toho Brna, tak vy se v Brně nejenom, že teda tam prezentujete sama, ale vy se budete dělit i o své zkušenosti, protože povedete lekce na Pro Art Festivalu, je to tak?
5: Ano, je to tak. Děkuji, že jste i na tohle zavedl řeč. Pro Art Festival je moje velká srdcová záležitost a letos poprvé budu vlastně vést kurz a já jsem vytvořila takovou fúzi tance a tai chi, která mi přijde velice přirozená a vede lidi víc do těla, víc vědomého pohybu, ale hlavně ten pohyb potom můžete přenášet do každodennosti.
4: Kdyby se o vás teď chtěl někdo dozvědět víc a nevydrží do Brna nebo kamkoliv jinam, tak najde vás někde na internetu?
5: Určitě, já mám webové stránky, které jsou jana.jano.com, pak mám Instagram janajano.art a Facebook janajano.
4: Já vám moc děkuju a mějte se krásně.
5: Děkuji vám, nashledanou.
3: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
1: Tak se to zase povedlo, Jano a Petře. Je tady Lucka Vondráčková, Láska na 100 let. Když tady byl Michal Dlouhý, tak říkal, ale písnička je o mně. Jsem říkal fakt a on, já nevím, ale chodili jsme tenkrát spolu. Tak si to užijte. Za chvilku Helenka Vondráčková, ale teď Lucka.

0: Přesně tak, kdo má rád, má mnohem víc. O peníze přece vůbec nejde, přátelé. Já jsem teď narazil na úžasnou informaci. Teď začíná mistrovství světa v hokeji. Dneska, že jo, budeme fandit proti Dánsku našim klukům. No ale potom se hned koná mistrovství světa ve fotbale. A to je velká událost, možná největší světová sportovní událost, řekněme po olympiádě, že jo. No a víte, kolik stojí lístky na finále? To je něco neuvěřitelné. Až 48 milionů korun. Představte si, že lístky, které byly třeba za 50 tisíc korun, tak ty už jsou dávno pryč. Za 100 tisíc jsou taky pryč. Za 300 tisíc už jsou pryč. Ale ještě jich pár zůstává za necelých 50 milionů. To je blázinec normální. No naštěstí na Blaníku jsme tady v pořádku, takže si budeme hrát a budeme v pohodě. Hana Zagorová nám to podpoří, Petr Kolář taky a dáme si i Modern Talking. Dneska je pátek.
1: Za tři české za sluníčkem.
2: Poslouchejte Blaník a poleďte s námi do Alba.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
5: Jasně, třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
4: Počkej. Castle.
5: Castle video. Sakra. Castle video.
6: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
5: Zamkni video.
6: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
7: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
8: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
9: Maria, nebere, no, nebere, zase nebere. A nebere.
10: Dobrý den, Damel Elektro. Pokud to nezvedáme, tak se všichni věnujeme našim zákazníkům na prodejně.
9: No jo. A stejně je lepší tam přijet osobně. Mají obrovský výběr a hlavně dobře poradí.
11: Damil, elektro, které poradí. Na Milady Horákové v Liberci. Když elektro, Damil Elektro.
12: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
13: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
14: Bydlet o úroveň výš?
15: Můžete i vy.
14: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
15: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
14: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Rezidence Level 21.cz.
16: Masožrouti pozor, když stejky, tak Steak Grill Hammer na jezeře. Ribeye steak, strip loin, manina, rump steak, stejky z krokodýla, pštrosa, zebry, bizona, prostě 16 flákoc ohně. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer, stejkárna, jak má bejt.
17: Hrádecký pohárek je zpět. V sobotu 23. května zažijete kousek Moravy v zahradě Šubertovy vily v Hrádku nad Nisou. Čeká vás 8 vinařství, živá hudba i bohaté občerstvení. Přijďte si pro svou sklenku pohody na 4. ročník Hrádeckého pohárku. Více na jarovino.cz.
18: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
19: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
3: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
19: Počkejte, kůň? Ukachen?
3: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy? Jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
19: Tak moment, kůň nebo žába?
3: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
19: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
3: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
19: Co? To?
3: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
19: Do reprezentace? Jako za národák?
3: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
19: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka
18: v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.

0: Dnů kampaň představí různé způsoby, jak centra pomáhají lidem trávit smysluplně čas, rozvíjet své schopnosti, posilovat vztahy a nacházet oporu v běžných i náročnějších životních situacích. Tak se mrkněte na ty webovky a teď už zpátky k písničkám. Za chvilku třeba Queenie, We Are The Champions. To mám rád. Posloucháte Blaník.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
2: Už dnes odpoledne
1: od 13 do 16 u nás na Blaníku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne od objednání. Planého.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90 až do 19. května. Kaufland. Skonto nábytek.
15: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
16: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
17: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
18: Aha.
17: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
18: A co SSB?
17: SSB? Co je SSB?
18: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
17: A to je nějaká nová investice?
18: To je stavební spoření od Buřinky.
17: Aha, a kde se to dá stáhnout?
18: No normálně v Georgii.
19: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
20: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

u Brno. It's a beach, bitch. Nice boy. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90.

0: 50. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Kdybychom si tak tuhle písničku mohli vesele zpívat na konci mistrovství světa v hokeji, které dnes začíná, to by byla paráda. Písničku paráda zpívá Karel Zich, ale na Blaníku v následující hodině zaspívá tuhle.
1: Já ji znám, měla na očích brýle s tím.
0: Úžasná kapela Lucie dorazí. A zahrají a zaspívají nám taky Nedvědi, Kohouta.
1: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou sutřát.
0: Je před námi česká hodinka, to znamená, že budeme hrát mezi 12. a 13. pouze české písničky, jako vždycky, na Blaníku. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a přesně za 7 minut už bude poledne.
2: Rádio Blaník.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
5: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Chceš zabavit rodinu na celý den? Přijď v neděli 17. května na oblíbenou akci s rodinou do Vesce. Čeká tě zábava pro malé i velké. Uvidíš policejní psovody v akci, jízdní policii nebo hasiče při vyprošťování z auta či hašení požáru. Chybět nebudou ukázky sportovních klubů, kroužků a atrakce pro děti. Vstup je zdarma. Více informací najdeš na Facebooku s rodinou do Vesce 2026. Těšíme se na vás v neděli 17. května ve Vesci.
8: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisku.cz. Náplně hned.
12: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
13: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jo, jak má být.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Rádio Blaník, počasí. Rádio
15: Blaník. Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha v severních Čechách bude většinou zatažená až oblačná, ojediněle s přeháňkami. Během dne ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 13 až 16 stupňů. Na horách to bude okolo 8 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
14: Kdy bude to správné počasí na výlet?
16: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
14: Blaník za volantem.
15: V Liberci na Šaldově náměstí nefungují semafory, dejte tam pozor. Nehodu máme hlášenou na Lounsku. V Žatci ve Svatováclavské ulici havarovala dvě osobní auta a částečně brání provozu. Projíždějte tam opatrně. A na Jičínsku na průtahu Nové Paky v Krkonošské ulici probíhá oprava výtluků. Místem se projíždí kyvadlově. Buďte tam opatrní také. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má připravené Eliška.
17: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
14: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Regulaci cen paliv čekají změny. Vláda bude hlasovat o novele rozpočtových zákonů. Startuje tradiční pochod Praha Prčice. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se zřejmě začne řídit novým nařízením vlády. A to možná už příštím týdnu. Normu by měl kabinet projednat na pondělním zasedání. Nové nařízení nahradí předchozí regulaci vydanou rezortem financí. Nicméně změna je pouze formální. Způsob výpočtu cen ani doba trvání regulace do konce května se nemění. Zhruba za půl hodiny bude sněmovna schvalovat spornou novelu rozpočtových zákonů. Opozice je proti. Má obavy z toho, že hlavně předložené pozměňovací návrhy ministryně financí Schillerové povedou k nekontrolovanému nárůstu výdajů a tím i zadlužení státu. To nicméně šéfka rezortu financí opakovaně odmítá. Analýza potvrdila výskyt ropy v řece Morava. Do vody se neznámá látka dostala v úterý mezi Kroměříží a Kojetínem. Už dříve na tuto možnost upozornilo město Otrokovice. Teď s tím přišlo i povodí Moravy. Nejpravděpodobnější příčinou může být výplach kanalizace po intenzivních deštích. Pochod Praha-Prčice je zase tady a už zítra se při této příležitosti na cestu vydají všichni nadšení turisté. Kolik tras je letos v nabídce a jaká jsou doporučení, řekne jedna z pořadatelek Dana Horáková.
20: V nabídce je jich celkem 21, 16 pro pěší, 4 pro cyklisty a 1 pro handicapované lidi, pro vozíčkáře. A každopádně určitě doporučujeme sledovat popisy tras, protože pak se může stát, že když je trasa přeložena někam trošičku jinam, takže minou i třeba nějakou kontrolu.
19: O účastníky bude postaráno, protože České dráhy posílí vlaková spojení do míst startů pochodu. Ze zpráv je to všechno, na řadě jsou písničky a Pepa.
0: Je to tak, děkujeme Eliško.
14: Pepa Černý
18: na rádiu Blaník.
0: Krásný den vám přeju, přátelé, necelá minutka nám zbývá do 12. a ve 12 začíná co? Česká hodinka vždycky na Blaníku, takže vám budu hrát pouze české písničky a budeme si taky trochu povídat. Jedna z těch písniček, která zazní v následujících minutách, zazní na Blaníku úplně poprvé a bude jí zpívat jedna legenda a taky dnešní oslavenec, muž, kterému je 40 let právě dnes. Tomáši, všechno nejlepší, tady je Karel Zich, měla na očích brýle. A samozřejmě, pokud obědváte, tak vám přeju dobrou chuť. Hezké, teď už odpoledne s Blaníkem.

0: Úžasná Věra Špinarová, meteor lásky na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, víte, co je teď před námi? Víkend. A on bude speciální.
1: Víkend s Tomášem Klusem
2: na Rádiu Blaník.
0: Přesně tak, my strávíme víkend s dnešním oslavencem. On tady byl, Tomáš, přesně před měsícem, byl mým parťákem. A takhle to začalo tehdy. Víš, kolikátý dneska je?
3: Dneska je 15. dubna.
0: Přesně za měsíc, vy?
3: Já si myslím, že nebudem probírat smutné věci.
0: No počkej, my chystáme celý víkend s Tomášem Klusem.
3: Fakt?
0: No.
3: Vy jste hodný.
0: Vy narozeninám,
3: to
0: kulatým.
3: Je, no kulatým, no.
0: 40.
3: 40? Ano, je 40 to tak. A nedá se s tím vůbec, zkoušel jsem a nedá se vůbec nic dělat.
0: Takže nevíš, jestli jsi připraven.
3: Nejsem. A jsem, nebo takhle, jako doufám, že jo, ale myslím si, že ten den, až se probudím, to je takový to, jak čekáš na to, že přijde nějaký zlom v tom životě a ono nic nepřijde.
0: Vůbec.
3: Takže mě to asi malinko srazí. No.
0: 40 let dneska. Tomáš Klus. Tomáši, všechno nejlepší. Hlavně pevné zdraví. On včera, Tomáš, ohlásil, že má velké zdravotní problémy, tak to mi, já ti strašně držím palce, ať se to vyléčí, ať se to dá dohromady, ať můžeš brzy zase zpívat, protože odkládá nějaké koncerty a kdo ví, jak to bude, ale samozřejmě, když držíme na Blaníku palce, tak to většinou dopadne velmi dobře. Ale proč jsme tady teďka s Tomášem Klusem? No protože máme před sebou úžasnou rubriku.
1: Poprvé na rádiu Blaník.
0: My si pustíme úplně poprvé jeho nový duet s Věrou Martinovou. Když tady Tomáš byl před měsícem, tak jsem se ho ptal, Tomáši, je to jediný duet? No, poslechněte si to sami. Bude ještě nějaký duet s nějakou takovou hvězdou?
3: No, je to, já jsem to malinko nakous. Já jsem se rozhodl právě, jak mám pocit, že už nejde vlastně nic říct, protože prostě všichni říkají všechno. No. Tak já jsem se rozhodl dělat skutky takový, že já se prostě chci propojovat teďkom s lidma a chystám teďkom bude takový rok duetu. A mám i další duet a musím říct, ale že duet s Věrou Martinovou, jednak Věra Martinová byla femme fatale mýho táty.
0: No.
3: Pak jsem to po něm zdědil, nebo to femme fatalství. A pak, když jsem ji mohl poznat osobně v tom studiu, tak to byl takovej nářez. To je tak úžasná žena.
0: Naprosto
3: já se strašně těším na to, až budeme spolu objíždět rádia.
0: Já se taky těším, až dorazíte, Tomi. Tak všechno nejlepší ještě jednou k dnešním 40. A dáme si píseň Tomáš Klus a Věra Martinová Magnetické pole. Ne pole, magnetické bouře.
1: Poprvé na rádiu Blaník.
0: Víte, když je to poprvé, tak na to člověk ještě není zvyklý. Ale my si zvykneme. Ona totiž je pěkná. Posuďte sami.

0: Do neznáma na vlnách Blaníku. A já mám pro vás pozvánku na zítra do Prahy, protože zítra se v Praze, konkrétně na Flóře, v obchodním centru a tam okolí bezprostředním odehraje krásná akce Strážníci na Flóře. A bude to od 10 do 18 hodin. S pozvánkou je tady ta nejpovolenější mluvčí strážníků Městské policie Praha Irina Seifertová.
1: Těšit se můžete na výcvik služebních psů, koní i ukázku sebeobrany strážníků. Přijďte si vyzkoušet fyzické testy nebo resuscitaci a prohlédnout si techniku, kterou používáme. Určitě sebou vezměte děti. Rozhodně se nudit nebudou. Máme pro ně spousty úkolů a třeba také skákací hrad. Pohladit si budou moci i zvířátka z útulku. K tomu všemu bude hrát naše kapela. Těšíme se na vás.
0: Mimochodem, kapela městské policie, ta je fantastická. Já jsem ji viděl teď, když se otevíral Dvorecký most a klukům to teda hraje jak z partesu, tak se běžte podívat. Strážníci na Flóře zítra v obchodním centru Flóra v okolí mezi 10. a 18. hodinou a nudit se určitě nebudete. Za chvilku Nedvědi a Kohout, anebo Lucie a Šrouby do hlavy. Posloucháte Blaník.
2: Obchodní centrum pro celou rodinu? To je Plaza Liberec. Zveme vás nejen k pohodovým nákupům v mnoha našich obchodech, ale také na skvělé jídlo nebo posezení u kávy. I na vaše děti u nás čeká spousta zábavy. Zkrátka pro každého něco. Příjemné zážitky vám přeje OC Plaza Liberec.
3: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
4: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
5: Gapa.cz. Rohožky pro každého. Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondy.
6: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
7: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
7: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
7: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
9: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
10: Izomat stavebniny.
11: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
12: Cemix fasáda.
11: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
13: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
14: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
13: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
14: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
15: Benátka!
16: Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
17: Nové výtahy, servis a modernizace. To je VIT Servis. Volejte 800 112 001. VIT Servis.cz a výtah jezdí.
18: Jí,
15: jídelna? Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelna od pondělí do neděle.
18: Hostr, oficiální partner vaší pohody a profík na hydraulické hadice a těsnění. Protože my víme, jak udržet věci v pohybu. Hostr.cz.
19: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
20: Masožrouti pozor, Steak Grill Hammer to nejsou jen hovězí a exotické stejky. To jsou také medová žibírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
21: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
22: Atava!
23: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
21: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
23: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
24: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.

0: Prosím vás, přátelé, pokud se chcete podívat takhle do minulosti jako Iva, tak já mám pro vás nabídku podívat se ještě mnohem dál. Úplně na začátek věku. Na oblohu, na vesmír.
1: Aha.
0: Víš kde?
1: Ne.
0: V Ondřejově, tam je hvězdárna, je krásná. Aha. A dneska a zítra má den otevřených dveří. Tak se tam můžete vydat, prohlídnout si to tam. Tam mají takové ty dalekohledy až úplně do vesmíru. Možná uvidíte polárku nebo nějakou planetku. Možná objevíte kometu a bude se po vás jmenovat. Představte si to, že by se říkalo, ale tamhle to je Lecina. Tu objevila Iva Lecká, proto tak září.
1: Proto má, co si chtěl říct?
0: No, to je jedno, ale víš, co se stane
1: proto má ty chapadla.
0: Víš, co se stane přesně za 15 dnů?
1: Ne.
0: Bude konopiště. Dneska je 15. 15
1: no vidíte
0: 15,
1: to? Teda, to
0: se to blíží.
1: Uteklo.
0: A my máme pro vás novinku. My budeme z konopiště vysílat spolu s Ivou.
1: To máš radost, viď, Pepo.
0: A víte proč?
1: Ne.
0: Protože Iva neumí ovládat technicky ten... Ne, je to, ne, není to pravda.
1: To je zprostý
0: ne,
1: tohle.
0: Dobře, tak ne.
1: Jako takhle, klidně mě k tomu pusté, ale bude po konopišti.
0: No to jo. Mějte se krásně.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
9: Fakt? A kam pojedeme?
8: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
9: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Ústí nad Labem za 3 225 000 korun, zahrada v Brodě nad Dýjí na Břeclavsku za 699 tisíc, zahrada v Novém Sedle na Sokolovsku za 350 tisíc, rodinný dům ve Velkých Karlovicích u Vsetína za 11 990 tisíc a byt 2+1 v České Třebové za 2 799 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
15: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
16: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.

0: Kde kdo je dál? A mně je to úplně jedno. Petr Kotwald na Blaníku a poslední písnička v hodině českých písniček. No ale my vám české budeme nabízet i v odpoledním vysílání samozřejmě. Třeba za chvilku Jeleni. Jestli si ještě někde kolem, prosím, vrát se, taky si dáme Michala Hrůzu a písničku pro Emu. A Marek Ztracený to bude. Až jednou řekne, stačilo to, tak já jdu. Za chvíli nám startuje odpolední vysílání, opět naplněné tím, co máte rádi, oblíbené rubriky, hezké písničky a dneska taky 3 vteřiny k zážitku, tak poslouchejte. Za 7 minut bude 13 hodin. Rádio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek v severních Čechách většinou zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Během dne ale bude oblačnosti i strážek ubývat. Nejvyšší denní teploty se zítra došplhají mezi 13 až 16 stupňů. Na horách to bude okolo 8 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Na trase z Děčína do Liberce u Chrastavy probíhá vyšetřování nehody osobního auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. V Liberci na Šaldově náměstí nefungují semafory, dejte tam pozor. A na Lounsku v Žadci ve Svatováclavské ulici máme hlášenou také dopravní nehodu. Havarovala tam 2 osobní auta a částečně brání v provozu. Buďte tu také opatrní. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má Eliška.
8: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Policie už má ukradenou lebku svaté Zdislavy. Počet škod po mrazech bude letos vyšší. Sparta chce v Krči postavit fotbalový stadion. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávou. Policisté už mají lebku svaté Zdislavy, ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Předal jim ji muž, kterého z krádeže relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty podezírají a kterého včera zadrželi. Serveru CNN Prima News to potvrdila státní zástupkyně. Podezřelý prý chtěl lebku pohřbít. O relikvii se teď starají restaurátoři. Pojišťovny zatím evidují vyšší desítky škod způsobených mrazy a oproti loňsku jich bude o 1/10 až 1/5 víc. Ovocnářská unie uvedla, že dubnové mrazy zničily polovinu letošní úrody. Škody podle ovocnářů zřejmě půjdou do vyšších 100 milionů korun. Ministr zemědělství oznámil, že požádá Evropskou komisi o využití všech dostupných nástrojů pomoci. Na dálnici D3 bude možné jezdit až 150 km v hodině do konce roku. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti, a to na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Co je cílem, vysvětluje mluvčí rezortu František Jemelka.
11: Pilotní provoz na D3 přináší první důležitá data o chování řidičů při vyšší povolené rychlosti, ale pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních období. Bezpečnost zůstává absolutní prioritou, proto chceme projekt dále vyhodnocovat na základě reálných dlouhodobých dat.
10: Pilotní provoz byl spuštěn loni v říjnu mezi 84. a 131. kilometrem dálnice. Pražská fotbalová Sparta chce v Krči postavit fotbalový stadion. Měl by splňovat i kritéria UEFA. Kapacita bude 5000 diváků. Hrát na něm bude spartianský B tým, ženské Ačko a trénovat tu bude mládež. Hotový by měl být v roce 2029. Stát bude zhruba 1 miliardu a náklady uhradí klub. Tolik zprávy, teď se na vás těší Iva.
2: Iva Lecká
9: na Rádiu Blaník.
0: Krásný dobrý den, přátelé. Tak je to tady. Konec pracovního týdne. Důvod k radosti. A já si k tomu dneska s dovolením přilepím ještě jednu velkou radost, protože syn se dostal na svou vysněnou střední školu. Krátce po půlnoci nám to sdělil internet. Takže, přátelé, já se dneska raduju dvakrát.
5: Volejte sláva! A tři dny se radujte!
0: Já volám sláva, no a samozřejmě gratuluju všem, kterým se to také povedlo. Tak můžeme odstartovat odpolední vysílání a dneska i s zážitkem od Alegrie. Kdo se bude hýčkat v Petra Klinik za 5 000 korun? Pojďme si poslechnout ukázku. Nádherná. No, takže přátelé, jakmile tuto poslední písničku chytíte v našem vysílání, po jejím doznění volejte na 800 109 109, první vyhraje. Tak jdeme na to a začínáme hezky česky.

0: Tak to byl Marek Ztracený a Pomalu na Blaníku. Duševní zdraví, to je v poslední době téma, které je skloňováno v mnoha pádech. Jak jsme na tom? Podrobnosti zjišťovala Sára Voldánová.
1: Hezký den, dnes mám pro vás bohužel značně neveselou zprávu. Duševní zdraví Čechů se dlouhodobě zhoršuje. V péči psychiatrů je aktuálně více než 630 tisíc dospělých a 67 tisíc dětí. A jen v Praze záchranáři loni vyjeli k více než 6 tisícům případů psychických obtíží. S těmito čísly zároveň roste tlak na vytvoření funkčního systému pomoci. Zdravotnická záchranná služba proto spojila síly s hlavním městem Prahou a společně vytvořili osvětovou kampaň nazvanou Pomoc na dosah. V březnu a dubnu jste v pražských ulicích mohli zahlédnout takzvanou duševní tramvaj s tematickým designem a už 18. května zahájí provoz speciální sanitka pro občany v akutní psychické krizi. Na webu kampaně lidé v případě potřeby najdou desítky kontaktů na odbornou pomoc. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: No, co k tomu říct, tahle doba je šílená. Sáro, moc děkujeme a my pokračujeme dál. Hezky česky s Ilonou Čákovou.

0: Tak to byli Jeleni, hezky česky na Blaníku. No a je to tady, přátelé. Je pátek 15. května a co nám startuje? Startuje nám mistrovství světa v hokeji. Podrobnosti má právě teď Eliška.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezké odpoledne, jak už od nás víte, a teď to potvrdila Iva, ve Švýcarsku dneska začíná mistrovství světa v hokeji. První zápasy jsou na programu v 16:20, kdy do turnaje vstoupí Finsko s Německem a Švédsko s Kanadou. Na led v první hrací den vyjede taky český nároďák. Ten večer vyzve Dánsko, které na loňském šampionátu překvapivě dokráčelo až do semifinále, a to poté, co senzačně vyřadilo Kanadu. V dánském výběru nechybí útočník Olesen, který hraje v Českých Budějovicích a Čechy dobře zná. Co se týče české sestavy, tak její přesné složení zatím trenéři tají. Tajemstvím je i to, kdo bude hájit branku. Na svůj první zápas na mistrovství světa v kariéře se ale těší 21-letý útočník Matyáš Milovský. Před novináři se nechal slyšet, že se nemůže dočkat a už jen možnost být členem národního týmu na tak velké akci si naplno užívá. Do Švýcarska se za ním prý vypravili i rodiče. Ještě závěrem doplním, že zápas Česko-Dánsko odstartuje ve Friburgu ve 2020. Pro tuto chvíli je to všechno. Další hokejový speciál uslyšíte před 17:30.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.

0: koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
2: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
3: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
4: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
5: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
6: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
7: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
8: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
7: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
8: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
9: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
10: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
11: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
12: Service Plus.cz.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
15: Benátka!
16: Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
17: Nové výtahy, servis a modernizace. To je VIT Servis. Volejte 800 112 001. VITservice.cz a výtah jezdí.
18: Jídelna. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelna. Od pondělí do neděle.
19: Hostr. Oficiální partner vaší pohody a profík na hydraulické hadice a těsnění. Protože my víme, jak udržet věci v pohybu. Hostr.cz.
20: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
15: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Grilovací sezóna je tady. Grily Weber pro všechny typy grilování. A pozor, uděláme z vás šéfkuchaře v naší grilovací akademii. Je spousta důvodů, proč koupit grill právě u nás. Grily Bradáč CZ.
21: Kdo je tam?
22: Soudní exekutor.
21: Nejsme doma.
22: To máte pravdu, už nejste doma.
23: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. NFPDP.cz.
24: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.

0: Tak to byl Pavel Novák na Blaníku.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
0: Ano, a tři české písničky, Karel Gott, Krištof a teď Pavel Novák. A ty vám přihrají zážitek od Alegrie, od firmy na zážitky. A dneska je to 5000 poukaz do Petra Klinik, takže někdo z vás se bude hýčkat u této kouzelnice velké. Tak já jdu na linku 800 109 109, beru hned prvního, kdo je na lince. Tak dobrý den, Rádio Blaník.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak je tam?
3: Gabriela.
0: Gabrielu, já vás zdravím. A odkud voláte?
3: Z kamionu, cest.
0: Vy jste v kamionu?
3: No.
0: Vy jste řidička kamionu?
3: Ano.
0: Jo, tak to se mi ještě nestalo. To je úžasný. Já neznám žádnou ženu, která by řídila kamion. Tak teď už jo?
3: No, teď už jo, no.
0: No a máte namířeno kam? Vracíte se nebo teprve vyjíždíte?
3: Domů, no.
0: Už jedete domů, no jo. A jak jste byla dlouho na cestách?
3: Já jenom točím jednu stálou trasu, takže
0: jo, takhle.
3: Domů.
0: Jasně, jasně. No, ale i tak klobouk dolů, protože to jako to umět, to si myslím, že leckdy i muži musí závidět, co?
3: Nevím, můžu se zeptat manžela, protože tam teďkon s tím jezdíme ve dvou.
0: Tak. Jo, takhle, no jo, tak vy to máte doslova tak jako rodinný podnik, by se dalo říct.
3: Ano, trošku.
0: Kávinko, já vám gratuluju, protože vy se vracíte domů a zároveň pro vás mám dobrou zprávu. Vyhrála jste, takže získáváte 5000 poukaz do Petra Klinik.
3: No. Manžel má radost, no, děkujeme.
0: Já vám to moc přeju, nechte se hýčkat, nějakou proceduru zajímavou si vyberte a prostě ať vám to udělá dobře. A vydržte mi na telefonu, pozdravujte manžela, že ho moc zdravím.
3: Děkujeme.
0: A hodně šťastných kilometrů přeju.
3: Díky.
0: Tak, vydržte na lince, to bychom měli pro dnešek, no vidíte, to je neuvěřitelné, kdo všechno nás poslouchá, to je prostě paráda. Máme to pestré. Přátelé, tak zase za týden.
2: Tři vteřiny k zážitku
1: na Rádiu Blaník.
2: Konopiště hlásí vyprodáno.
1: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
2: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
1: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
2: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
1: Každý všední den
2: u nás na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit.

0: poradit u odborníků a starosti, pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Ahoj, tady Nice Boy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Kam jinam jít pro dobrodružnou komedii než na televizi Seznam? Banánový Joe přijíždí s bárkou plnou ovoce. Potřebuje nutně získat licenci, kterou požaduje mafie, ale ta se pro něj stává nedostupnou. Bud Spencer se jako Banánový Joe objeví na televizi Seznam už dnes ve 20 hodin a 10 minut.

0: Mademoiselle Giselle a Václav Neckář na Blaníku. A za chviličku si dáme další české písničky, třeba Michala Davida. Každý mi Čeče lásko závidí. Zaspívá i Dalibor Janda. A Michal Tučný.
1: Cesty toulaví. Já vím, že se vás už nikdy nezvím.
0: Hezky česky na Blaníku i po 14. hodině. A 14. to bude za 6 minut, tak pohodové odpoledne, příjemný poslech a za chvíli jsme zpátky. Radio Blaník.
2: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
3: Radio Blaník. Počasí.
4: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha v severních Čechách bude většinou zatažená až oblačná, ojediněle i s přeháňkami. Během dne ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 13 až 16 stupňů. Na horách to bude okolo 8 stupňů Celsia. O počasí všechno, na řadě jsou dopravní informace.
3: Radio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
4: Na Chomutovsku mezi Drouškovicemi a Březnem bourala dvě osobní auta. Projíždí se tam kyvadlově, buďte opatrní. V Litoměřicích v Nádražní ulici havarovala dvě osobní auta. Provoz je tam částečně omezený, dejte pozor. Na trase z Děčína do Liberce u Chrastavy probíhá vyšetřování nehody osobního auta. Počítejte tam také s omezením. A pozor si dejte v Liberci. Na Šaldově náměstí nefungují semafory. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
6: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
7: Novela rozpočtových zákonů sněmovnou prošla. Meteorologové opět varují před silným deštěm. U Dukovan může být kvůli cvičení vojáků slyšet střelba. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Kabinet zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Stejně tak bude moci vláda navyšovat výdaje státního rozpočtu na strategické infrastrukturní stavby. Opozice je proti novele. Podle šéfa Starostů Rakušana se kvůli tomu obrátí na ústavní soud. Na Česko se ženou další deště. Vydatně pršet bude hlavně na východě republiky. V Beskydech může během dvou dnů spadnout až 70 litrů na metr čtvereční. Meteorologové proto vydali výstrahu. Ta platí pro Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín na Zlínsku a v Moravskoslezském kraji pro Frenštát, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Jablunkov a Třinec. Na Třebíčsku u jaderné elektrárny Dukovany budou trénovat vojáci. Příští týden proběhne cvičení Safeguard a v okolí kvůli tomu může být slyšet cvičná střelba anebo vidět kouřové efekty. Vojáci začnou k elektrárně najíždět už v pondělí a budou se tam pohybovat do čtvrtka. Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje svůj kamerový systém. Ten pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy a taky chránit jeho nejcennější oblasti. Potvrzuje to mluvčí správy parku Radek Drahný.
8: Pohyb motorových vozidel po horách byl extrémní, tak už přes 2,5 roku provozujeme telematický kamerový systém. Pokud zjistíme, že někdo takto vyjel do národního parku bez zákonného důvodu, tedy nelegálně, tak potom mu hrozí sankce. Ta se zpravidla pohybuje kolem 10 000 korun.
7: Provozuje nyní 10 kamer, zejména ve středních a východních Krkonoších. Do 2 let ale mají přibýt další. Ze zpráv je to všechno, pokračuje Iva.
3: Iva Lecká
5: na Rádiu Blaník.
0: Tak já děkuji za zprávy, přiblížila se 14. hodina, no a jedeme dál, další písničky jsou připravené, mám tu třeba Dalibora Jandu, Adel, Michala Tučného, Slzu, ale teď Michal David a Každý mi tě lásko závidí, hrajeme hezky česky, příjemný pátek.

0: Dalibor Jandas byl s kytarou sám. To by byla ovšem škoda.
1: Hvězdy konopiště na Rádiu Blaní.
0: Ne, když Dalibor Janda bude mít kolem sebe svoji kapelu a bude na konopišti, tak rozhodně nebude sám, protože tam bude spousta lidí. Konopiště je vyprodáno, takže to budou tisíce lidí, kteří čekají na to, až Dalibor Janda tam položí ten svůj hlas, objeví se na tom pódiu, bude mít takovéto svoje antré, které má vlastně po celou svoji kariéru. Já se na to strašně těším. Zažila jsem to na letním koncertu, možná jste tam byli taky zrovna, když vystupoval Dalibor Janda, a je to prostě boží. A hlavně úžasné je, že vy se vlastně vracíte v čase a ten Dalibor je pořád stejný. Skvěle mu to zpívá, těším se na něj. Kromě něj samozřejmě další, kteří budou vystupovat po celý den na konopišti. Je se na co těšit. Pokud máte lístek, máte to jasné. Pokud ho nemáte a nějak vám to uniklo, pořád je tu ještě šance. Já vám teď pustím ukázku, abyste věděli, jaký interpret, takhle to je správně, je tentokrát ve hře.
2: Starosta.
0: Já myslím, že jste poznali, o koho jde. Takže, jakmile v našem vysílání kdykoliv do 19. hodiny uslyšíte písničku od tohoto interpreta, všeho nechte a volejte na 800 109 109. No a kdo bude první na lince, vy už to víte, získá dva lístky na úplně vyprodané konopiště. A pak se uvidíme. Tak držím pěsti.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
3: Ale 27. narozeniny Rádia Blaň.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: vím.
1: Tak to byla slza, tak doufám, že slzy u vás doma nejsou po vyhodnocení nebo po zvýštění toho, jak na tom jsou vaše děti po přijímacích zkouškách. Doufám, že u vás je to o radosti, že se vaše dítě dostalo tam, kam si přálo. Tak, za chviličku nás čeká dobrá zpráva a podíváme se na zpětné vracení pneumatik. Pokud se vám válí třeba někde v garáži, tak my vám za chvilku řekneme, co s tím. No a z hudby třeba Elánia nebo Hanka Zagorová.
2: Hodně povolaných,
3: málo vyvolených.
2: Medaile chtějí vši, ale uspějí jen ti nejlepší.
3: Budou to naši?
2: Pojďte jim s námi držet palce.
3: Fandíme hokeji.
2: Fandíme naši.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: Já nový plot mám.
6: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
8: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
9: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp. Zahrada Lidové sady Liberec. Pondělí 15. června od 19 hodin. Předprodej v síti Go Out.
10: Maria, nebere, no, nebere, zase nebere. A nebere.
11: Dobrý den, Damel Elektro. Pokud to nezvedáme, tak se všichni věnujeme našim zákazníkům na prodejně.
10: No jo. A stejně je lepší tam přijet osobně. Mají obrovský výběr a hlavně dobře poradí.
12: Damil, elektro, které poradí. Na Milady Horákové v Liberci. Když elektro, Damil Elektro.
13: Chcete vyzkoušet zahradní techniku Honda a Ego? Prémiové sekačky, traktory, křovinořezy a mnoho dalšího. Zastavte se tuto neděli u hlavního parkoviště sportovního areálu Vesec u Liberce. Celý den vám budou k dispozici stroje Honda a Ego. Neděle hlavní parkoviště sportovního areálu Vesec u Liberce.
14: Jady! Jady! Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
15: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
16: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
17: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
18: Bydlet o úroveň výš?
19: Můžete i vy.
18: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
19: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
18: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
19: Rezidence Level 21.cz.
6: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
1: Hrádecký pohárek je zpět. V sobotu 23. května zažijete kousek Moravy v zahradě Schubertovy vily v Hrádku nad Nisou. Čeká vás 8 vinařství, živá hudba i bohaté občerstvení. Přijďte si pro svou sklenku pohody na 4. ročník Hrádeckého pohárku. Více na jarovino.cz.
0: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
20: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
0: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
20: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
0: zážitků
20: a zábavy.
0: Táta sviští po okruhu,
20: děti si užívají spolu jízdu
0: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
21: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
20: Adrenalinovou jízdu najdete na
22: firmanazážitky.cz.
23: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
2: Metalové legendy v Hodkovicích 22. května. Revivaly Halloween, Ozzyho, Judas a AC. 22. května, koupaliště Hodkovice.cz.

0: Nějak bylo, nějak je a tím to končí. To je velká pravda. Přátelé, dobrá zpráva je připravená. Je tu naše Sára.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s páteční dobrou zprávou je tu Sára. Já tě vítám, ahoj.
2: Děkuju, ahoj Ivčo a krásný den všem. Dnes s dobrou zprávou zamíříme k tématu vyhazování pneumatik. Ty dnes mohou lidé v Česku odevzdávat zdarma. Není to tak ale v každé zemi a tak bychom si toho měli vážit a využívat té možnosti. Přesto jich stále mnoho končí tam, kde nemá. V lesích, u silnic, v příkopech. Úklid černých skládek pak každoročně stojí města i správce silnic miliony korun. Přitom staré pneumatiky rozhodně nemusí skončit bez užitku. Po recyklaci se z nich vyrábějí například gumové dlaždice, sportovní povrchy, izolační materiály nebo směsi pro silnice. Odborníci proto upozorňují, že odhozená pneumatika v lese není jen estetický problém, ale i zbytečně promarněná surovina. Jaká ale máme data? Ta nám představí mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
3: Například v roce 2023 bylo zpětně odebráno přes 86 tisíc tun pneumatik z celkového množství 96 274 tun, které bylo uvedeno na trh, což představuje 4,8% úroveň zpětného odběru. Situace se zlepšila po roce 2021.
2: Průměrně se tak Česko od tohoto roku pohybuje nad 80% zpětným odběrem a to je hezké číslo, za které bychom se měli pochválit. Ale stále máme co zlepšovat, že?
0: No tak jistě, pořád je co zlepšovat. Sáro, moc děkujeme, zajímavá dobrá zpráva a těšíme se po víkendu, který si samozřejmě užij. Ahoj!
2: Děkuju a krásný víkend všem.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Tak schválně, jak si představujete ideální dovolenou?
4: Pětihvězdičkový hotel u moře s all inclusive, ale za.

0: Slaníku.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.

0: zápachové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Schepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
2: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
15: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Verona a Lásko Prout na Blaníku. 15. hodina, za 6 minut odbije a za chvilku Petr Kolář. Taky si dáme Sen od Lucie s Lenkou Dusilovou. A Souhvězdí, skupina Hodiny. Zas mám strach, když ztrácíš cestu zpátky. Za chvilku budeme pokračovat, nejdřív se ale podíváme na počasí, na dopravu a řekneme si, co je nového. Tak za chvilku jsme zpátky. Radio
1: Blaník. V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz Radio Blaník. Počasí. Radio Blaník.
2: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. V severních Čechách bude zítra většinou zataženo až oblačno, ojediněle i s přeháňkami. Během dne ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 13 až 16 stupňů. Na horách to bude teplota okolo 8 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: V Liberci v Letné ulici u Lidlu směrem z centra vyšetřuje policie havárii dvou osobních aut. Blokují jeden jízdní pruh. Zdržíte se do 5 minut. Na trase z Liberce na Turnov před omezením u Hodkovic nad Mohelkou se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. S menším zdržením počítejte i v protisměru. Na Chomutovsku mezi Drouškovicemi a Březnem bourala dvě osobní auta. Projíždí se tam kyvadlově. A v Litoměřicích v Nádražní ulici havarovala také dvě osobní auta. Provoz je tam částečně omezený. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Šťastnou cestu.
7: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Ceny benzínu půjdou opět nahoru. Na opravy mostů letos půjdou miliardy. Letenky do Švýcarska jdou díky hokeji na Dračku. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cenový strop na pohonné hmoty se zase změní. O víkendu a v pondělí benzín opět zdraží. Litr řidiči natankují až za 44 korun a 30 haléřů. Naopak nafta zlevní. Pumpy budou moci prodávat maximálně za 41 korun a 99 haléřů. Vyplývá to z věstníku rezortu financí. Ředitelství silnic a dálnic bude i letos pokračovat v opravě mostů. Do prací investuje téměř 2 miliardy korun. Z více než 5000 mostů, které má ŘSD ve správě, je 360 ve špatném, 110 ve velmi špatném a jeden v havarijním stavu. Jde o most v Žatci a do jeho opravy už se silničáře pustili. Venkovní akce oživují květen napříč českými městy. Třeba v Liberci se uskuteční májový trh, který už tuto neděli zaplní prostor před radnicí. Co na návštěvníky čeká, ví za město Ondřej Červinka.
10: Řemeslné výrobky, spoustu dobrot a pití. Na programu bude náhodné setkání, Matěj Čejchan a děti budou moct hlédnout pohádku Báby mraženy a vytvořit si jarní dekorace v našich výtvarných dílničkách.
9: Podobné trhy se o víkendu konají taky v Praze na Náplavce a nebo třeba v Děčíně.
1: Fandíme hokej.
8: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
9: Mistrovství světa v hokeji, které dneska začíná ve Švýcarsku, výrazně zvýšilo zájem o letenky do dějiště šampionátu. Zájem je hlavně o lety do Ženevy, Bazileje a Curychu. Ruku v ruce s tím jdou ale ceny. Letenky jsou teď proti běžným termínům asi o polovinu dražší. Tolik zprávy, slovo si bere Iva.
1: Iva Lipská
8: na Rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 15 hodin, za chvilku nás čeká další díl pořadu Na cestách s Mirkem Táborským. Taky si řekneme, jak moc je důležité pozitivní myšlení. A definitivně uzavřeme seriál o úsporných rekonstrukcích s Buřinkou. Tak jdeme na to a hodinu otevírá Petr Kolář.

0: Tak to byla Lucie a Lenka Dusilová a písnička Sen. Tak přátelé, za 5 minut 16:45 jdeme do muzea nožířské tradice.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí blaníci. Tentokrát vás pozvu do Šluknovského výběžku, konkrétně do Mikulášovic, dříve Nixdorfu. Mikulášovice byly od nepaměti domovem brusičů, nožů a nůžek, takzvaných šlejfířů. Ti cestovali s brusickými vozíky po okolních zemích, někteří si časem zařídili sklad zboží i výrobu a začali obchodovat. Ve Vídni se s jejich zbožím seznámil obchodník Rössler a protože poptávka rostla, přestěhoval se do Mikulášovic, kde nakupoval od místních nožířů a založil i vlastní výrobu. Vývoz vyvolával závist konkurenčních výrobců ve Vídni. Tvrdili, že tyto vysoce kvalitní výrobky pocházejí z Anglie, na jejíž zboží bylo tehdy uvaleno embargo. V roce 1810 přijel z Vídně do Mikulášovic policejní komisař, aby se na místě přesvědčil, že se opravdu vyrábí zde a nikoliv v Anglii. Šikana byla zastavena, ale ne nadlouho. Policejní komisař byl vídeňskými výrobci obviněn, že ho v Mikulášovicích uplatili. Po dlouhém soudním procesu se státní správa Resslerovi za prodělaná příkoří omluvila a císařem Františkem I. byl spolu se svým společníkem Fischerem povýšen do šlechtického stavu. Během 19. století vznikla v Mikulášovicích i v okolí řada dalších továren. 3000 dělníků zde vyráběli nože lovecké, zahradní, kapesní, dýky nebo šavle a všechno putovalo do velké části Evropy i Ameriky. Za druhé světové války byla výroba v nožířských továrnách převedena na zbrojní. Pouze v Resslerově továrně se nadále pracovalo v zajetých kolejích. Jako jediná zůstala v provozu i po válce a pod názvem Mikov, tedy Mikulášovický kovoprůmysl, dosud udržuje tradici, vyrábí nožířské výrobky a kancelářské potřeby. Jejím nejznámějším produktem je dětský zavírací nožík Kudlička Rybička, který tu vzniká už přes 100 let. Pro více zajímavých informací si už zajděte sami do Muzea nožířské tradice, které najdete v Mikulášovicích v prostorách Městského informačního střediska. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Tak to byly Hodiny a souhvězdí. Přátelé, teď vám řeknu něco, co možná bude znít jako objevení Ameriky a vy si řeknete, ježiš, ta je zase chytrá, teď to už všichni víme, ale já bych jenom dodala, žijete podle toho. Rozsáhlé studie zaměřené na stárnutí totiž odhalily jednu moc zajímavou věc. Zdravý přístup k běžným potížím dokáže v našem těle spustit produkci enzymu, který, a teď dobře poslouchejte, doslova opravuje poškozenou DNA. Ono je to dost jako složitější, ale když to zjednodušíme. Jde o pozitivní myšlení, o nadhled, že si vlastně nepřipouštíte špatný konec, že se nehroutíte z blbostí, že prostě žijete s tím, že všechno dobře dopadne. Tohle, když si v sobě nastavíte, ten optimismus, tak se dějou opravdu zázraky. On totiž optimismus nepředstavuje pouhý způsob, jakým o věcech mluvíte, ale jde o fyzikálně chemický proces. A uvnitř našich buněk funguje jako ten nejdokonalejší štít. Ta je prostě paráda. A tohle není žádný ezoblábol, jo, ale prostý fakt. Takže se usmívejte, obklopujte se fajn lidmi, neřešte zbytečnosti, nastavte si v sobě pozitivno, poslouchejte Blaník a ty zázraky skutečně přijdou.
1: Jídelna. Restaurace pro každého v Plaze v centru Liberce. Česká klasika, burgery i pizza za atraktivní ceny. Jídelna. Jídla sebou v obalech zdarma. Minutky i hotovky po celý den. Jídelna v Plaze. Denně od 9:30 do 8:00 večer. Jídelna. Tady si pochutnáte. Ňam.
2: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
3: Jasně. Třeba když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
2: Počkej. Castle Video.
3: Sakra.
2: Castle Video.
4: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
3: Zamkni video.
4: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
5: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
6: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce, úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha, tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
7: Gapa.cz. Rohošky pro každého. Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondy.
8: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
9: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
10: Tak to musíme do Spoltexu.
9: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
10: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
9: Tak už pojeď.
10: Spoltex.cz.
11: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.

0: má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Yeti Electro.

0: vás na kliknutí.
1: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
2: Service Plus.cz.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
4: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
7: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
8: Masožrouti pozor, když stejky, tak Steak Grill Hammer na jezeře. Ribeye steak, strip loin, manina, ram steak, stejky z krokodýla, pštrosa, zebry, bizona, prostě 16 flákot z ohně. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer, stejkárna, jak má bejt.
9: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.

0: financování i výběru správného vytápění. A dneska to všechno shrneme. Milane, čím začít?
1: Určitě je dobré začít plánem, ke kterému bych si přizval odborníka. První by se mělo řešit zateplení a utěsnění domů, protože je to základ. Bez toho nedává smysl řešit výměnu zdroje vytápění ani fotovoltaiku, protože menší spotřeba rovná se menší technologie. Zároveň bych se nebál si na úspornou rekonstrukci půjčit, protože moje výsledná úspora může být vyšší než právě splátka bance.
0: Děkuji za všechny užitečné rady, Milane. To byl Milan Pospíšil z Buřinky a já ještě dodám, že pokud se rozhodnete pro úspornou rekonstrukci, neváhejte se obrátit na odborníky. Správné pořadí kroků při rekonstrukci šetří dvakrát. Dům funguje lépe, technologie jsou menší a účty jsou nižší. Když se to otočí, úspory se často nedostaví a to nechceme. Nezapomeňte, klid v peněžence i v rodině je součástí rekonstrukce.
2: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
0: No a já se loučím, přátelé, mějte se báječně, užijte si zbytek dne, krásný víkend, uslyšíme se v dobrých radách do zahrady. No a zase v pondělí ve 13 hodin budu tady, za chvilku už Martin.

0: deseté narozeniny.
1: A my pro vás máme dar.
0: Celý víkend vám budeme rozdávat Tomášovu poslední desku.
1: A k tomu si budeme hrát jeho nejlepší písničky.

0: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Tak děti, pojďte domů.
4: Ale my jsme doma tady.
5: A je nám tu dobře.
2: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com

0: Na Blaníku dohrává Standa Hložek s Petrem Gottwaldem. Za 4,5 minuty je tady 16. hodina a teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli další zprávy a hned po nich Petr Rezek.
1: Prší krásně, nebe změnilo se v kone v plnou vláhy.
0: V příští hodině taky Helena Vondráčková s Jiřím Kornem.
2: No přijde jako by nic.
0: A nebo skupina Mňága až Ďorb.
2: Nechám si projít hlavou.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
6: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Severočeská obloha bude zítra většinou zatažená až oblačná, ojediněle i s přeháňkami. Během dne pak bude oblačnosti i strážek ubývat. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 13 až 16 stupňů. Na horách to bude okolo 8 stupňů Celsia. Tolik počasí. Teď už se půjdeme podívat na silnice.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Blaník za volantem.
6: Na výjezdu z Liberce směrem na Turnov na sjezdu do Minkovic zbourala dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením. Na trase z Liberce na Turnov před omezením u Hodkovic nad Mohelkou se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. S menším zdržením tam počítejte i v protisměru. A nehodu máme hlášenou v Liberci. V Letné ulici u Lidlu směrem z centra vyšetřuje policie havárii 2 osobních aut. Blokují tam jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením do 5 minut. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu.
8: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
4: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
9: Zájem o obor všeobecná sestra roste. K Jadranu i letos vyjedou přímé vlaky. Martin Fuchsa kraluje kanoistům. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Obor všeobecná sestra začalo loni studovat více než 1600 lidí. Meziročně je to o 14% víc. Přibylo i studujících dětských sester anebo porodních asistentek. Vyplývá to z dat rezortu zdravotnictví. Ovšem ani současný nárůst sester nebude stačit pro pokrytí odchodů do důchodu. A kvůli stárnutí populace navíc bude potřeba personálu, který více pečuje o nemocné seniory. Situace před brněnským hlavním nádražím se zlepšila. Nedávno zvýšený dohled strážníků, doplněný přes den o asistenci speciálních sociálních pracovníků, se osvědčil a bude pokračovat. Více řekne mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
10: Máme i několik podnětů, jak s lokalitou dál pracovat. Na základě dobrých zkušeností z centra města promyslíme, zdali zde neumístit velké květináče, které by tento prostor zkultivovaly.
9: Město se chce také pokusit najít možnost, jak lidem bez přístřeší poskytnout dostupné toalety. České dráhy ve spolupráci s polským dopravcem letos opět vypraví přímé vlaky k Jaderskému moři. Soupravy budou vyjíždět z Varšavy a pojedou přes Bohumín, Přerov anebo Břeclav. V Česku zastaví celkem v 9 stanicích. Navíc kromě chorvatské Rijeky pojedou taky do slovinského přístavu Kopere. Olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Německu závod kanoistů na kilometr. Vyhrál jednoznačně, druhý Číňan Wu na něj ztratil 99 setin sekundy. O další setinu zpátky pak byl třetí Rus Petrov. Nedařilo se naopak Josefu Dostálovi, který nepostoupil ani do semifinále. Tolik zprávy, připravený je Martin.
0: A skoro 16. hodina je tady, pěkné odpoledne.
4: Martin Ledinský
7: na rádiu Blaník.
0: V Pepových parťácích jsme tento týden měli herce Davida Matáska. Za chvíli si kousek rozhovoru připomeneme. Řeč bude o jednom velmi zajímavém Davidově koníčku. A teď už nejkrásnější déšť od Petra Reska. Ať se vám odpolední Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku k vaší páteční odpolední pohodě Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Ve středu jsme na Blaníku přivítali dalšího vzácného hosta. Tentokrát jím byl herec a hudebník David Matásek. Došlo také na jeho koníčky a jedním z nich je včelaření.
1: Tak musím to uvést na pravou míru. Já o těch včelách hodně mluvím, ale dělá to samozřejmě moje žena.
2: Jasně.
1: Která o tom nemluví, ale koná.
2: A ta to i vymyslela, jako?
1: Ano, to byl její nápad. Nějak jsme se jako o tom bavili, co budeme podnikat. Nám padaly různé věci, lamy, slepice a tak dále. Prostě užitečný domácí zvířata. No a nakonec žena řekla včela a já říkám, no ale já jsem viděl tvůj kontakt s pavoukem a to nedopadlo úplně dobře. No ale včela má o jeden pár nohou míň, takže těch se nebojím.
0: Na celé středeční povídání se už můžete podívat na našem webu radioblaník.cz nebo také na našem YouTubeovém kanále. Opět u toho byly i kamery, tak to budete mít jako vždy i pěkně s obrazem. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Mňága a Žďorp, Abba, ale tady už je Malování od Divokýho Billa.

0: Na Blaníku Mňága a Ždorp za 9 minut bude 16:30. Jestli ještě nemáte program na sobotu, tak zítra můžete poznat přírodu novým pohledem společně s Lesy České republiky. Lesníci se na vás těší v 67 lokalitách po celém Česku a chystají program pro celou rodinu. Dozvíte se vše o lese, můžete pozorovat ptáky, stopovat zvířata nebo odhalit studánky. Detaily k akcím jsou na webových stránkách klubnovéholesa.cz. Za chvíli na Blaníku Krištof Kaoma nebo taky Tomáš Klus.
1: Hašek. Jágr. Červenka.
2: Každá doba má své hrdiny.
3: Pojďte s námi držet palce těm současným.
4: Fandíme hokeji, fandíme našim.
5: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
6: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
7: Parcel boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík. Vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
8: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
9: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
10: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
11: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
12: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
13: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
12: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
13: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
14: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
15: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
16: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
18: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
19: Gala koncert pod širým nebem, Dalibor Janda a skupina Prototyp. Zahrada Lidové sady Liberec, pondělí 15. června od 19 hodin. Předprodej v síti Go Out.
20: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
0: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
21: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
22: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
21: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
23: CZ. Náplně hned.
24: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Grilovací sezóna je tady. Grily Weber pro všechny typy grilování. A pozor, uděláme z vás šéfkuchaře v naší grilovací akademii. Je spousta důvodů, proč koupit grill právě u nás. Grilybradáč.cz.
25: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
26: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
27: A tava!
28: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
26: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
28: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
29: Milí šikulové a milé šikulky,
30: hledáme možná právě vás.
29: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
30: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.

0: tě dokola.
1: Na Blaníku vám zpíval Tomáš Klus, který dnes slaví kulaté 40. narozeniny. A my je tady u nás na Blaníku společně s vámi oslavíme tím, že vás budeme obdarovávat novým Tomášovým albem. Následující víkend si užijeme společně s vámi a s Tomášem Klusem, tedy až v našem vysílání během soboty a neděle uslyšíte hrát předem avizovanou výherní písničku od Tomáše Kluse. Volejte k nám do studia na telefon 800 109 109. Třetí na telefonu vyhrává jeho poslední album Tady Tomáš.
2: Víkend s Tomášem Klusem
3: na Rádiu Blaník.
1: A za chvíli na Blaníku Karel Gott nebo taky Pet Shop Boys.
3: Jedinečné a vyprodané.
2: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
3: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
2: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
3: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
2: Každý všední den
3: u nás na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
8: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
0: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
0: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
0: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na pátečním Blaníku taky skupina Olympic. Za chvilku tu budou další zprávy a hned po nich Lucie Vondráčková. V příští hodině taky Anaka. Večírek za konce. Nebo Michal David. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 17 hodin.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Severní Čechy čeká zítra většinou zataženo až oblačno, ojediněle i s přehánkami. Během dne ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 13 až 16 stupňů. Na horách to bude okolo 8 stupňů Celsia. O počasí všechno, na řadě už jsou teď dopravní informace.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Na Lounsku v Podbořanech v ulici Přátelství u křižovatky s nádražní došlo ke střetu osobního auta s chodcem. Na místě zasahují záchranné složky, dejte tam pozor. Na Českolipsku v Novém Boru v Liberecké ulici u kruhového objezdu bourala dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením. A nehodu máme hlášenou také na Teplicku. Na místní silnici ve Všechlapech u večerky bourala dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
8: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Počet škod po mrazech bude letos vyšší. Restaurátoři odstraňují beton z ukradené relikvie. Hokejový nároďák vyhlíží brankáře do stála. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pojišťovny zatím evidují vyšší desítky škod způsobených mrazy a oproti loňsku jich bude o desetinu až pětinu víc. Ovocnářská unie uvedla, že dubnové mrazy zničily polovinu letošní úrody ovoce. Škody podle ovocnářů zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Ukradená lebka svaté Zdislavy se našla. Relikvii policii odevzdal muž, který je z krádeže podezřelý. Lebku zalil do betonu a prý ji chtěl pohřbít. Plné ruce práce teď mají restaurátoři, kteří musí beton z lebky světice mechanicky odstranit. Chemický způsob použít nemohou, relikvii by to mohlo poškodit. Budoucí i stávající policisté mají nově v Praze kariérní centrum. Sídlí poblíž národní třídy a slouží jako náborové místo i jako prostor pro komunikaci. Na místě je i náš reportér Radek Barkman.
11: Přejeme krásný den. Policie dnes slavnostně otevřela náborové kariérní centrum. Nachází se v ulici Na Perštýně a sídlí místo bývalého řeznictví. Má být kontaktním bodem nejenom pro uchazeče o práci u policie, ale i samotné policisty nebo širokou veřejnost. Zájemci si tu můžou vyzkoušet nejprve virtuální nábor. Poté na ně čeká individuální pohovor s pracovnicemi krajského ředitelství v Praze. U policie momentálně pracuje přes 41 tisíc lidí. Z Prahy Radek Barkman.
2: Fandíme hokej.
10: Radku, děkujeme.
2: Fandíme hokeji.
12: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
10: Hokejovou reprezentaci by na šampionátu ve Švýcarsku mohl posílit brankář Lukáš Dostál. V noci na dnešek mu v NHL skončila sezona. Anaheim padl s Vegas. Vedení nároďáku má o 25-letého golmana na mistrovství světa zájem. Musí se ale počkat, jak dopadne výstupní prohlídka. Tolik zprávy. Za mikrofon se vrací Martin.
0: A je tu skoro 17. hodina. Pěkné odpoledne.
2: Martin Ledinský
12: na rádiu Blaník.
0: Eliško, až se vrátíš do redakce, ne abys tam řádila jako černá ruka na zdi, jo?
10: Já?
0: Ano, ty.
10: No to.
0: No, co přesně tohle rčení znamená, nám za chvíli vysvětlí Samira v rubrice Proč se říká, co se říká. Do té doby další písničky, teď už pro vás máme Lucii Vondráčkovou. Ta je i pro tebe, Eliško.
10: Děkuji, to neusel
0: za ty krásné zprávy. Tak ať se vám Blaník hezky poslouchá.

0: Mandraže na Blaníku, hezké páteční odpoledne.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Rčení, fráze a přirovnání máme my Češi hodně rádi. Ne vždy ale víme, proč se říká zrovna to, co se říká. Dnes dopoledne jsme už se Samirou probrali řádí jako černá ruka. Pokud jste to neslyšeli, teď pro vás máme reprízu.
3: Frázi, že někdo řádí jako černá ruka, jsem vždycky říkala mámě, když se snažila dělat velký nedělní úklid, kterého museli být všichni součástí. Měla k tomu radikální metody a popravdě, když se teď podívám na ten význam, bylo to celkem trefné označení, které nás zavede tentokrát do Srbska. Okolnosti na reálné řádění černé ruky jsou ale mnohem násilnější než generální úklid. Zavede nás do počátku 20. století. Černá ruka byla tajná srbská nacionalistická organizace a byli známí pro své násilné metody, které stály za řadou spiknutí nebo politických vražd. Dodnes se tak používá pro divoké, destruktivní, někdy i hlučné chování. Organizace Černá ruka po smrti jejich šéfa zanikla. Dnes už neexistuje, stejně tak jako naše nedělní úklidy, protože doma už nějaký ten pátek nebydlím. Tahle fráze tu s námi ale už bude navždy a teď její původ znáte i vy.
0: Samiro, děkujeme a já teda už jdu řádit jako černá ruka. A nebo radši ne.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Anaka, Frankie Goes to Hollywood a tady už je Tereza Kerndlová.

0: Na Blaníku dohrává Anaka, za 5 minut bude 17:30. Dneska startuje ten velký očekávaný hokejový svátek a naše redakce to všechno sleduje.
1: Fandíme hokej. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku už se hraje. Ve skupině A v Curychu vede Finsko 1-0 nad Německem. Hraje se i ve Friburgu. Ve skupině B o první body bojují Švédi s Kanaďany. A tady je stav 2-0 pro Kanadu. Svůj první zápas před sebou mají i Češi. Ve 2020 je čeká duel s Dánskem. To je soupeř, který se umí postarat o překvapení. Loni třeba vyřadil Kanadu. Podle bývalého hokejového útočníka a nynějšího trenéra Vladimíra Martince, ale mají naši hokejisté velkou šanci uspět.
3: Na tom velkým příští, o kterém se mluví, že se to bude hrát. Takže to jsou všichni hráči, kteří by to měli ubruslit úplně v pohodě. A máme tam ještě další Červenka Sedlák, nebo Tomášek, Možucha, nebo Flek, kteří by měli dávat ty goly, by to měli rozhodovat.
2: Kapitánem na šampionátu bude opět útočník Roman Červenka. Asistovat mu budou obránce Hronek a forward Sedlák. A ještě jedna informace. Nároďák možná doplní posila ze zámoří. V play-off v NHL totiž vypadl NS Anaheimem brankář Lukáš Dostál. Reprezentace potvrdila, že by ho na šampionátu chtěla. Musí se ale počkat, jak dopadne výstupní prohlídka. Tolik hokejový speciál a večer nezapomeňte držet palce.
1: Fandíme hokeji. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro. MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
5: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Belisima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Belisima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise nebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
10: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
11: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
13: Bydlet o úroveň výš?
14: Můžete i vy.
13: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
14: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
13: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Rezidence Level 21.cz.
15: Chceš zabavit rodinu na celý den? Přijď v neděli 17. května na oblíbenou akci S rodinou do vesce. Čeká tě zábava pro malé i velké. Uvidíš policejní psovody v akci, jízdní policii nebo hasiče při vyprošťování z auta či hašení požáru. Chybět nebudou ukázky sportovních klubů, kroužků a atrakce pro děti. Vstup je zdarma. Více informací najdeš na Facebooku S rodinou do vesce 2026. Těšíme se na vás v neděli 17. května ve vesci.
16: Metalové legendy v Hodkovicích 22. května. Revivaly Halloween, Ozzyho, Judas a AC. 22. května, koupaliště Hodkovice.cz.
17: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
18: Já nový plot mám.
19: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
20: Hrádecký pohárek je zpět. V sobotu 23. května zažijete kousek Moravy v zahradě Schubertovy vily v Hrádku nad Nisou. Čeká vás 8 vinařství, živá hudba i bohaté občerstvení. Přijďte si pro svou sklenku pohody na 4. ročník Hrádeckého pohárku. Více na jarovino.cz.
21: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
2: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
3: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.

0: Na Blaníku jedna z hvězd letošního Konopiště, Michal David.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaník.
0: Do Konopiště zbývá už jenom 15 dnů. V sobotu 30. května se tam s mnohými z vás uvidíme a i když je už tady ten náš narozeninový koncert zcela vyprodaný, někteří z vás pořád ještě mají šanci tuhle velkou hudební událost letošního roku zažít. A to úplně zadarmo. Stačí jen, abyste měli štěstí během příštího týdne, kdy opět každý den od pondělí do pátku budete moct u nás vyhrát po dvou vstupenkách na legendární Konopiště. Opět vždycky ráno v 8 hodin představíme jednu krátkou hudební nápovědu a vaším úkolem opět bude poznat, kterou hvězdu Konopiště hledáme. Až bude doznívat písnička od té hvězdy, která se ten den hledá a vy se v tu chvíli jako první dovoláte k nám do studia na číslo 800 109 109 vyhráváte dvě vstupenky na Blanické Konopiště. Takže sehnat je takhle na poslední chvíli, to je naděje, která

0: Chvíli na Blaníku ještě před zprávami Kelly Family nebo taky Ilona Čáková. A mimochodem, i nadále vám ráno vracíme peníze.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Lucka Bílák.
3: Je to tak. Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte Blaník.
1: Každé všední ráno, krátce po sedmé. Petr platí vaše účty.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: si Nice Boy spotřebič. Bič.
1: Nice Boy.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
12: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě, doktor Max.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Tak děti, pojďte domů.
15: Ale my jsme doma tady.
16: A je nám tu dobře.
17: Dětské domečky.

0: kluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
1: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Taková na Blaníku, za chvíli tu budou zprávy a hned po nich začne premiérové vydání České desítky s Petrem Slívou a v ní mimo jiné opět Radeček s Eli. Marek Ztracený. Zastav mě. Nebo skupina Jelen. Na jakých příčkách jsou tentokrát tyto a další písničky, se dozvíte v příští hodině. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 18 hodin.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek v severních Čechách zataženo až oblačno, ojediněle i s přeháňkami. Během dne ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 13 do 16 stupňů. Na horách to bude okolo 8 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už doprava.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Na Jablonecku v Harachově na místní silnici u hotelu Praha probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením provozu. Na trase z Liberce směrem na Turnov na průtahu Hodkovicemi nad Mohelkou došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Provoz je tam řízený kyvadlově. Počítejte se zdržením. Kolona se tvoří už od sjezdu na Jablonec nad Nisou. A na Lounsku v Podbořanech v ulici Přátelství u křižovatky s nádražní došlo ke srážce osobního auta s chodcem. Na místě jsou záchranáři, dejte pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme šťastnou cestu.
4: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Společné maturity složilo více studentů. Poškozený most komplikuje provoz vlaků na Třebíčsku. Karviná hostí oblíbenou akci pro cyklisty. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Testy společné části maturit úspěšně složilo 90% studentů. Šlo o zkoušku z češtiny a volitelnou zkoušku buď z matematiky, anebo z cizího jazyka. Úspěšnost se liší podle typu školy. Nejvíce se dařilo žákům gymnázií a liceí. Naopak u středních odborných škol byly výsledky mírně horší než republikový průměr. Na trati z Jihlavy do Třebíče nejezdí vlaky. Provoz do Okříšek je zastavený kvůli poškození železničního mostu. Vyklonila se jedna mostní římsa a uvolnil se štěrk z kolejového lože. Na zajištění stability teď pracuje správa železnic. Provoz vlaků by se měl obnovit v pondělí. Karviná se tento víkend připojí k Mezinárodnímu festivalu železné cyklotrasy. Ten propojí česká a polská města. Návštěvníci se mohou těšit nejen na cyklistické zážitky, ale i na pestrý doprovodný program. K němu více řekne mluvčí města Monika Danková.
6: Každé ze zapojených míst nabídne návštěvníkům něco jiného. Někde je připraven kulturní program, jinde gastronomické speciality, sportovní aktivity nebo program pro děti. Účastníci festivalu budou moci také sbírat razítka na jednotlivých stanovištích a tím se zapojí do doprovodných soutěží.
5: A já doplním, že festival je zcela zdarma. Ceny ropy jdou stále nahoru. Naděje na brzké znovu otevření Hormuzského průlivu slábnou. A to kvůli výrokům představitelů Spojených států a Iránu. Severomořská ropa Brent se odpoledne pohybovala mírně pod 109 dolary za barel. Americká ropa byla nad 104 dolary. Ze zpráv je to ode mě všechno. A teď je tu Petr Slíva a Česká desítka.
1: Česká desítka.
3: Česká desítka.
1: Česká desítka.
3: Na rádiu Blaník.
7: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. A v následující hodině nás čeká hudební menu stvořené z těch nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. A to jsem si lidově řečeno nevycucal z prstu, ale to za nás jako každý týden spočítala Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, kde končí playlisty ze všech rádií a právě tímto žebříčkem se potom Česká desítka řídí. A je to žebříček, který nám dá taky jasně hodně vědět, kdo tu první desítku nejhranějších českých písniček opustil. V tom uplynulém týdnu to byly dvě písničky. Jednak Plamen Kateřiny Marie Tiché a skupiny Benji, který si po 109 týdnech v české desítce jde odpočinout do závětří, což má ostatně takový Plamen rád. A druhou písničkou je další přeborník žebříčku Život je krásný od skupiny Kryštof. Tak to jsou dva odpadlíci. A kdo zaujal uvolněné pozice? Na to mám taky odpověď. Zaujali je jiní dva odpadlíci, protože takovým odpadlíkem člověk nemusí být na pořád. Život v ústraní tak ukončila písnička od skupiny Opět a Radeček a zpěvačky Eli I tak to za to stojí. A tím návratem si připisuje 89. týden v české desítce a aktuálně 10. místo.
3: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 10.
1: Návrat.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Tak to bylo 9. místo české desítky a další návrat. Tento týden se nám uvolnily dvě pozice, které zaplnili ti, kteří českou desítku opustili nedávno a teď se do ní zase vrátili, což se týká i hořkosladkého valčíku Terezy Maškové. Písnička z jejího loňského alba, které podtrhla koncertem v pražské hale O2 Univerzum. A zatímco do pražské haly museli fanoušci za Terkou, tentokrát se jim odděčí a jede za fanoušky. Už se na tom pracuje, protože její turné, které se zastaví až někdy v listopadu, už probíhá. Ať už jsou to samostatné koncerty, anebo v rámci různých festivalů a slavností, ten kalendář má Terka dost plný. To takový Marek Ztracený, ten se soustředí hlavně na svůj největší životní koncert. Marek je bojovník, takže když se rozhodl, že vyprodá Letnou, tak to myslel vážně a nedávno se zastavil taky u nás a stal se Pepovým parťákem. No a řeč byla samozřejmě taky o té Letné.
2: No už se to blíží, ano, 7.8. mám to v hlavě, už se mi o tom i zdá. Teda možná lidi neví, o čem se bavíme, ale je to Letenská pláň.
3: Já myslím, že ví, o čem
2: ví
3: se
2: to, jo,
3: bavíme,
2: no, tak jo. Tak
3: ty máš teďka kolem toho hrozně moc práce, že jo?
2: Je to spoustu práce, naštěstí příjemný, je to samozřejmě i organizační, která není vidět. Myslím si, že fanoušci vlastně netuší, kolik organizační práce a kolik lidí na tom jako vyšívá a nespí a denně se o něco stará, ale musím říct, že to je jako skvělé a já se nemůžu dočkat momentu, kdy tam vyběhnu a všechny vás uvidím.
1: Povídání s Markem najdete i s videem na našem webu a YouTube kanálu a písničku Zastav mě uslyšíte teď na 8. místě české desítky.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: písnička na rádiu Blaník.
1: To bylo 7. místo žebříčku nejhranějších českých písniček v rádiích v uplynulém týdnu. I Činasky u nás nedávno byly, respektive část kapely Michal Malatný a Honza Steinsdorfer. A naživo si přišli zahrát do kytarového rána. A takhle to znělo.

0: adresáře.
1: My jsme si to užili a taky jsme se dozvěděli, jak je to s rozdělením rolí v kapele.
2: Jak vy to máte vůbec v kapele rozhozené? Franta je kapelník, takže ten říká, kdo, co, jak bude hrát, a Michal říká, tak takhle to nebude, nebo... Jak to máte rozhozené?
3: No ne, tak tu kapelu musí jako de jure někdo zastupovat, že jo? Takže to je taková jako úřední funkce, kapelník. A já jsem spíš jako umělecký vedoucí, jo. To máte jako v divadle, je ředitel,
2: ano,
3: organizační, a pak je umělecký vedoucí. Takže dejme tomu, že já jsem ten umělecký vedoucí, ale stejně máme v kapele demokracii, každý do toho jako může prostě žvanit a hrát si, co vlastně on uzná za vhodný, jo, a vždycky se nakonec nějak jako sejdeme a úplně to poslední slovo trošku větší mám já, protože jsem jako hlas a ksicht té kapely.
2: Ano.
3: A kdybych o tom nebyl přesvědčený já, Tak bych to asi nedoved předat lidem, aby tomu uvěřili, jo? Tak rozumíte?
2: No, rozumím tomu úplně přesně. Je o tom písnička vedoucí?
3: Ne.
1: Činasky nedávno v Kytarovém ránu na Blaníku a v České desítce na Blaníku je před námi teď první pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Který nás přenese v čase. Tentokrát do roku 2007. Jak to tehdy vypadalo v éteru? No, kdybyste si touto dobou pustili rádio, tak dřív nebo později byste z něj slyšeli písničku Touha Daniela Landy, protože to byla 9 týdnů nejhranější česká písnička v éteru. Písnička, která pochází ze stejnojmenného muzikálu Daniela a Miriam Landových a která zároveň v tom roce 2009 vyšla na albu Touha, které bylo složené z písniček z muzikálu. Tak tady je Touha a Daniela Landa.
0: Česká desítka
4: na rádiu Blaník.
0: Pohled zpátky.

myslila. Je to jak jsem, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Touha Daniela Landy. V roce 2007 9 týdnů nejhranější česká písnička v éteru. Tak to byl dnešní první pohled zpátky a za chvíli zase zpátky do přítomnosti.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: V parcel boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
3: Hele, a ty tu kameru na čelním skle fakt ovládáš hlasem?
4: Jasně. Třeba, když chci zamknout záznam. Počkej, jak se řekne anglicky zámek?
3: Počkej. Castle.
4: Castle Video. Sakra. Castle Video.
5: Netrapte se angličtinou. Kamera Navitel RS990 rozumí česky.
4: Zamkni video.
5: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla napitel.
6: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
7: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
8: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
9: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
8: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
9: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
10: Tak tohle nevyvětrám.
11: Zase všude tolik vody.
10: To je puch.
12: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
13: Ventilatory.cz.
14: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
15: Masožrouti pozor. Steak Grill Hammer to nejsou jen hovězí a exotické stejky. To jsou také medová žibírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
16: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
17: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
18: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
17: Ušetřete
19: si tisknu levně CZ.
20: Náplně hned.
21: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
22: A tava!
23: Přichází Vinnetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
21: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
23: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
24: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Grilovací sezóna je tady. Grily Weber pro všechny typy grilování. A pozor, uděláme z vás šéfkuchaře v naší grilovací akademii. Je spousta důvodů, proč koupit grill právě u nás. Grilybradáč.cz.
25: Kdo je tam?
26: Soudní exekutor.
25: Nejsme doma.
26: To máte pravdu, už nejste doma.
27: Nenechte své dluhy zajít takto daleko.
0: Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
3: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
2: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
3: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
2: zážitků
3: a zábavy.
2: Táta sviští po okruhu,
3: děti si užívají spolu jízdu
2: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
4: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokáže. Celá rodina z toho žijem dodnes.
3: Adrenalinovou jízdu najdete na
5: firmanozážitky.cz.

Posloucháte Českou desítku na Blaníku. To je žebříček složený z českých písniček, které jste mohli v rádiovém éteru slyšet v uplynulém týdnu nejčastěji, nezávisle na tom, jakou stanici jste poslouchali, protože tahle čísla vzešla po tom, co se spočítala všechna přehrání na jednotlivých stanicích. Je to poměrně složitá matematika, ale tou se nemusíte zabývat, protože to zaplať pánbu spočítal někdo jiný. A po prvním pohledu zpátky se vracíme do toho aktuálního žebříčku, ze kterého jsme si naposledy zahráli 7. místo, na kterém byly Činasky a jejich nová písnička Selhání. A na tom šestém je pro změnu další mazák žebříčku. Písnička Všude zdejší od skupiny Jelen. Písnička, která si připisuje 69. týden. A co nového u Jelenu? Chystají se na své letošní Jelenfesty, ale ještě předtím, tento týden v pondělí, představili posluchačům novou písničku. Nebo novou. Je to cover verze písničky pánů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra s názvem Toulaví zpěváci. A takhle to zní, když Jelenům ještě přizvukuje zpěvačka Adela Orlová.

0: tak třeba se písnička probojuje i do české desítky. Zatím v ní je všude zdejší a aktuálně na 6. místě.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Tak to bylo páté místo české desítky a Drahokamy od Miraj. Miraj dneska ještě nezaspíval svou poslední notu. Ale k tomu se ještě dostaneme. A přestože se Miraj chystají na svůj životní koncert do pražského Edenu, který proběhne příští rok, tak fanoušky ani letos neochudí. Ono se to sice dělá tak, že když plánujete velký koncert, necháte fanoušky trošku vyhledovět, ale když se na to tak dívám, tak v rámci jejich letního turné se žádná dieta rozhodně nechystá. A hladovět nebudou ani fanoušci Xindla X. Ondra byl nedávno ranním hostem na telefonu a mimo jiné prozradil, že chystá novou desku složenou z písniček, které vytvořil od puberťáka. Nicméně právě ten puberťák skoruje v éteru stále dobře a i po 35 týdnech si drží slušné čtvrté místo.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo čtvrté.

0: Jiříka na rádiu Blaník.
1: Puberťák Xendla X se odnáší tentokrát bramborovou medaili za čtvrtou příčku. To po 35 týdnech ve společnosti nejhranějších českých písniček v éteru není vůbec špatný výsledek. A kdo tento týden stanul na stupínku vítězů? Dozvíme se za chvíli. Teď nás čeká ještě jeden pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Už je to 8 let, co skupina Lucie po dlouhé pauze představila nové album. Jmenovalo se Evolucie a bylo to 8. řadové studiové album kapely. Od toho 7. Dobrá kočka, která nemlsa, uběhlo dlouhých 16 let. Zároveň je to poslední album Lucie, které zatím vyšlo, a rozhodně poslední s Davidem Kollerem, který kapelu před 2 lety opustil. Na produkci alba se podílel mimo jiné známý americký producent Mike Link, který produkoval třeba alba Guns N' Roses. První zveřejněnou písní z alba byla písnička Takhle tě mám rád, kterou kapela uvedla v květnu 2018 ještě před vydáním samotné desky. A 6 týdnů to byla nejhranější česká písnička v rádích. A tady je
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
0: Pohled zpátky.

0: To byl dnešní druhý pohled zpátky a písnička Takhle tě mám rád od Lucie, která byla 6 týdnů nejhranější českou písničkou v rádích. A teď už ten aktuální stupínek vítězů. Na třetím místě je písnička, která minulý týden vstoupila do české desítky jako úplná novinka. Navíc i samotná kapela byla v žebříčku novinkou a byla otázka, jestli se písnička udrží. A udržela se. Skupina UDG v letošním roce prošla velkou změnou, nebylo to úplně bez bolesti, změna repertoáru a taky výměna na postech členů skupiny, kterou opustili dokonce i ti zakládající. Měřeno úspěšností hraní v rádích, tak se zřejmě povedlo, protože písnička Odlétáš se dostala do nejvyšších rotací v rádiových playlistech a po uplynulém týdnu to byla zároveň třetí nejhranější česká písnička v rádiích.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo

0: Všechno je v pořádku, hlásí Radečci. Už druhá písnička skupiny Opět a Radeček v aktuální české desítce. Návrat v podobě písničky I takto za to stojí na 10. místě a téměř v čele pelotonu pro změnu tahle ta písnička kapely, která prožívá nejúspěšnější období své kariéry, na které si musela poměrně dlouho počkat. A nakonec se dočkala. A co se ještě v dnešní české desítce stane? Tak teď třeba nastane rekapitulace a po ní se vrhneme na první místo. Do české desítky se vrátila písnička skupiny Opět a Radeček a zpěvačky Eli I takto za to stojí a usadila se na místě 10. A návrat máme I na 9. Je tam Tereza Mašková a její hořkosladký valčík. Osmou příčkou, stejně jako minule, obhájil Marek Ztracený s písničkou Zastav mě a připsal si 50. týden. Sedmou nejhranější českou písničkou v éteru je Selhání od skupiny Činasky. Jeleni jsou tentokrát šestí s písničkou Všude zdejší. A Drahokamy od Miraj obsadili 5. příčku. Bramborovou medaili stejně jako před týdnem bere Xindl X a jeho puberťák. A písnička Odlétáš od skupiny UDG je v české desítce teprve druhý týden, ale už si vydobila bronz. No a před chvílí jste slyšeli Stříbro, Opět a Radeček a Všechno je v pořádku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
0: A pojďme teda do toho samotného čela pelotonu. Ten I tento týden vede duet Miraje a Evy Farné s názvem Vzpomeneš si? O čem si asi tak povídali, když v mezičase mezi vzpomínkovými koncerty na Davida Stypku nahrávali tuhle písničku? Že by o pražském Edenu, kde Eva vystoupí hned na 3 koncertech v červnu a Miraj zatím teda na jednom příští rok? A Eva maká, viděl jsem to na vlastní oči a piluje chorošku, na ty jsou v Edenu konec konců vysazení. A tady to má tu výhodu, že budou lidé na ploše už při samotném koncertu. Ale abych to nezamluvil, tady je ten duet Evy Farné a Miraje. Vzpomeneš si na prvním místě české desítky.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo první.

0: Deník.
1: Pátý týden v České desítce a páté vítězství pro duet Evy Farné a Miraje. Hold, když se spojí dvě takhle silné značky, dá se to čekat, že jim v éteru všichni udělají uličku a pustí je do samotného čela. No a tím máme pro dnešek vyčerpáno. Zaznělo všech 10 nejhranějších českých písniček uplynulého týdne. I dva pohledy zpátky, takže teď už zbývá jenom poděkovat České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, no a pozvat vás k té další české desítce. Uslyšíme se zase v pátek po 18. hodině v premiéře a v repríze v neděli v poledne. Mějte se krásně, Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
2: Česká desítka na rádiu Blaník.
3: Dobrý večer, Blaníci, za dvě minuty je tady 19. hodina a teď už vás opět zdraví Martin Ledinský. Před námi jsou písničky na vaše přání mezi 7. a 8. třeba Jakub Smolík.
4: Návrat, ten vždycky je krásný.
3: Těšte se taky na Vizovice od skupiny Fleret.
4: Po vínu a po slivovici.
3: Nebo na Valdemara Matušku.
5: Pojď se mnou, lásko má.
3: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Rádio Blaník.
3: Noční teploty klesnou k 9 až 5 stupňům, na západě Čech až k 1 stupni Celsia a místy se objeví i přízemní mrazíky. K tomu čekejte občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech přehánky jen ojediněle. Zítra se vám opět budou hodit deštníky, a to hlavně na východě. Obloha bude zatažená s občasným deštěm, a to i trvalejším. Ojediněle se objeví také bouřky. V západní polovině Čech přehánky jen výjimečně, tady vykoukne i sluníčko. Teploty se budou zítra pohybovat od 9 do 16 stupňů, na horách kolem 6 stupňů Celsia.
2: Martin Ledinský
0: na rádiu Blaník.
3: Přejeme pěkný páteční večer. Opět dorazila spousta vašich hudebních přání a vzkazů. O písničky si k nám můžete psát přes naše internetové stránky radioblaník.cz, kde v kontaktech najdete speciální kontaktní formulář, kde všechno jednoduše a pohodlně vyplníte a kliknete na odeslat. Je ale určitě lepší, když nám pro jistotu svůj vzkaz pošlete alespoň 3 pracovní dny předem. Pak vám můžeme garantovat, že se vaše přání v našem živém vysílání objeví. Svátek má Žofie a taky Sofie, tak přejeme všechno nejlepší a rovnou pojďme na první vaše přání. A před námi je slibovaná smutná nevěsta od Oldy Říhy, teda vlastně ještě jsem jí nesliboval. Sliboval jsem Jakuba Smolíka, tak teď možná překvapení pro toho, kdo má rád právě tuhle písničku, a dorazilo přání z Křižanova. Pro Oldu Kašpárka k narozeninám, které měl 11. května. Láska není krása ani bohatství, ale harmonie dvou srdcí, která sobě k sobě patří, a mně se to splnilo. S Polibkem milující přítelkyně Jarka a kočičky Máša a Ája.
2: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku dohrává Olda Říha, teď už je před námi zpěvačka Adele a písničku od ní vybrala Martina z Drahenic, která píše: Milý Honzo, k tvým 39. narozeninám ti přeji hlavně hodně zdraví, lásky, klidu, radosti a pocitu, že jsi přesně tam, kde máš být. Děkuji ti za každý společný okamžik, za tvůj úsměv, oporu i něhu. Jsem šťastná, že můžu jít životem právě po tvém boku. Miluju tě, to napsala Martina.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

Na Blaníku zpěvačka Adele a teď už jsou před námi Eláni, píše Nikol z Luhačovic. Milý Blaníku, chtěla bych poprosit o zahrání písničky Zalubil se chlapec. Pesničku věnuju všem posluchačům Blaníku, kteří právě poslouchají. Děkuji, že hrajete a přeji krásný zbytek večera.

0: Na Blaníku Eláni. A teď už návrat od Jakuba Smolíka, napsala Zdenka z Tlučné. Hezký večer všem, děkujeme za super pořád a prosíme o písničku pro naše tanečnice Míšu Urikovou a její kamarádky Simču, Mišku, Ivanku. Holky, jste super, krásně si zatancujte. Ať vás písnička vašeho oblíbeného zpěváka Jakuba Smolíka potěší. Kamarádi, tak pojď s náma. Tak, tady je Jakub Smolík a my vám přejeme pohodový večer s Blaníkem.
1: Rádio Blaník.
2: Hezký.

0: Na Blaníku jedna z hvězd letošního konopiště, Jakub Smolík a teď už na vaše přání Alvaro Soler a Sofia, napsal Michal z Rovenska. Dobrý den, zahrajte prosím písničku k dnešnímu svátku pro Sofinku Engelovou. Hodně štěstí, zdraví a ať si pořád stejně veselá. Máme tě rádi, táta, máma a Viktorka. Zdravím taky do Želčan, odkud nám píše Tereza. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro naši holčičku Sofinku Kosnarovou ze Želčan k jejímu svátku. Sofinko, ať si pořád zdravá, šťastná a daří se ti ve škole. To ti přejí Olísek, Vali, mami, tati a Denísek. A ještě tu máme jedno přání. Dobrý večer, moc ráda bych chtěla zahrát Sofia pro naší vnučku Sofinku, která oslavila 3. května krásných 7 let a dnes má svátek. Přejeme vše nejlepší a hodně úspěchů ve škole, přeje babička a dědeček a dceři k narozeninám, které má 21. května, aby jí vše dobře dopadlo a byla už konečně šťastná. Mamka a taťka.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Fia.
1: Na Blaníku pokračují páteční písničky na přání a teď už Vizovice od skupiny Fleret napsala Petra z Žíteče. Můj milovaný Blaníčku, zahraj mi prosím písničku Na mojí chaloupku na Žítči k mým dnešním narozeninám. Děkuju a miluju vás, vaše Peťulka. Petro, všechno nejlepší od nás z Blaníku. K vašim narozeninám hezké je oslavte.

0: Fleret na Blaníku za 4 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy třeba Botox. A na vaše přání taky Valdemar Matuška a za chvilku Marek Ztracený. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise nebo Top Shop Mladé Boleslavy v Bondy.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 lásky plných položek s kladem a online. e-kondomy.cz. Říkal si
8: hurikán. Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp. Zahrada Lidové sady Liberec. Pondělí 15. června od 19 hodin. Předprodej v síti Go Out.
9: Obchodní centrum pro celou rodinu? To je Plaza Liberec. Zveme vás nejen k pohodovým nákupům v mnoha našich obchodech, ale také na skvělé jídlo nebo posezení u kávy. I na vaše děti u nás čeká spousta zábavy. Zkrátka pro každého něco. Příjemné zážitky vám přeje OC Plaza Liberec.
10: Chceš zabavit rodinu na celý den? Přijď v neděli 17. května na oblíbenou akci S rodinou do Vesce. Čeká tě zábava pro malé i velké. Uvidíš policejní psovody v akci, jízdní policii nebo hasiče při vyprošťování z auta či hašení požáru. Chybět nebudou ukázky sportovních klubů, kroužků a atrakce pro děti. Vstup je zdarma. Více informací najdeš na Facebooku S rodinou do Vesce 2026. Těšíme se na vás v neděli 17. května ve Vesci.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
12: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
13: Yeti

0: pro vás na kliknutí.
1: Benátská! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátská.cz. Benátská! Pojďte se bavit!
2: Nové výtahy, servis a modernizace. To je VIT Servis. Volejte 800 112 001. VITservice.cz a výtah jezdí.
3: Jídelna. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelna. Od pondělí do neděle.
4: Hostr. Oficiální partner vaší pohody a profík na hydraulické hadice a těsnění. Protože my víme, jak udržet věci v pohybu. Hostr.cz.
5: Tak co koupelna, hotová?
6: Sepeš.
5: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
6: Jo, všechno hotový.
5: A co odvětrávání? Kde je větrák?
6: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
7: Ventilatory.cz.
8: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.

0: přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: A teď už moje milá od Marka Ztraceného napsala Iveta z Hlučína. Prosím o písničku pro moji dceru Andulu Libicherovou z Mariánských Lázní k dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky do dalších let přeje mamka a strejdové z Hlučína. Z Jirkova píše pan Milan: milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mou manželku k narozeninám. Ivetko, přeji ti hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, klidu a pohody. Ať se ti splní vše, co si přeješ. Tvůj manžel Milan a psí kluci Bobík a Kubík.

0: po uši.
1: Marek Ztracený na Blaníku, teď už Valdemar Matuška, napsala Jana z Čelákovic. Milá Květuško, užij si dnešní významný den s nádhernou písní Valdemara Matušky. Přeji ti z celého srdce, ať se ti splní všechna nejdůležitější přání. Posílám ti plnou náruč zdraví, lásky a štěstí. Krásné narozeniny, zdraví kamarádka Jana. Tak všechno nejlepší je od nás.
2: Rádio Blaník.
3: Hezky česky.

0: Na Blaníku vám zpíval Valdemar Matuška a teď už na vaše přání Pyžamo od skupiny Botox napsala Kristýna z Hrušovan nad Jevišovkou. Zdravím Blaníčku, prosím zahrajte písničku pro moji maminku Aničku pro radost a ať to na odpolední krásně utíká. Miluji tě, maminko, děkuji a přeji krásný večer všem.
1: Blaník Radio.

0: Otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasweld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90 a vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Na rádiu Blaník.
13: Před námi legendární skladba The Time of My Life a vybrala ji Elzička z Neratovic. Zdravím celé rádio Blaník a ráda bych nechala zahrát přání k narozeninám. Do světlé pro Mešťan k narozeninám. Přeji vše nejlepší, hodně zdraví a lásky. Tvoje Elzička, která tě mocinky miluje.

0: jste s Rádiem Blaník, kde dál posloucháte písničky na přání a teď už je před námi Tereza Mašková, píše Sára z Chomutova. Milý Blaníčku, prosím zahraj písničku pro mou sestru Ivet Hříhovou k jejím 52. narozeninám. Milá sestřičko, přejeme ti, aby ses znovu našla sama v sobě, aby ses mohla vrátit k tomu, co tě naplňuje a aby ses zase usmívala s lehkostí a radostí, ať se ti daří po zdravotní stránce, v práci i v osobním životě asi opět šťastná. Máme tě moc rádi, sestra Sára, Mireček, Jára, Mel a babi Libuška.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy.

0: Na Blaníku Tereza Mašková, za 2,5 minuty bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy Jaromír Nohavica.
1: Jdou po mně, jdou, jdou, jdou.
0: Těšte se taky na Michala Šindeláře.
2: Tu noc hořeli, padali hvězdy.
0: Nebo taky na Olgu Lounovou. Jste s Blaníkem a dál vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude zatažená místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na západě Čech přeháňky jen ojediněle a obloha tu bude polojasná. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 5 stupňům, na západě Čech až k 1 stupni Celsia a místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítra bude obloha zatažená s občasným deštěm, a to i trvalejším. Ojediněle se objeví také bouřky, v západní polovině Čech přeháňky jen výjimečně a sem tam vysvitne i sluníčko. Teploty čekejte zítra v rozmezí od 9 do 16 stupňů, na horách kolem 6 stupňů Celsia.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Přejeme hezký večer. Čeští hokejisté za chvíli vstoupí ve švýcarském Firburku do 89. mistrovství světa. Hned v první hrací den šampionátu bude dneska večer jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Takže překvapivý semifinalista loňského mistrovství světa ve Stockholmu a Herningu. Utkání začne za 21 minut a my ho pro vás na Blaníku budeme průběžně až do konce sledovat. No a k tomu dál budeme hrát na vaše přání. Teď už je před námi skupina Kryštof s Tomášem Klusem a Cesta. A o tuhle písničku si napsala paní Jarka z Týnce nad Sázavou. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro paní Hanku Vávrovou z Vlašimi, která ve středu 13. května oslavila své krásné narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, lásky a výdrže s námi přeje manžel Honza, kluci Péťa a Tomík, dále mamka Hanka, taťka Jenda a brácha Honzík se Zdeničkou. A jako poslední, teta Jarka a Maruš. Vše nejlepší.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku dohrávají Kryštof s Tomášem Klusem a teď už skupina Queen, napsala Veronika z Cítolip. Milé rádio Blaníčku, tato písnička letí pro Dominička Laxtígala. Dominičku, ty náš kluku, rosteš nám jako z vody. Dneska slavíš své 6. narozeniny. Všechno nejlepší, moc tě milujeme. Maminka, tatínek, Ivanka, babička a děda, pejsek Maxík a drápek s kamarády. Buddy,

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už je Jarek Nohavica, Jdou po mně jdou, napsala Renata ze Zlína. Ahoj Rádio Blaník, prosím o zahrání této písničky mému synovi Jardovi do Olmíku s přáním, ať se nám brzy vrátí. A Jary, máme tě všichni moc rádi, posíláme pusu, mamka, sestra a děti.

Na Blaníku Jaromír Nohavica a tady už je Karol Duchoň a Mám tě rád. Napsala Barbora z Libereckého kraje. Písnička pro mou lásku Tomáše. Tak hrajeme.

0: Na Blaníku vám zpíval Karol Duchoň a teď na vaše přání Gump a život je pes napsala Kateřina z Plzně. Zahrajte prosím mé dceři Sofince Šafrhancové k dnešnímu svátku a zároveň k jejím krásným 9. narozeninám, které má 18. května. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, to potřebuješ nejvíc. Dále také štěstí, lásku a úspěchy v životě. Buď stále tak statečná a silná jako doteď. To ti přeje celá rodina. Máme tě rádi, posíláme pusu.
1: Blaník Radio.

Na Blaníku pokračují páteční písničky na přání a tady už je Metallica, napsala Michaela ze Šumperka. Dneska je to už rok a 5 měsíců, co tu s námi nejsi. Stále na tebe myslíme, máme tě rádi, táto. Tvá dcera Míša, syn Honza, vnouček Péťa, sestra Marcelka a tvá nejbližší rodina. Chybíš nám. A napsala taky Valérie, milé rádio Blaník, prosím o zahrání písně pro paní Mirku k jejím krásným narozeninám, ke kterým přeji vše nejlepší. A to napsala Valérie.

0: Na Blaníku skupina Metallica. Za 7 minut bude 8:30.
1: Blaníme hody. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
0: Před malou chvílí se rozehrál zápas v základní skupině B, kdy Češi hrají s Dánskem s Josefem Kořenářem v brance. Hned na úvod turnaje tak naši hokejisté odehrají 2 zápasy ve 2 dnech. Už zítra večer nastoupí proti Slovinsku. Teď ale sledujeme jejich první zápas letošního hokejového šampionátu, kdy hrají proti Dánsku a ve 3. minutě první třetiny je to 0-0.
1: Faníme hokeji.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
0: A na Blaníku dál budeme hrát podle vás. Vybrali jste třeba Zdeňka Svěráka s Jaroslavem Uhlířem.
3: Když se zamiluje kůl, tam někde v pastvinách.
0: A na vaše přání taky Michal Šindelář nebo Olga Lounová. Hezký večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
4: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
4: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
4: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
5: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
6: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
7: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisku levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
14: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
15: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Před námi Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem, Když se zamiluje kůň, a tuhle písničku vybrala Hanka z Bystřice. Dobrý večer, Blaníčku, rádi bychom nechali zahrát písničku pro dnešní maličkou oslavenkyni Sofinku Žuk z Bystřice. Naše malinká Sofinko, přejeme ti k dnešnímu svátečku vše nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky. Jsi naše sluníčko a babičky srdíčko. To ti přeji a pusinky posílají maminka, tatínek, sestřička Nikolka s Martinem a babička s dědečkem.
0: Pohodové České rádio.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď ještě pojďme v rychlosti na led. Mám dobrou zprávu. Česko na mistrovství světa v tuto chvíli nad Dánskem vede už 2-0. Hraje se první třetina a je tu 10. minuta hrací. Tak, doufejme, že to takhle krásně půjde dál. Teď už před námi Michal Šindelář, Hořeli padaly hvězdy, a tuhle písničku vybrala Veronika Zloun, která píše: Monko, lásko moje, k tvým krásným narozeninám ti přeji hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu. Ať ti život přináší spoustu krásných chvil, radosti a důvodu k úsměvu každý den. Děkuji ti za všechno, co rozdáváš kolem sebe, za tvou laskavost, podporu i společné chvíle, které stojí za to. Zůstaň stále tak úžasná, milá, výjimečná a krásná žena, jak tě všichni známe. Všechno nejlepší ti přejí Veru s Maruškou, Móňa, Terka, Martin, Toník a tvůj Juráš. Tak tady je Michal Šindelář, hezký večer. Radio Blaník. Hezky česky.

Na hokejovém šampionátu se o první dvě branky postarali Dominik Kubalík a následně Daniel Voženílek. Ve 13. minutě první třetiny tedy Česko prozatím nad Dánskem vede 2-0. No a na Blaníku dál pokračují písničky na přání, teď už Olga Lounová a Memento Mori. Tuhle písničku vybrala paní Jana z Olomouce. Dobrý den, Rádio Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro úžasného muže Rostíka, kterého miluji z celého srdce. Jeho Janička, moc děkuji, jste nejlepší rádio, posloucháme vás pravidelně. Paní Jano, moc krát děkujeme a posíláme Olgu Lounovou.

0: Svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Tak děti, pojďte domů.
4: Ale my jsme doma tady.
5: A je nám tu dobře.
6: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.

0: Na přání. Na rádiu Blaník.
1: A teď už slibovaná tublatanka napsala Radka z Prosiměřic. Dobrý den do rádia, chtěli bychom poslat jedno velké narozeninové přání pro naší milovanou maminku, která 13. května oslavila své 50. narozeniny a dnes to společně slavíme. Za celou rodinu, kamarády i známé přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Ať je každý její den plný smíchu, pohody a lidí, které má ráda. Děkujeme jí za všechno, co pro nás dělá, protože je to člověk s obrovským srdcem. Máme tě moc rádi, dcera Raduška.

na Blaníku, tu Blatanka. No a teď už Marek Ztracený stále věřím, písničku vybrala Tereza z Pardubic. Nelinko, k tvým 15. narozeninám ti přejeme, abys byla šťastná, zdravá, usměvavá a nikdy nepřestala věřit sama sobě. Jsme na tebe moc pyšní a máme tě moc rádi. Krásné narozeniny ti přejí mamka s Ráďou, babička Dana a tvoji kočičí parťáci, Čertík a Sněženka.

0: Marek Ztracený na Blaníku, teď už pohoda od kabátů, toto přání přišlo z Votic. Rád bych touto cestou nechal zahrát paní Jitce Maršíkové do Mladé Boleslavy, pracující v Albertu, a její pracovně vytížené dceři Jitce Fámova, snažící se pracovat na Orl Vinohrady Praha. Písničku Pro radost, vždyť je nic netrápí a starosti hází na někoho jiného. S láskou synovec z Votic. Zdravíme taky do Rudoltic, odkud píše Iveta. Prosím, zahrajte Pavlovi Markovi k jeho 17. narozeninám. Přejeme, ať se mu daří ve škole i v životě. Přeje mamka, taťka a ségra Nikdy. Takhle je to tady napsané. No a ještě Miroslav z Pardubic taky napsal: dobrý den, zahrajte prosím manželce Na noční směnu. Díky, Mirek.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: Na Blaníku dohrávají Kabáti. Je 9. Čeští hokejisté v základní skupině B hrají s velmi nevyzpytatelným soupeřem, který podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse na každém mistrovství světa udělá nějaký překvapivý výsledek a zaskočí některého z favoritů. Naše hokejisty ale zatím Dánové nezaskočili, po první třetině Češi vedou 2-0, no a zhruba za 9 minut odstartuje druhá třetina. My to dál pro vás budeme na Blaníku sledovat. No a písničky na přání tady dnes budou celkově zhruba do 10:45, takže si to pěkně natáhneme. Těch vašich přání je tady dneska opravdu velikánská hromada. Mezi 9:00 a 10:00 se můžete těšit na Svařák od skupiny Harley. Vybrali jste taky skupinu Miraj. Když nebo Dlažební kostku od skupiny Brutus. Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
1: Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
0: Noční teploty klesnou k 9 až 5 stupňům, na západě Čech až k 1 stupni Celsia a místy se objeví i přízemní mrazíky. K tomu čekejte občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech přehánky jen ojediněle. Zítra se vám opět budou hodit deštníky, a to hlavně na východě, obloha bude zatažená s občasným deštěm, a to i trvalejším, ojediněle se objeví také bouřky. V západní polovině Čech přehánky jen výjimečně, tady vykoukne i sluníčko. Teploty se budou zítra pohybovat od 9 do 16 stupňů, na horách kolem 6 stupňů Celsia.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: A dál hrajeme na vaše přání, teď už narozeninová od Jarka Šimka. A vybrala ji Nataša z Louňovic u Mukařova. Zdravím nejlepší rádio Blaník a prosím o písničku pro paní Soňu Rodovou z Berouna. Milá Soňo, k tvým nádherným 80. narozeninám posíláme srdečné gratulace. Seznámili jsme se na rehabilitaci v Berouně a strávili tolik pěkných chvil. I když jsme se tehdy teprve poznávali, od té doby si se stala výjimečnou kamarádkou. Jsi jako zářivý příklad síly a optimismu. Přejeme ti, ať každý další rok je plný radosti, lásky a krásných chvil. Nataša a dědoušek Míra.

0: K narozeninám vám na Blaníku zpíval Jarek Šimek a teď už před námi Svařák od skupiny Harley. Napsala Jana z Chloumku. Milé rádio Blaník, prosíme o zahrání písně Svařák od Harleje k dnešním 7. narozeninám pro našeho malého rockera Jáchymka Křeštíka. Přejeme mu štěstíčko, zdravíčko, ať má pořád úsměv, spoustu dobrodružství a muziku pořád naplno. Splň si všechny sny a přání, máme tě všichni moc rádi. Sestra Johanka, mamka, taťka a všichni ochotňáci z Chloumka.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

Tak jsme se tak trošku zahřáli takhle při pátečním večeru. Tohle byl Svařák od skupiny Harley. No a na Blaníku dál hrajeme na vaše přání Holubí dům od Jiřího Schellingera. Tuhle písničku vybrala Karolína ze Sušice. Pro Renatku, která se učí na maturitu, pro štěstí vše zvládne na jedničku od kamarádek Káji, Natálky a Johanky. Spíš.

Na Blaníku posloucháte páteční písničky na přání a teď už je před námi skupina Miraj, píše Martina z Liberce. Ahoj Blaníčku, prosím o zahrání písničky od Miraj pro našeho Míšu z Liberce. Krásný je život, krásný je svět, vždyť je ti teprve 19 let. Hodně štěstí, hodně zdraví, ať se ti dobře daří. To ti z celého srdce přejí sestra Karolínka, táta Roman a mamka Martina. Nezvíc.

Na Blaníku Miráj a teď na vaše přání Marcel z Možek napsala Eva z Nového Bydžova. Zahrajte prosím našim dětem k narozeninám. Tomášovi, tomu je dnes 30 let a Lídě, která slaví 26 let. Zlatíčka naše, přejeme vám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ve vašem životě. Zítra to společně s naší velkou rodinou pořádně oslavíme. Těšíme se na vás, mamka s taťkou.

0: Marcel Zmožek na Blaníku a teď už je před námi dlažební kostka od skupiny Brutus, napsala Lucka z Letohradu. Milé rádio Blaník, zahrajte nám prosím na odpolední směnu jen tak pro radost vaše stálé posluchačky Lucka a Irča z Letohradu.
1: Blaník rádio.

0: Na Blaníku skupina Brutus za 4 minuty bude 9:30.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
0: Češi hrají velmi úspěšně v základní skupině B proti Dánsku, které je ale považováno za náročného soupeře. Podle kapitána Romana Červenky jsou navíc ty první zápasy vždycky takové všelijaké, než se všechno naplno rozběhne. Podle Červenkova očekávání svádí český tým z Dány hrozně těžký zápas, ale kapitán každopádně už před zápasem věřil, že tady to utkání z Dány český tým bude... tedy pro český tým úspěšný. A zatím to vypadá opravdu velmi dobře, protože je rozehraná druhá třetina, 29. hrací minuta a Česko nad Dánskem stále vede 2-0.
1: Fandíme hokeji.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání pokračují, za chvíli už se můžete těšit třeba na skupinu Olympic. A vybrali jste taky Lucii Bílou a za chvíli už na Blaníku Leonard Cohen. Dál hrajeme podle vás.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník. Konopiště hlásí vyprodáno.
3: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
2: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
3: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
2: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu Konopiště.
3: Každý všední den
2: u nás na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je LEKO, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. LEKO. Žijeme s chutí.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz. Říkal si
8: hurika. Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp. Zahrada Lidové sady Liberec. Pondělí 15. června od 19 hodin. Předprodej v síti Go Out.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisku levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise nebo Topshop Mladé Boleslavy v Bondi.

0: Hračky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Před námi Leonard Cohen, napsala Michaela z Mladé Boleslavy. Prosím o zahrání písničky mé mamince Ilonce z Hřepova k narozeninám. Ilonko milá, v dnešní den ať splní se ti každý sen. Ať narozeniny září ti jak květ, co v létě rozkvétá a štěstí s láskou provází tě na každém kroku života. Maminko moje, tvůj úsměv je jako slunce, které rozjasňuje každý můj den. Děkuji ti za vše, co jsi pro mě udělala a vím, že jsi mou nejlepší kamarádkou na světě. Vše nejpřeje dcera Míša a všichni chlupáči.

0: Leonard Cohen na Blaníku, teď už je před námi Lucie Bílá, napsal David z Bíliny. Pro mého miláčka Zdeňka Janského, moc tě miluju.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Lucie Bílá na Blaníku, teď už Olympik jako za mladá a k tomu nám přišlo toto přání. Zahrajte prosím písničku pro našeho kolegu řidiče autobusu Antonína Kulta z Hrtyně a Jaroměře u Jaroměře, který nedávno oslavil své kulaté narozeniny. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a mnoho klidných kilometrů na silnicích. Zároveň Toníkovi děkujeme, že je pro nás spolehlivým a veselým autobusákem, jako pro nás býval i jeho otec. Písničku posílají řidiči z Náchodska a okolí. Tak hrajeme a přejeme vám krásný páteční večer s Blaníkem. Teď jako za mladá.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky

0: Na Blaníku skupina Olympic jsou skoro 2 minuty po 10:45. V písničkách na přání do 10:00 ještě Pokáč.
1: Nejlepší lék je víno.
0: A tu si zahrajeme za malou chvíli. A ještě nás do 10:00 čeká taky Michal Dočolomanský a Lubim ťa. Tak si to nenechte ujít, jinak dnes budou písničky na přání tak zhruba do 10:45. Přeji pohodový večer.
2: Zatři české za sluníčkem.
3: Poslouchejte Blaník a poleďte s námi do Alba.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: No proto.
7: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Rádiu Blaník.
1: Nejlepší lék je víno, s tím bych skoro i souhlasil, každopádně tuhle písničku vám teď bude zpívat na Blaníku Pokáč. Jaroslav si o ní napsal: dobrý večer Blaníčku, prosím o písničku pro moji Peťulku na chaloupku do Žítče. K dnešním narozeninám přeji vše nej a hlavně hodně zdravíčka, to je nejdůležitější. Miluji tě a vždy milovat budu, lásko mého života. Tvůj Jára.
2: Pohodové České rádio.
3: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení.

0: Víno. Na Blaníku Pokáč a teď už před námi Michal Dočolomanský. Napsal pan Jiří z Mladé Boleslavy. Chtěl bych tuto písničku poslat svojí milované manželce Ilonce k jejím zítřejším narozeninám. Ilonko, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Ať se ti daří v podnikání a ať tě nezlobí naši čtyřnozí a opeření spolubydlící. Mám tě moc rád a věřím, že se vydaří i naše dovolená, která se blíží, a chci ti říct, lubím tě, tvůj Jirka.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.
4: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj lehučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Michal Dočolomanský na Blaníku za minutu a půl bude 10. Stále sledujeme zápas českého týmu, a to v základní skupině B hokejového šampionátu, kdy jsou naším soupeřem Dánové. Během druhé třetiny nepadla žádná branka, ale nevadí, skvělou zprávou je, že i po druhé třetině Češi nad Dánskem vedou 2-0. Třetí třetina začne zhruba za 3 minuty. Před námi jsou zbylé písničky na přání za okamžik Krištof. Budem se rvát, budeme zvát. Příští hodině taky Václav Neckář. Tohle je on, trhatý mídlový princ. Nebo Marek Ztracený. Tenhle ten svět byl lepší než teď. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noc bude zatažená místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Na západě Čech přeháňky jen ojediněle a obloha tu bude polojasná. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 5 stupňům, na západě Čech až k 1 stupni Celsia a místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítra bude obloha zatažená s občasným deštěm, a to i trvalejším, ojediněle se objeví také bouřky. V západní polovině Čech přeháňky jen výjimečně a sem tam taky vysvitne sluníčko. Teploty čekejte zítra v rozmezí od 9 do 16 stupňů, na horách kolem 6 stupňů Celsia.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Je 10, přejeme krásný večer, ještě nám tady zbylo několik písniček na vaše přání, právě teď skupina Krištof a Zůstaň tu se mnou, napsal Jiří ze Žďáru nad Sázavou. Dnes je to 5 let, co nás náhle opustila naše drahá milovaná maminka, babička, paní Alena Lemperová. Moc nám chybíš, vzpomínáme na tebe s láskou a úctou. Nikdy nezapomeneme, stále to moc bolí tvůj milovaný manžel Jirka.

Na Blaníku dohrává skupina Kryštof a teď už je před námi Mídlový princ od Václava Neckáře. Tuhle písničku vybrala Iveta. Chtěla bych nechat zahrát Haničce Kvapilový a Toníčkovi Fischerovi pro dobrou náladu. Jste skvělé rádio, rádi vás posloucháme. Vaše věrná posluchačka Iveta. A my vám, Iveto, moc krát děkujeme. Rádio.

0: Na Blaníku Václav Neckář a teď je před námi Sýma, napsal Jiřík z Litvínova. Ahoj, chtěl bych nechat zahrát písničku pro moji Pavlínku do srdcovky, že jí strašně moc miluju a děkuju za to, že je.
1: Písničky na přání. Na rádiu.

Na Blaníku je před námi poslední vaše dnešní přání, léto 95 od Marka Ztraceného. Ještě předtím se v rychlosti podíváme na let. Česko už nad Dánskem vede 3-0. Hraje se třetí třetina, 43. minuta hrací. Tak já si myslím, že ten první zápas dopadne naprosto skvěle. Teď už tedy to poslední vaše přání, léto 95. Tuhle písničku vybrala Beátka z Prahy Východ. Naše milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým narozeninám, hodně štěstí, peněz, lásky a hlavně zdraví. Máme tě moc rádi a vážíme si každé chvíle strávené s tebou. Přeje Beátka, Pavlínka, Aroušek, Víreček, Myška a zbytek naší bandy. Doufám, že ti tahle písnička udělá radost. Máme tě moc rádi, tak z Blaníků posíláme Marka Ztraceného. Hezký večer.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Na Blaníku Karel Gott s dcerou Charlotte. Za 4 minuty bude 10:30.
2: Blaníme hokej.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
1: Ano, dnes ve Švýcarsku odstartoval hokejový šampionát a Češi do toho hned ze začátku najeli pěkně s vervou. V základní skupině B hrají s Dánskem a v tom prvním zápase se jim opravdu daří. O góly se postarali v 9. minutě Dominik Kubalík a hned zhruba o minutu později Daniel Voženílek a ve 44. minutě jsme se těšili z branky Romana Červenky. Do konce utkání zbývá 6 minut a Česko stále nad Dánskem vede 3-0. V hokejovém svatostánku ve Friburku dnešní zápas sleduje 6551 diváků.
3: Faníme hokeji.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
1: Hokej pro vás dál sledujeme, no a za chvíli na Blaníku v písničkách z lásky Eros Ramazzotti společně s Anastasiou bude tu i skupina ABBA nebo Jakub Smolík.
4: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
6: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
7: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
6: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
7: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
8: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
9: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
10: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Českou reprezentaci čeká další duel hned zítra proti Slovinsku. Utkání začíná stejně jako dnes, 10 minut před 8:30.
1: Fandíme hokeji.
2: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
0: Na Blaníku pokračují písničky z lásky a pro dnešek se s vámi loučí Martin Ledinský. Přeji vám pohodový víkend.
2: Písničky z lásky.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha zatažená, místy se objevuje občasný déšť, na západě Čech je až polojasno. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, na západě Čech až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Sobotní obloha bude taky zamračená, čekáme zataženo s občasným deštěm, ojediněle se vyskytnou i bouřky. V západní polovině Čech přehánky jen místy. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů a v severozápadní polovině Čech 12 až 16. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník. Rádio.

0: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Úsporné, tiché a zdravé vytápění, které zároveň ozdobí váš interiér.
3: Topné obrazy od Sunny House. Účinnost s estetickým vzhledem.
2: Vyberte si obraz od Sunny House, který vás bude hřát na těle i na duši.
3: Vyřešte to elegantně a s úsporami zatopení právě teď na sunnyhouse.cz.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je obloha zatažená, místy se objevuje občasný déšť, na západě Čech je až polojasno. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, na západě Čech až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Sobotní obloha bude taky zamračená, čekáme zataženo s občasným deštěm, ojediněle se vyskytnou i bouřky. V západní polovině Čech přehánky jen místy. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů a v severozápadní polovině Čech 12 až 16. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník. We'll be right back.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

Noc strávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Už je tu nový den, a to sobota 16. května, a svátek má Přemysl. Narozeniny oslaví například zpěvák Láďa Kerndl. Dnes je mu 81 a mezi oslavenci jsou dnes taky herci Oldřich Kaiser, tomu je 71, a Ondřej Vedchý oslaví 64. narozeniny. A máme tu taky jednu dámu z Ameriky, a sice zpěvačku Janet Jackson, té je dnes 60 let. Všem oslavencům blahopřejeme. A ještě jedna vzpomínka, narozeniny by dnes oslavil zpěvák a hudebník Vítězslav Vávra. Bylo by mu 73 let. Z Blaníků posíláme další písničky, tak hezký poslech.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je obloha zatažená, místy se objevuje občasný déšť, na západě Čech je až polojasno. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, na západě Čech až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Sobotní obloha bude taky zamračená, čekáme zataženo s občasným deštěm, ojediněle se vyskytnou i bouřky. V západní polovině Čech přehánky jen místy. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů a v severozápadní polovině Čech 12 až 16. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
2: Blaník. Krásný den, je sobota 16. května, svátek má Přemysl a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V Beskydech bude do pondělního rána vydatně pršet, během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny, výstraha platí v Moravskoslezském kraji. Startuje 59. ročník pochodu Praha Prčice, který pořádá Klub českých turistů. Začíná také celorepubliková akce Do lesů s lesy ČR, koná se v 67 lokalitách. Na programu jsou mimo jiné vycházky s lesníkem, pozorování zvěře nebo komentované prohlídky obor. V Hostínu u Vojkovic se konají chřestové a křenové slavnosti. Nabídnou gastronomické zážitky, kulinářské speciality a soutěže jako chřestožrout roku. Slavnosti se konají i v neděli. A Ostrožná Nová Ves pořádá včelařský dětský den. Malí návštěvníci se mohou těšit na zábavně naučné úkoly. Chybět nebudou ani ochutnávky medu a medový trh s produkty od včelařů. Tolik očekávané události. Hezký den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je obloha zatažená, místy se objevuje občasný déšť, na západě Čech je až polojasno. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, na západě Čech až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Sobotní obloha bude taky zamračená, čekáme zataženo s občasným deštěm, ojediněle se vyskytnou i bouřky. V západní polovině Čech přehánky jen místy. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů a v severozápadní polovině Čech 12 až 16. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.